Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v

90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Lenky Váhalové.
1: Host Lenky Váhalové.
0: Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny
1: na Rádiu Praha.
0: Host Lenky Váhalové.
2: Host Lenky Váhalové.
1: Lenky Váhalové.
3: Posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli influencerka Mariana Prachařová. Jak vypadá její práce na sociálních sítích a proč absolvovala kurz stylingu v Londýně, tak o tom všem budeme mluvit už za chvíli.

0: Váhalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Mariana Prachařová. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak vás přesně můžu označit? Influencerka, herečka, zpěvačka?
1: Já myslím, že poslední dobou mě nejvíc vystihuje asi influencerka. Ta herečka, tomu jsem se věnovala dřív, to bych zase ráda znovu nakopla. Teď jsem nově pod tu média, pod agenturou, takže bych zase chtěla trošičku víc hrát a tomu zpěvu už se věnu tak jenom vlastně doma. Takže nejvíc asi influencerka.
0: A když jste pod agenturou, znamená to, že vám nabízí víc práce? Nebo jako, jak to víc nakopnout?
1: Určitě. Je to rozhodně jako v dnešní době už strašně potřeba pro všechny jako herce nebo vůbec umělce, který se chtějí nějak prosadit. Tak si myslím, že je strašně důležitý mít prostě nějaký zastoupení, nějakého manažera. Fakt bez toho už to dneska podle mě vůbec jako nejde. Že člověk má potom víc jako nabídek nebo víc příležitostí, protože ho nabízejí víc. Já sama prostě nerozesílám svoje fotky a tak tady jsem, obsaďte mě, ale ty agentury mají vždycky většinou přednostně vědět, co se točí, nějaký castingy, takže je to vždycky jako fajn takhle to zastoupení vlastně mít. No.
0: A mluvíte o natáčení a co divadlo?
1: Ježíš, to mě nikdy nelákalo.
0: Ne.
1: Já jsem jednou hrála v představení s mým tatínkem a s Igorem Chmelou, ale byla jsem tam v roli zpěvačky, takže nebyla jsem tam jako herečka a já jsem se tím uvědomila, že vůbec ty divadelní prkna, to je pro mě takovej stres, že to natáčení tam prostě máte víc těch, jakoby, těch možností. Když se to nepovede. Ano, tam je věště, je všechno prostě vidět a já to hrozně obdivuju, protože pro mě by to vůbec nebylo. No.
0: Takže vlastně obdivujete část vaší rodiny?
1: Jo, velkou část naší rodiny, prostě 90% podle mě.
0: Já jsem si vás pozvala hlavně kvůli Londýnu. To mě neskutečně zajímá, protože když to zjednoduším pro naše posluchače, tak jste tam studovala styling a módu?
1: No,
0: dá se to tak říct. Ano. A na jakých školách nebo v rámci kterých kurzů?
1: Takhle, byl to vlastně jenom jeden jediný intenzivní kurz, protože já jsem si dopředu hledala, že bych tam chtěla, protože jsem věděla, že tam budu půl roku, díl to ani nejde kvůli Brexitu, že bych se na půl roku tam chtěla najít nějaký jako dlouhodobý kurz. Jenomže ty ceny jako anglických škol jsou úplně enormní. To bylo jako strašný. Takže mi bylo jasný, že to asi nebude úplně ta cesta, že prostě na to opravdu ty finance jako nemám. Takže jsem se snažila najít nějakou jako schudnou alternativu a našla jsem právě takový intenzivní kurz na Vogue škole, což prostě jako mi znělo úplně jako sen, že Vogue má vůbec nějakou odnož takovouhle školu, kde se dá normálně právě studovat i jako normálně, jakože to je denní studium, ale právě tam dělají občas i tyhle ty intenzivní kurzy. Takže tím já jsem prošla, to bylo fakt týden, jo, takže nic dalšího tam nebylo, bohužel, kdyby bylo, tak bych to brala, ale bylo to tak intenzivní, že to vlastně úplně stačilo. No a tam jsem se vlastně seznámila s nějakýma lidma a potom jsem vlastně rozeslala CVčko, různě jsem si hledala, prostě seděla jsem v různých časopisech, hledala jsem si e-maily postaru fakt jako na různý editory z různých britských jako časopisů. No a měla jsem teda štěstí, že se mi jedna stylistka ozvala a vlastně ten půl rok jsem tam potom jako pro ní pracovala.
0: Ale musela jste zadarmo pracovat kvůli Brexitu, kvůli těm podmínkám.
1: Přesně tak, to byla taky vlastně jediná věc, kterou jsem tam jako řešila, že snažila jsem se přes ambasádu vyzjistit, jestli když tam mám nějaký to studentský vízum, jestli třeba nemůžu pár hodin jakoby denně třeba legálně pracovat, ale vůbec to nebylo možné. Takže jsem byla taková jako podržtaška opravdu zadarmo. Jako nedostala jsem za to vůbec nic, ale pro mě to byla skvělá příležitost, hrozně jsem se naučila, takže já to vůbec jako neletu. Vůbec bych to nevrátila bych nic.

0: Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Bálové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Mariana Prachářová, takže jednoduše, co jste se naučila v Londýně?
2: Ježíš Maria, myslím, že spoustu věcí, ale asi to nejhlavnější, co bych vlastně řekla, co jsem si z toho odnesla, tak je to, že si mnohem víc všeho vážím. Toho, co
1: tady
2: mám
1: v Česku.
2: Tady. Ano. Že myslím si, že nejvíc ano, dalo mi to i nějaký věci, co se týká toho stylingu. Já opravdu jsem tam pracovala pro tu stylistku a bylo to pro mě úplně jako nejpřínosnější být takhle vlastně, byla to prostě praxe, doslova v terénu. Ale to nejvíc, co jsem si z toho odnesla, bylo to, že prostě já bych fakt doporučila všem lidem vycestovat ven a zkusit si tam chvíli žít, protože zjistíte, že tady pořád na něco nadáváme, ale my se tady máme jako královsky dobře, ale jako opravdu královské, že to zní jako kliše a říkala jsem to už v několika rozhovorech, ale já jsem si strašně uvědomila, jako mám skvělou rodinu, kamarády, zázemí. Myslím si, že třeba jiný to by to bylo, když bych tam šla v 18, kdy člověk je takový, jako neví co se sebou, ale tím, jak já už jsem tady měla vybudovaný nějaký zázemí práci, tak jsem vlastně zjistila, že prostě to je úplně nejvíc. A i co se týká prostě zdravotnictví, školství, kvalita života, jako nájmy, tyhle věci, doprava, jako fakt my se máme hrozně dobře tady. Takže ten Londýn byl krásný, já ho miluju, strašně ráda se tam budu vracet, ale už jenom jako turista, jako nechtěla bych tam žít.
1: Takže jste jela do Londýna vlastně proto, abyste zjistila, že tak, jak se máte, že to je dobře, že se máte dobře.
2: Já jsem se právě bála té druhé varianty, že se mi tam bude tak líbit, že tam budu chtít zůstat a to se nestalo. Takže ano, opravdu myslím si, že člověk občas bere hrozně věci jako samozřejmost. Já jsem tady byla fakt taková už jako, no, jako nevím co, jako se sebou a vlastně tohle mě hrozně jako nakoplo a hrozně jsem si jako uvědomila spoustu věcí, takže to bylo jako skvělý.
1: Ale v tom, co děláte, jste úspěšná, tak kde se vzal pocit, že nevíte, co se sebou?
2: Já myslím, že to je hodně velký problém tý mojí generace, ale převážně si myslím tý teďkon z tý mladší, že tím, jak jsou ty sociální sítě a je strašně moc možností, my opravdu máme miliardu možností a myslím si, že na jednu stranu je to skvělý, ale na druhou stranu je to hrozně frustrující a spoustu mladých lidí se fakt potýká s tím, že jsou jako ztraceni a nevědí moc, co se sebou. A to jsem vlastně nějakou chvíli pocitovala i já, že já jsem věděla, že dělám ten influencing, že mě to živí, baví, ale vlastně jsem si říkala, tyjo, a nechci jako něco ještě víc třeba, ale vlastně jsem si uvědomila, že mě to prostě baví, že prostě influencerství je něco, co je moje práce, nechci se za to vůbec stydět, prostě je to tak. Já jsem si to nějakým způsobem vybudovala, fakt to nebylo ze dne na den a tak si teď užívám, že mi to vlastně vydělává ty peníze, je to moje práce a jako zatím to nechci měnit.
0: Do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Jsem stále Mariana Prachařová a když zůstaneme ještě chvíli u té módy, tak vy vlastně na těch sociálních sítích inspirujete lidi, co se týká outfitů, módy, nějakých novinek.
1: No, snažím se. Dřív jsem byla hodně, právě než jsem odletěla do toho Londýna, tak jsem byla hodně taková, se myslím, kontroverznější v tom oblíkání, že jsem se hodně nebála barev a takových hodně podivných jako stylů. A vlastně jsem z toho teď nějak, myslím si, že to je taky s věkem, že člověk hrozně jako utlumuje v barvách i v tom stylu. A já jsem teď hrozně taková jako usedlejší mi přijde v tom oblíkání a vlastně mě to hrozně jako baví. A samozřejmě snažím se, mám i různý spolupráce právě s fashion značkama, takže se snažím tak nějak jako točit nějaký outfitový videa občas.
0: A v rámci stylingu, když jste se vrátila z Londýna, tak oslovil vás třeba kamarádky nebo nějaké klientky, že by chtěli pomoct s oblékáním?
1: Jo, ozvalo se mi pár lidí, dokonce jsem pro jednu kamarádku pomáhala se ní při focení její kolekce. Nikča Čechová má Laco a dělá krásné věci a právě mě oslovila, jestli bych jí jako nepomohla. Takže to pro mě byla jako čest, že mi dá tu důvěru, protože jsem vůbec neměla žádné zkušenosti, kromě toho Londýna teda. A měla jsem nějaké nabídky, ale tím, jak vlastně teď se zase jako navalila spousta té jiné práce, tak upřímně vlastně musím říct, že jsem to docela upozadila teď. Ale je to pořád něco, co jsem tam si ráda takhle třeba odskočím udělat, ale zatím to nevidím a asi to nebude úplně
0: na full time. To úplně
1: to ne,
0: nevidíte.
1: To ne.
0: A každopádně sledujete spíš trendy, anebo máte ráda klasiku v tom oblékání?
1: No, dřív jsem hodně sledovala trendy, ale musím říct, že vlastně poslední dobou mi přijde, že je, jako samozřejmě furt sleduju, co se jako nosí a tak, co je in, ale vlastně mi pak přijde, že člověk, když je oblečený podle trendu, tak jsme všichni tak jako stejný a je to trošku jako nuda. Takže já spíš tak nějak jako kupuju to, co mě jako baví a kombinuju to různě a ty trendy už moc vlastně jako neřeším. No.
0: Takže jednoduše, když je třeba éra zvonáčů, kdy všichni chodíme ve zvonáčích, tak jako není potřeba to asi úplně následovat, ten aktuální trend a vzít si klidně široké kalhoty nebo legíny, nebo co máme rády.
1: No, protože ono taky záleží, může ten trend být, ale ne, pro vaši postavu to třeba vůbec nemusí být, že já jsem dřív i byla taková, je to trend, tak prostě dám si to na sebe, i když mi to vůbec nechotí. A teď už jsem v tom taková, že prostě já třeba nemůžu nosit určitý styly oblečení, i když to třeba trend je. Takže si myslím, že strašně záleží na tom, co se člověku líbí, ale zároveň je strašně těžký těm trendům uniknout, protože jdete do obchodu a prostě ty obchody ty trendy mají, že jo. A jdete do Manga, do Zary a prostě všude je to stejný vlastně. Takže těžký tomu uniknout, ale já třeba miluji Vinted, jako z druhé ruky tam ty věci, to je prostě úplně boží.
0: No a když to zjednoduším, třeba zůstanu u těch žen, tak jak žena pozná, co jí sluší a co jí lichotí? Ano, přesně, každá máme jinou postavu a ne každé sluší šortky třeba.
1: No to je hrozně těžký. Já myslím si, že každý se i v tom zrcadle a sám sebe vidíme úplně jinak, než jak nás vlastně vidí ostatní. A já většinou moc nedávám na to, co mi říkají ostatní, jakože tohle ti třeba úplně nesluší, protože fakt každý máme úplně jiný styl. Já mám třeba ráda oversized věci, což vím, že spoustu lidí ráda nemá, že mi řeknou, to ti to vůbec nesedí. Já říkám, no ale to je právě ono, že mi to nesedí. Ale jako těžko říct, já si myslím, že prostě pokud si stoupnete před zrcadlo a cítíte se dobře, tak si to prostě jako oblečte. Je to spíš o tom, jak vy jako sebe vizuálně vidíte, vnímáte, jestli je vám to pohodlný, příjemný.
0: Tak. Nebo možná ještě jiný dotaz, kdy je ten správný okamžik třeba oslovit právě nějakou stylistku nebo někoho, kdo tomu jednoduše rozumí?
1: Já myslím, že to bych doporučila všem nám tady v Česku.
0: Fakt?
1: Jo, jako myslím si, že pak když člověk vyjede do zahraničí, tak tam ty lidi se to vůbec neboje, hrozně hezky se tam jako šik oblíkají a vůbec to není o penězích, vůbec to není o drahých značkách. Fakt jako člověk si může udělat hezký outfit úplně ze simple, jako jednoduchých, levných věcí. A myslím si, že je skvělý mít ten kapslový šatník, že fakt máte jako úplně obyčejné věci a ty vždycky zkombinujete. To si myslím, že je jako strašně, strašně super a jako stylistu do každé rodiny.
0: Procestovala jste kus světa, kde se umí opravdu dobře oblíknout? A zase klidně zůstaňme u žen. Říká se, že francouzsky to vždycky umí.
1: Mně se asi strašně líbí, jak se oblíkají v Dánsku. nebo ve Švédsku, když jsem byla v Kodani, tam opravdu, to mě jako hrozně baví, prostě mají ty volné košile, žabky nosí v létě, mají ty džíny, je tam kole a je to takový hrozně všechno hezký, čistý, estetický, tak to se mi jako líbí.
0: Ale zrovna ty severské země, vím třeba i, že tam spadá Holandsko, oni rádi používají kvalitní materiály, takže ty svetry jsou většinou kašmírové, vlněné.
1: A ono je to hodně vidět, je to hodně vidět. Poznat. Ano, i ty košile, to jako člověk vidí, že opravdu mají jako kvalitní ty kousky a zároveň si právě myslím, že oni jsou takový v tom, že fakt stačí mít pár takových kvalitních kousků a nemusíte mít jako šatnu plnou jako blbostí, ale fakt zainvestovat, mít třeba ty dva kašmírové svetry, protože to vám prostě vydrží navždycky.
2: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Marina Prachařová. Vy jste zmínila, že jste se k té práci influencerky dostala tak nějak samovolně, organicky. Znamená to, že jste v určitý čas dávala určitý počet, dejme tomu, postů a storíček a ta čísla narostla sama? Nebo jak si to mám představit?
2: No mě už se na to ptali v nějakých rozhovorech a já si upřímně, abych si strašně ráda jako vzpomněla, jak to vlastně vůbec celý začalo, ale já vůbec nevím. Já jenom vím, že jsem si, když prostě Instagram v Česku přišel do Česka.
1: Což je 2015, něco takového?
2: Něco takového, myslím. Tak já jsem se ho prostě stáhla a házela jsem tam prostě vše možný jako věci. A pak vím, že si myslím, že protože dneska už je třeba strašně těžký si tu základnu těch fanoušků vybudovat, fakt to už dneska vůbec neroste, strašně to stagnuje. Takže já jsem to ještě chytla v té době, kdy to fakt jako rostlo, což bylo skvělý. A já si myslím, že mě hodně vždycky pomohlo, protože každý léto opakuju seriál Horákovi, kde já hraju a všichni to milujou. A vím, že většinou přes to léto mi strašně jako narostly lidi.
1: 5000 plus?
2: No, myslím si, že to na tom mělo jako velký podíl a pak nějak jako nějaká ta konzistentnost, že jsem tam fakt jako přidávala věci, ale já si to prostě fakt nepamatuju. Já vůbec nevím, jak jsem se k tomu vlastně jako dostala.
1: Mohlo vám třeba pomoci i to jméno, že jste ze slavného rodu?
2: Je to možný, ale já jsem jako dřív vlastně tu rodinu zase tak ani jako nezdílela, protože rodiče tomu vůbec nerozuměli. Ty jako byly dlouho takový, že jako to vlastně jako dělám na těch sítích. Takže to já jsem tam vlastně jako nedávala, myslím si, že spoustu lidí ani nevědělo, že jsem třeba jako z takovýhle rodiny, že teď třeba jsem si nově založila TikTok a dávala jsem nějaký video s mámou a spoustu lidí mi tam psalo, já jsem vlastně viděla, že to je tvoje máma, to je prostě Lída ze Sluneční a Marcelka z Comebacku a to je boží. Takže oni to jako za stolik lidí vlastně asi neví.
1: A tatínek je prosím vás David Prachař, kdyby
2: ano, náhodou. Ano, ano.
1: Jak vypadá ta práce influencerky? Pracujete od pondělí do neděle, anebo si ten režim tak nějak jako zvolíte podle sebe?
2: No to je úskalí lidí, kteří pracují z domova, že nemám nad sebou takovýho toho bose, který by mi říkal tohle musíš.
1: A zároveň nemáte od do, pracujete pořád.
2: Ano, to je hrozná svoboda v tom, že já můžu pracovat odkudkoliv, kdykoliv, já si ten čas můžu rozvinout úplně jak chci. Takže můžu i třeba pracovat při cestování, což já miluju. Ale zároveň je to hrozný v tom, že prostě nemám to od do a když to neudělám, to za mě nikdo jiný neudělá a nikdo mi neřekne, měla bys to udělat, ale já musím sama najít tu motivaci k tomu vlastně tu práci jako udělat a samozřejmě je to taky jako kreativní práce, takže to ta hlava vám jde 24/7, to není o tom, že já všet zaklapnu e-mail a jako nashledanou, ale vlastně člověk i když jdu na dovolenou, tak ona to vlastně není úplně dovolená, protože i z dovolený já sdílím věci, takže je to takový jako 24/7 pořád něco, vlastně já se i snažím fakt jako hodně přidávat věci, takže jako od do není.
1: A když jedete s maminkou na dovolenou, s Danou Batulkovou, tak neřekne vám, Marianko, prosím tě, už ten telefon schovej.
2: Ne. Máma už je na to zvykla, i táta už je na to zvykla, ten už má taky Instagram, takže všichni už jako vědí, s čím mají počítat, když se mnou někam jedou, ale občas se samozřejmě snažím
1: Přijede jako Mariana, uklidte.
2: jo, přesně. Ne, to zase jako ne, ale já si právě snažím ukázat i tu realitu, prostě, že máme doma ten bordel, to je úplně normální, to naprosto v pořádku, naopak já nemám ráda ty estetické obrázky, kde je všechno uklizený, prostě takhle to nefunguje v životě, takže klidně ať je bordel. Ale rodiče už jsou jako zvyklí, takže, ale já se snažím fakt jako i na tý dovolený, jako já jim nestrkám telefon do obličeje a neotravuju je tím. To sama jako nemám ráda, ani třeba když cestuju s mýma kamarádama, tak se snažím prostě, aby to bylo příjemný pro všechny.
0: Host Lenky Vahalové. Host Lenky Vahalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Vahalové. Viny.

0: 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Lenky Váhalové. Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Mariana Prachářová. Z kolika procent je ten obsah ta placená spolupráce a z kolika procent je to ta vaše soukromá iniciativa?
2: Já se hodně snažím, aby to bylo jako vyvážené. Já se fakt snažím jako nebrat každou spolupráci a tím, jak jsem hodně jako aktivní, tak já i přidávám strašně jako spoustu věcí, které vůbec jako placený vlastně nemám. A vždycky, když je to placený, tak to je přiznaný, ten napsaný hashtag spolupráce, aby to prostě lidi jako věděli. Takže fakt se snažím jako nebrat všechno a mít to tak nějak hezky rozložené, aby to těm lidem jako nevadilo.
1: V nějakém rozhovoru jste zmínila, že vy jako influencerka, i když já vím, že influenceři to úplně nemají rádi, když je takto označujeme, ale nevím pro to český ekvivalent. Kdybych ho věděla, ráda ho v Českém rozhlase použiju. Ale napadá mě jedině tohle slovo. Každopádně zmínila jste v nějakém rozhovoru, že byste prostřednictvím těch sociálních sítí ráda inspirovala. Mm-hmm. Čím inspirujete nejvíc? Jakou máte třeba zpětnou vazbu?
2: Já si myslím, že určitě to je nějakým způsobem i to oblíkání, že spoustu lidí mi píše, ježišmarja, to je prostě tak skvělý, ty si jako takhle vezmeš ty věci, to já bych vůbec jako neskombinovala, nebo já bych na to neměla odvahu si tohle vzít. Takže myslím si, že třeba v té modě určitě a taky v cestování hodně, protože já i hodně jako cestuju sama a to ty lidi jako je se mnou jako hrozně baví a vždycky inspiruje jako k tomu jezdit na nějaký místa, třeba hodně, jak jsem žila v tom Londýně, já jsem tam hodně i cestovala a sdílela jsem ty věci a ty lidi to úplně milovali a těšili se každý den na to moje jakoby story, na těch stories, co jsem zase viděla, kde jsem všude byla a právě mi psali, že prostě je to pro ně úplně takový jako únik, že díky mě vlastně cestujou. Takže si myslím, že ta móda a to cestování je vlastně nejvíc a i to, že prostě třeba cestuju sama, že to ty lidi kolikrát mi psali, hele, já jsem vlastně se inspirovala, taky jsem vyjela jako sama nebo šli Santiago a tak to mě jako hrozně těší.
1: Nebojíte se někdy?
2: Upřímně ne. Normálně fakt se nebojím. Já to mám prostě hrozně ráda.
1: Ale možná podvědomě vyhledáváte místa, třeba když jste v New Yorku, kde je takzvaně bezpečno.
2: Jo, určitě.
1: Asi nepůjdete pod mě po hrlem.
2: Rozhodně ne, tam jako tam to rozhodně není bezpečný, ani přes den, jo, to je úplně jedno, jakou dobu tam člověk jde, ale určitě já nejdu jako naproti nějakým nebezpečným situacím, jako, ale hlavně třeba ten New York je paradoxní v tom, že tam snad možná, kdybyste šli večer do toho Harlemu, já se tam vůbec nebojím, protože tam je pořád tolik lidí na ulici a pořád se tam něco děje, furt světla, tohle, že vlastně tam vůbec nemáte pocit, že jste jakoby sami. Tady u nás kolikrát opravdu je ulička, tam nikdo není prázdno. V tom New Yorku prostě je ten ruch, furt jako to tam nějak jako pulzuje, takže já se tam jako vůbec nebojím.
0: Radio Praha 107,2.

0: ve finále. Se mnou je stále Mariana Prachařová, posloucháte Rádio Praha. A když jsme u toho cestování a u New Yorku, tak vím, že jedna z našich influencerek tam žije. Jmenuje se Aneška Chudlíková, tuším. Ano. Říká si nocou fany Ani. Když ji občas sledujete, máte touhu takhle žít v zahraničí? Vím, že jste zmínila, že ten Londýn asi úplně jako neklapl, ale třeba jinou destinaci?
1: Já jsem shodou okolností, když jsem 2,5 roku zpátky byla v New Yorku na Vánoce, tak jsem tam s Aneškou a s Márou právě potkala, byla jsem u nich doma, takže to zrovna tam byly právě čerství přestěhovní, to už tam jsou 2,5 roku, já sleduji jejich vlogy na YouTube a neskutečně obdivuju, protože...
0: Je to těžký.
1: Já, když jsem byla v tom Londýně, tak my jsme si právě i vyměňovali nějaký zprávy, protože prostě není to sranda a já je obdivuju, jednou jsem se potýkala s tím, že jsem si říkala, já bych v tom New Yorku jako chtěla žít, ale já, když to vidím, já nechtěla. Fakt ne, teď jsem byla zase s mamkou na týden a vlastně jako úplně stačilo.
0: Takže v rámci cestování vám spíš vyhovuje opravdu vyrážet a vracet se, než někde dlouhodoběji žít.
1: Přesně tak a vlastně vždycky se hrozně ráda vracím domů. Jako fakt se vždycky těším na to cestování, ale zároveň už potom jako já chci jako domů a si vážím té Prahy, jak to tady máme hezký a je to prostě můj domov a nechci žít někde jinde.
0: A v rámci cest, co vás teď čeká?
1: Ježíš, teď doufám, že nic, až snad v zimě nějaká Asie, Bali možná s kamarádama, protože já jsem teď cestovala
0: hodně.
1: Tak až moc, že já jsem se teď právě vrátila ze všech cest a vlastně strašně se těším na to, že budu jenom tady.
0: A úplně na závěr mě zajímá jedna věc. Dřív jste se malinko, nechci říct potýkala, ale řešila jste to, že jste dcerou... Omlouvám se jim, nějakých slavných rodičů, tak to prostě je. A že jste potřebovala najít nějakou svoji vlastní cestu, aby vás lidi neodsuzovali, neškatulkovali, neřešili, jestli jste hodně slavná nebo málo slavná, což je stejně zajímavá jako debata tohle řešit. Teď momentálně to cítíte jak?
1: Právě mám pocit, že než jsem odjela toho Londýna, tak jsem byla hodně z toho taková jako frustrovaná, protože neustále vás lidi jako
0: srovnávají,
1: říkají, ty nic neděláš a byla jsem z toho taková prostě vlastně nešťastná. A jak jsem se vrátila, tak najednou úplně mám pocit, že jsem fakt chytla druhý dech a vlastně jsem si uvědomila, prostě já jsem dobrá v tom, v těch sociálních sítích. Já když vidím toho bráku nebo tu mámu, jak to vlastně jako dělají a vůbec tomu nerozumí a nevidí, tak já si vždycky říkám, ty, ale já jsem, tohle je prostě asi v té rodině
0: a
1: to moje privilegie.
0: A brácha starší nebo mladší?
1: No, mladší ten...
0: To umí
1: no,
0: asi,
1: ten
0: ne?
1: To nějak jako umí, ale ten starší taky vůbec vlastně jako neví, co s tím. Takže já jsem v tomhle taková v té rodině jako, no, já prostě mám ty sociální sítě a jsem v tom dobrá.
0: A obrací se na vás někdy s nějakou radou?
1: Ano, obrací.
0: Obrací.
1: Ano, obrací. Dřív to bylo jako, co to děláš a teď žádaj o radu. A dokonce i s mámou spolupracujeme obě dvě s jednou modní značkou, takže máme i za to placená. Takže máma už je taky placený influencer a jako je šťastná.
0: Je spokojená. Mm-hmm. A vy taky.
1: Ano.
0: Se mnou byla Mariana Prachařová, moc děkuju a jste spokojená i nadále.
1: Děkuju.
2: Host Lenky Váhalové.
3: Host Lenky Váhalové.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu
3: najdete na Můj rozhlas.cz.

0: 6 hodin, dobré ráno vám všem. Ve studiu Rádia Praha je už připravená Anna Hašková se zprávami. Aničko, hezké ráno i tobě.
1: Pěkné ráno. Na dalších autobusových linkách pražské integrované dopravy je ode dneška možné nastupovat všemi dveřmi. Nejtepleji bylo včera v Plzni, meteorologové tam naměřili skoro 39,5 stupně. Téměř všech 50 tisíc migrantů se už podle úřadů vrátilo ze Seuty zpátky do Maroka. Dnes čekejte oblačno a teploty do 31 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ode dneška můžou cestující na dalších 50 autobusových linkách pražské integrované dopravy nastupovat všemi dveřmi. Nově je to například na Českobrodsku a Nymbursku nebo mezi Prahou a Příbramí, Benešovem nebo Vlašimí. Zároveň ve více než 120 spojích systém po ročním zkušebním provozu funguje trvale. Pokračuje středočeský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
3: Díky tomu jsou jízdní řády stabilnější, spolehlivě se daří dodržovat přestupní vazby a uvolnily se přetížené nástupní hrany na velkých pražských terminálech, jako jsou třeba Opatov, Ládví nebo Budějovická.
1: Podíl černých pasažérů od loňského července podle středočeského kraje stoupl na necelých 6%. V autobusech kvůli dalším změnám přibude 15 revizorů. Kramářova vila na pražských Hradčanech se dnes otevře pro veřejnost. Běžně nepřístupné sídlo premiéru si budou moci lidé prohlédnout zevnitř i zvenku. Kromě novobarokní architektury se secesními prvky se totiž otevírají k návštěvě i upravené okolní zahrady. Komentované prohlídky začínají v 10 hodin a provedou zájemce více než 50 místnostmi, kde běžně bývají klíčová diplomatická setkání. Vstupné je zdarma a není potřeba si předem rezervovat místo. Poslední skupina se na prohlídku vydá v 16 hodin. Teplotní rekord pro poslední červencový den včera padl na 2/3 stanic, které měří přes 30 let. Nejtepleji bylo v Plzni Bolevci, kde naměřili 39,4 stupně. Na pětině stanic teploty překonaly měsíční rekord a na každé 20. stanici bylo nejtepleji za celý letošní rok. Do Česka míří studená fronta, díky které by se ode dneška mohlo lehce ochladit. Teploty ale dál budou na většině území kolem 30 stupňů. Tropická byla i dnešní noc. Teploty kromě několika výjimek neklesly pod 20 stupňů. Ze španělského města Ceuta na severu Afriky úřady vrátili do Maroka téměř všech 50 tisíc migrantů, kteří tam dorazili za jediný den. Informovala o tom španělská vláda, podle které se většina lidí vracela dobrovolně. Při pokusu překlapovat na kontinentální území zemřelo bezmála 60 osob. Někteří migranti popsali, že se k cestě do španělského města rozhodli ve čtvrtek. Právě tehdy údajně dostali přes telefon a sociální sítě informaci, že je hranice bez omezení otevřená. Fotbalisté Sparty zvládli předehrávku druhého kola šance ligy. Zlín porazili v prvním domácím zápase sezóny 3-1. Pražany poslal do vedení Irvin, pak kapitán Sparty Hara Slín nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Šmigy. O pár minut později ale skóroval v dresu Pražanů debutující Brins a následně se trefil ještě z pokutového kopu Karabec. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
4: Jsem spokojený se třemi body a s některými momenty v zápase, ale bylo tam také hodně okamžiků, když jsme ztratili kontrolu a nedominovali jsme. Trošku to připomínalo minulý týden. Ztratili jsme strukturu hry, odevzdali jsme dost míčů a povolili jsme soupeři moc standardek. Na můj vkus to bylo chvílemi až moc otevřené utkání.
1: Dnes bude v Praze a okolí převážně oblačno. Odpoledne se objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer oblačnosti i srážek ubyde. Nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až severozápadní.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice v Praze a okolí je teď poměrně klid, nemáme hlášeny žádné dopravní nehody, pozor ale na různá omezení či uzavírky. Například v Novopatské ulici v Praze 9 až 14, tady je provoz vedený jedním místním pruhem v každém směru. Omezení je v tomto místě kvůli rekonstrukci Belské ulice a potrvá do poloviny srpna. A připomínám také problémy v úseku ulice Vítězná až Most Legií v Praze 1, tady probíhá oprava tramvajové trati. části. V místě je zachován jednosměrný provoz ve směru k Národnímu divadlu. V opačném směru od mostu Legií po Vítěznou neprojedou auta ani tramvaje ve směru na Újezd. Provoz je vedený po objízdné trase. Omezení tady potrvá do 2. srpna, tedy do zítřka. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré jitro, je už 6 hodin a 6 minut, co začal první srpnový víkend a taky sobota a dnes k ní patří datum prvního. V ranní Praze si taky skvěle zahrajeme a svou zásluhu na tom budou mít Ed Sheeran a Justin Bieber. A také Melanie Fiona. Nádherný víkend a pohodový poslech vám přeje Vláďa Maloš.

0: Groovy Market Fest. Právě dnes můžete navštívit mezi 12. a 22. hodinou další ročník tohoto prémiového městského festivalu v Praze. A přináší do Riegerových sadů nejlepší pražské gastronomické koncepty, designéry, hudebníky, lifestyleové značky i kreativce. Groovy Market Fest se opakuje každý měsíc a sází na kvalitu nad kvantitou. Každý účastník festivalu je pečlivě vybírán, aby atmosféra byla intimní i výjimečná a vy tak můžete opět navštívit místo, kde se gastronomie, kultura a komunita setkávají pod pražským nebem. Podrobnosti najdete také v odkazu v typech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: Dnes bude převážně oblačno, od severozápadu se zejména odpoledne vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer čekáme od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek, nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů Celsia a povane ráno slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, během dne se mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu bude měnit na severní a v bouřkách přechodně zesílí, večer zeslábne. A ještě doplníme aktuální dopravní informace, tam se situace příliš nemění. V ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. S omezením počítejte na Hlávkově mostě v Praze 7, probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým jízdním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do 31. srpna. A ještě připojím Vídeňskou ulici v Praze 4, kde probíhají stavební práce. Kvůli tomu je tady omezení a v místě je nutné počítat se střídavými zábory silnice mezi křižovatkou Vídeňská, u Michalského lesa a u Krčského nádraží. A to až do 31. srpna. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Je půl sedmé, pěkné sobotní ráno vám všem, dnes také 1. srpnové. No a máme pro vás zprávy. Na Rádiu Praha je přináší Anna Hašková.
1: Z Brna okrádal Českou národní banku. Podle kriminalistů šlo o zaměstnance, obcházel interní pravidla a způsobil tak bance škodu v řádek desítek milionů korun. Na podezřelé transakce policii upozornil finanční analytický úřad. Policisté muže zadrželi a obvinili z krádeže. Národní banka se rozhodla kvůli případu provést mimořádný audit. Lidé pobírající příspěvek na živobytí z takzvané superdávky můžou jezdit levněji pražskou hromadnou dopravou. Měsíční kupon stojí ode dneška pro dospělého 165 korun. Plná cena je 550. Hlavní město tak obnovuje tarif, který skončil minulý rok kvůli změnám ve státním systému dávek. U zastávky Dívčí hrady v pražských Radlicích vzniká dětské hřiště a klubovna. Praha 5 nyní jedná s místními politiky o tom, který z nich by klubovnu provozoval. Součástí areálu bude i venkovní posilovna. Obyvatelé městské části si projekt za téměř 9,5 milionu korun vybrali v participativním rozpočtu. Papež Lev XIV. V pátek vybral nový základní zákon. Jedná se o vatikánskou obdobu ústavy. Nejvyšší představený katolické církve to odůvodnila legislativními změnami, které se staly v posledním období. Nová ústava například zavádí soudní soustavu. Samotná absolutistická povaha a Vatikánu se ale nemění. Nový základní zákon naposledy vydal někdejší papež František v roce 2023. Dnes čekejte převážně oblačno, odpoledne s přeháněkami nebo bouřkami. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí nejvýše na 29 až 31 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Benkově ulici v Praze 11. Tady se pracuje na zelnici, v místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna právě ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. V úseku Hostivařské náměstí až k ulici k Horkám v Praze 15 se pracuje na silnici. Probíhá tady oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař-Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním místním pruhem a řízený světelnou signalizací.

0: omezením tady počítejte do 21. září. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné sobotní ráno. V příštích minutách vás pozveme na novou českou komedii s názvem 6 gramů. A dozvíte se tak, o čem film je a koho v něm nejvíc obdivuje třeba jeden z hlavních hrdinů, respektive jeden z hlavní herecké čtveřice, konkrétně Jiří Mádl. A v ranní Praze už čeká taky Thomas Robin. I kapela Fugees. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Tak tohle byl Dermot Kennedy na Rádiu Praha. Přejeme krásný sobotní den, první v měsíci srpnu, tak si ho pořádně užijte. 4 otcové, 1 ředitelka, školní tělocvična a sáček s bílým práškem. Tak to je nová komedie režiséra Miroslava Ondruše, která bude mít v českých kinech premiéru už příští týden. V hlavních rolích se objeví herec Jiří Mádl, se kterým natáčela naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
2: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr, ten tady není.
1: Jo! Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
3: Zápletka je taková, že se prostě na školním lyžařském kurzu střední školy najde na pokoji sáček s bílým práškem a jeho 6 gramů.
4: Popisuje příběh nové komedie jeden z herecké hlavní čtveřice Jiří Mádl.
3: To je jenom takový začátek a pak se svolá do školy, svolají se tatínci, kterých se to jakoby týká. Jsou svolaní, jich jsou 4 a paní ředitelka má podezření, že to je na ní ušitý a že ji někdo chce sundat z pozice ředitelky. A ty všichni tatínci, mimo toho mýho, si myslí, že to je na ně ušitý nebo že to je nějaká bouda, jako. A jediný ten můj prostě vidí ve všech to dobrý, prostě takový jakoby pozitivní člověk, který má navíc strašně moc fyzické energie a prostě tím šíří to pozitivno, ale v místnosti plný paranoidních magorů je to prostě pro něj dost nebezpečný.
5: Ty jsi to řekla tak hezky ve čtyřech větách, ale pojďme možná ještě připomenout ty další postavy, když zmiňuješ 4 tatínky, je tam taky důležitá postava paní ředitelky, tak koho tam vlastně diváci v tom filmu, kromě teda tebe, uvidí?
3: Hraje tam ředitelku skvělá Lenka Vlasáková. Musím, že ta se mi v tom filmu líbí, se úplně nejde. Jako já jej úplně žeru, já jej tam visím na rtech. A pak tam hraje Ondra Vetchý, David Novotný, Martin Pechlát. V menších rolích je tam Honza Nedbal a Oskar Hess, tak to mi přijde jako super, že úplně do poslední role je to tam prostě krásně obsazené.
5: Ty i mimo filmový plac se pohybuješ hlavně za kamerou, můžu to tak říct hlavně, nebo vlastně jak je to?
3: Hlavně před kamerou pořád, ale to za kamerou teď je asi hodně tak vnímaný díky těm vlnám, že se mě s tím lidi hodně spojují, ale furt si myslím, že na množství projektů rozhodně jsem furt herec víc.
5: Tak na čem teďka pracuješ vlastně, nebo co tě čeká za projekty?
3: Co mě čeká, no já jsem tušil skvělý herecký rok, ale všechny 3 projekty, na který jsem se těšil, se odsunuly. Do toho přišel teda teď jiný, který bude jako první film český, který se bude dělat určitým způsobem. A je to hezká role, dobrý příběh. No a pak mám i nějaký herecký jako zklamání tenhle rok, opravdu věci, na které jsem se hodně těšil. Jako strašně moc, tak třeba nějak nedopadly. Tak mě to trošku bolí, přiznám se, mám takové zlomené herecké srdíčko, já jsem to nikdy nepřiznával, ale já furt ty ambice mám velký a trápí mě to, prostě vnímám to jako velkou seberealizaci a naplnění, no tak mě to trošku bolí teď, ale jo, furt mě čekají hezký věci.
4: Uzavírá Jiří Mádl, který se vedle herectví dál věnuje režii a psaní scénářů. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dnes bude převážně oblačno, od severozápadu se zejména odpoledne vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer čekáme od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek, nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů Celsia. A povane ráno slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, během dne se mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu bude měnit na severní a v bouřkách přechodně zesílí, večer zeslábne. A jak to vypadá na silnicích, tam žádné velké novinky, stále řada omezení v pražských ulicích. Například ve Střelničné ulici v Praze 8, tady se pracuje na vozovce, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek, omezení tady potrvá do 30. září. V Jičínské ulici v Praze 3 se pracuje na vozovce, v místě je omezení mezi křižovatkami s Olšanským náměstím a Křišťanovou, a to až do 31. prosince. A v Hybernské ulici v Praze 1, tady probíhají mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února 2027. Ještě připojím problémy v Praze 2, s komplikacemi počítejte v ulici Krokova. Pracuje se tady na vozovce a ulice je uzavřená v úseku ulic Slavojova, Čiklova. Objížďka vede ulicemi Krokova, Lomírová a Slavojová. Práce tady potrvají do konce března 2027. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Je 7 hodin, přejeme krásné sobotní ráno. Na Rádiu Praha vám přinášíme další zprávy s Anou Haškovou.
1: Pěkné ráno. Praha povolila zdražení taxislužeb, zvýšila maximální sazby, které můžou jejich řidiči zákazníkům účtovat. Nikde v Česku už v současné době neplatí smogová situace. Neznámý projektil zasáhl podle britské námořní služby tanker poblíž Ománu. Dnes čekejte převážně oblačno, nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé v Praze si ode dneška připlatí za jízdu taxíkem. Maximální ceny, které si jejich řidiči můžou účtovat, stanovuje hlavní město. To zvýšilo částku za ujetý kilometr na 42 korun z původních 630 i nástupní sazbu z 60 na 70 korun. Nové ceny by měly podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů více odpovídat současným nákladům řidičů.
3: A my jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40% v kumulovaném vyjádření a ta letošní situace je skutečně mimořádná.
1: Podle komory provozovatelů taxislužby navýšení není dostatečné a mělo by se odvíjet od cen pohonných hmot. Lidé v Obděnici na Příbramsku si připomínají 50 let od premiéry filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Do kin vstoupil v září roku 1976. Program dnes zahájí dopolední procházka po filmových místech. Odpoledne bude následovat beseda s některými tvůrci a herci, jako například se Zdeňkem Svěrákem nebo Danielou Kolářovou. Pokračuje pořadatel Petr Čihák.
4: Budeme tam mít výstavu fotek, nějaké fotky přímo z natáčení, pak máme nějaké fotky z tehdejšího tisku a podařilo se nám sehnat několik původních originálních rekvizit.
1: Meteorologové včera odvolali smogovou situaci ve všech českých regionech, kde platila. Týkalo se to Prahy, středních, severních a také východních Čech. Český hydrometeorologický ústav ji tam vyhlásil kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. Tu způsobují i aktuální velmi vysoké teploty. Meteorologové během smogové situace doporučují lidem, aby se venku vyhli větší fyzické zátěži. To platí hlavně pro malé děti, seniory nebo lidi s dýchacími obtížemi. Projektil neznámého původu zasáhl tanker, který plul asi 20 kilometrů severovýchodně od ománského pobřeží. Dnes o tom informovala britská námořní služba. Útok poškodil strojovnu a posádka pak ztratila kontrolu nad lodí. Úřady incident vyšetřují. Podobné zásahy jsou v oblasti od opětovného vyostření konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem stále častější. Česká fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Národní tým převzal úspěšný mládežnický kouč Španěl Santi Denia, který s domácí asociací podepsal dvouletý kontrakt. Během dneška bude převážně oblačno, později přijdou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer čekejte od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek. Teplotní maxima 29 až 31 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na silnicích žádné velké novinky, stále omezení či uzavírky, třeba v úseku ulice Vítězná až Most Legií v Praze 1. Tady probíhá oprava tramvajové trati, v místě je zachován jednosměrný provoz ve směru k Národnímu divadlu. V opačném směru od Mostu Legií po Vítěznou neprojedou auta ani tramvaje ve směru na Újezd. Provoz je vedený po objízdné trase, omezení tady potrvá ještě do zítřka. Ve Kvelské ulici stále probíhá rekonstrukce vozovky. Provoz je ve směru k Cínovecké převedený do protisměru v úseku ulic Novopatská, Cínovecká a vedený jedním místním pruhem. Ve směru k Průmyslové v úseku ulic Cínovecká, Novopatská je provoz vedený taky jedním místním pruhem a omezení tady potrvá do 15. srpna. Jeďte opatrně a my přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré sobotní ráno, dnes je 1. srpna a do historie tohoto data se už za okamžik ohlédneme s Petrem Jungmanem. A v ranní Praze pro vás máme i další hity. S nimi už čekají Lady Gaga a Bradley Cooper. Nebo Olivia Rodrigo. Já jsem Vláda Malovšík a přeji vám nerušený poslech.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Začíná druhý prázdninový měsíc, je sobota 1. srpna. Svátek mají Oscar a Kleopatra. Tady je Petr Jungmann. Švýcarsko dnes slaví den vzniku. Podle legendy v roce 1291, to je 735 let, zástupci tří kantonů, Švic, Uri a Unterwalden, uzavřeli na louce Rytli na břehu Lucenského jezera spojenectví. Vznikla Švýcarská konfederace. Archiv hlavního města Prahy byl založen před 175 lety v roce 1851. V jeho čele stál básník Karel Jaromír Erben. První československý automobil Škoda Rapid objel svět v roce 1936. 1. srpna před 90 lety se do Prahy po třech měsících a jednom týdnu trvající cestě vrátili cestovatelé Jan Procházka a Jindřich Kubiás. Ve stejný den roku 1936 začaly v Berlíně olympijské hry. Ty si přisvojili nacisté k propagaci Nového Německa. První mezinárodní filmový festival v tehdejším Československu byl zahájen před 80 lety v roce 1946 v Mariánských Lázních. Souběžně se konal i v Karlových Varech. Tam našel později domov. Rakouský pilot Formule 1 Niki Lauda téměř uhořel před 50 lety v roce 1976 při těžké havárii při velké ceně Německa na okruhu Nürburgring. Ve stejný den před 50 lety zahájila výrobu legendárních 105 a 120 mladoboleslavská Škodovka.
4: Technici kontrolují každou část vozu, který bude opět spolehlivě sloužit těm zákazníkům, kteří si oblíbili značku z Mladé Boleslavy.
3: Video Killed the Radio Star, slavná písnička skupiny Bagos o tom, že video zabíjí rádiové hvězdy, otevřela v sobotu 1. srpna 1981, tedy před 45 lety, vysílání nového fenoménu hudební televize MTV. Otík rákosník.
5: Nechturko.
3: Pan Pávek.
6: Se směl narodit jako kůň původně.
3: Moudrý doktor Skružný.
7: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
3: A další postavičky z Křečovic rozehrály poprvé na filmovém plátně svůj příběh.
8: Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore?
3: Před 40 lety v roce 1986 byla do kin uvedena komedie režiséra Jiřího Mencla Vesničková středisková.
9: Senzační film. Rumunskej.
10: Je to zlato!
3: Tenisový pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siňaková přesně před 5 lety dokráčel na tokijské olympiádě pro další zlato pro české barvy.
11: Je to bomba, je to vlastně mega to je to úplně neskutečný a úplně husí kůži.
3: Před 90 lety se narodil slavný francouzský módní návrhář Yves Saint Laurent a já přeju hezkou sobotu.
12: Dnes bude převážně oblačno, od severozápadu se zejména odpoledne vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer čekáme od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek, nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů Celsia. A pované ráno slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, během dne se mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu bude měnit na severní a v bouřkách přechodí. Chodně zesílí, večer zeslábne. A na silnicích opatrně začneme varováním z D7, 12,5 km ve směru z Prahy na Chomutov. Dejte pozor, je tady hlášený předmět na vozovce a mezi jízdními pruhy na silnici leží plech. Projíždějte proto velmi opatrně. No a komplikace, ty nás čekají i v pražských ulicích v podobě uzavírek či omezení. V Novopatské ulici v Praze 9 až 14 je provoz vedený jedním jízdním pruhem v každém směru. Omezení je v tomto místě kvůli rekonstrukci k Belské ulice a potrvá do 15. srpna. A v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: tak všechno mám.
1: To byla skupina Poetika na Rádiu Praha. Anička Hašková teď přináší zprávy v 7:30.
2: Dnes vzniká státní agentura Czech Business. Jejím cílem je podpora českých podnikatelů doma i v zahraničí. Agentura vznikla sloučením dvou dosavadních organizací Czech Trade a Czech Invest. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO si od toho slibuje větší podporu exportu a investic. Ředitelem nové organizace se stává Rudolf Klepáček, který byl doteď v čele Czech Trade. Ve vybrané tramvajové a autobusové zastávky v Praze rozmístí technici do konce roku 40 nových digitálních panelů. Cestujícím ukazují například odjezdy spojů a aktuální výluky. Tabule přibydou třeba na Florenci, Štrosmajerově náměstí nebo u polikliniky Modřany. Ve městě jich je zatím asi 200. Vedení letiště Praha dnes přebírá podnikatel Radomír Lašák. Jako vhodného kandidáta ho vybralo ministerstvo financí. S výběrem ale nesouhlasí například opoziční ODS nebo odbory letiště. Vadí jim mimo jiné, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie, které pod jeho vedením byly ve ztrátě. Odbory kvůli výběru Lašáka vyhlásily stávkovou pohotovost. Na předměstí Budapešti přijíždějí skauti z celého světa, začíná středoevropské jamboree. Zúčastní se ho na 1000 skautů od 14 do 17 let. Hlavním smyslem setkání je propojení mladých lidí z celého světa a vytváření přátelství nehledě na hranice nebo odlišný mateřský jazyk. Mezinárodní akce se pořádá každé druhé léto na území jedné ze zemí Vyšegrádské čtyřky. Dnes bude v Praze a okolí převážně oblačno. Odpoledne se objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer oblačnosti i srážek ubyde. Nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až severozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A jdeme na silnice D7, tam máme stále problém na 12,5 kilometru ve směru z Prahy do Chomutova. Dejte pozor na předmět na vozovce, jedná se o plech ležící na silnici mezi jízdními pruhy, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. S omezením počítejte na Hlávkově mostě v Praze 7. Probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým místním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do 31. srpna. A ještě připojíme Vídeňskou ulici v Praze 4, kde probíhají stavební práce. Kvůli tomu je tady omezení a v místě je nutné počítat se střídavými zábory silnice mezi křižovatkou Vídeňská, u Michalského lesa a u Krčského nádraží. A to až do 31. srpna. Tak ať už dnes vyrazíte kamkoliv, jeďte opatrně a dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
1: Sobotní ranní Praha pokračuje a je po 7:30. Denní stacionář může

Může rodičům usnadnit péči o handicapované dítě. V Praze je takových zařízení ale stále málo. Další by mělo vzniknout na Zahradním městě. Kdy to bude, řekneme už za chvíli. A nechybí ani kapela Coldplay. A taky Top Loader. Tě vám s námi nejlépe.

0: 7 hodin 45 minut s vámi Rádio Praha, přejeme krásný sobotní a taky první srpnový den. Nový denní stacionář pro mladé lidi s kombinovaným postižením by mohl vzniknout na Zahradním městě v Praze 10. Výstavbu připravuje městská část a magistrát. Podobných zařízení je v hlavním městě stále málo.
1: Rodinám, které by nový stacionář mohly využívat, pomáhá například Spolek rodičů péče bez překážek. Jeho členové se sami o handicapované děti starají. Podle spoluzakladatelky spolku Jarmily Neuwirthové se mladí lidé v takových zařízeních lépe socializují.
2: Mladí lidé jsou součástí kolektivu, mají možnost socializace a změny prostředí. Často je pobyt v denním stacionáři doplněn různými terapiemi, například muzikoterapií, fyzioterapií, kanisterapií nebo terapii i pobytem venku.
1: Zatímco jsou děti přes den ve stacionáři, rodiče můžou jít do práce, nakoupit a nebo si třeba jen odpočinout, doplňuje Neuwirthová. Podle ní v Praze chybí zhruba 100 míst v podobných zařízeních.
3: Bez denních stacionářů hrozí u rodinných pečujících syndrom vyhoření, zhoršení zdravotního stavu, ztráta zaměstnání a sociální izolace. To všechno dohromady může vést i ke zhoršení kvality péče o člověka s postižením.
1: Nový stacionář by měl vzniknout v areálu mateřské školy Chmelová. Podle mluvčího Prahy 10 Jana Bruna Tropa ho budou moci využívat zejména rodiny z okolí.
4: Nový stacionář má zajistit odbornou péči a bezpečné prostředí pro klienty s kombinovaným postižením a zároveň přinést rodinám lepší dostupnost služeb. Projekt je plánován v souladu s komunitním plánováním a potřebami obyvatel Prahy 10.
1: Kapacity se pražský magistrát snaží navyšovat, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
5: Před rokem jsme například otevřeli ve spolupráci s organizací Dobromysl nový denní stacionář v Lahovicích. Předtím jsme rozšířili kapacity denního centra Paprsek o nové prostory ve Vokovicích, kde poskytujeme také i pobytové a odlehčovací služby, a v září otevřeme další stacionář na Opatově.
1: Praha 10 teď připravuje projektovou dokumentaci. Hlavní město se bude podílet na financování výstavby. Ta by mohla začít do 2 let. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Dnes bude převážně oblačno. Od severozápadu se zejména odpoledne vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer čekáme od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek, nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů Celsia. A povane ráno slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, během dne se mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu bude měnit na severní a v bouřkách přechodně zesílí. Večer zeslábne. A ještě doplníme aktuální dopravní informace. Připomínám například komplikace v Benkově ulici v Praze 11. Tady se pracuje na silnici, v místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. V úseku Hostivařské náměstí až k ulici k Horkám v Praze 15 se pracuje na silnici. Probíhá tady oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař-Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním jízdním pruhem a řízený světelnou signalizací. S omezením tady počítejte do 21. září. A dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
8: Pražský update.

0: Je tady 8. hodina na Rádiu Praha, přinášíme další zprávy. Ve studiu už je Anna Hašková. Aničko, ahoj.
1: Dobré ráno. Pražské služby ode dneška přebraly zodpovědnost za svoz odpadů ve městě. V čele velitelství pro operace České armády je nové vedení. Generál Míka převzal funkci po generál poručíkovi Vlčkovi. Na Kubě kvůli energetické krizi ukončili provoz asi 3/4 hotelů. Dnes bude oblačnost přehaňkami nebo bouřkami a teplotami do 31 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Komunální a tříděný odpad v metropoli budou dalších 10 let svážet pražské služby. Od dneška platí nová smlouva mezi společností a hlavním městem. To za 10 let pražským službám zaplatí přes 21 miliard korun. Přímo budou zajišťovat svoz ve 2/3 metropole. Zbytek pro ně zařídí soukromé firmy. Pro lidi se tím nic nemění, říká mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický.
3: Občané Prahy změnu prakticky nepocítí. Nadále bude zachovaný pravidelný svoz komunálního i tříděného odpadu v dosavadním rozsahu i kvalitě. Nová smlouva především mění způsob zajištění služby mezi hlavním městem a pražskými službami.
1: Lidé v Praze využívali v červenci během horkých dní sdílená kola k cestám na koupaliště častěji. Podle jednoho z provozovatelů směřovalo nejvíce jíst třeba do Podolí nebo Žlutých lázní. Při tropických dnech tam vyrazilo zhruba 4x více cyklistů než v jiných dnech, říká ředitel společnosti Václav Petr.
4: Ještě větší skok pak zaznamenala Petinka na Praze 6, kde zamířilo až 10x více lidí, než vnímáme obvykle. Více se jezdilo i v okolí Pražačky na Žižkově, kde skončilo přibližně o 65% jíst víc, než vidíme přes běžný den.
1: Česká armáda má nového velitele pro operace, generála Jaroslava Míku. Ve funkci nahradil Václava Vlčka, který bude nově působit jako nejvyšší vojenský zástupce Česka při NATO a Evropské unii v Bruselu. Míka převzetí funkce označil za velký závazek. Řekl, že chce navázat na dosavadní práci a připravovat armádu na současné i budoucí bezpečnostní hrozby. Už skoro 3/4 hotelů na Kubě museli kvůli americkým sankcím a ropnému embargu ukončit provoz. V souvislosti s energetickou krizí totiž podle agentury AFP do země jezdí výrazněji méně turistů. Od ledna do června je pokles 60% oproti stejnému období v minulém roce. Kuba v krizi zavádí restriktivní opatření. Začátkem února mimo jiné zakázala zahraničním aerolinkám tankovat palivo na svých letištích. Kvůli tomu některé společnosti na Karibský ostrov přestaly létat. Fotbalisté Sparty vyhráli ve druhém kole šance ligy nad Zlínem 3-1. V dresu Pražanů o tom při svém debutu rozhodl gólem norský útočník Brunes. Dnes v 17 hodin začnou v nejvyšší soutěži duely Baník Ostrava Slavia, Liberec Teplice a Slovácko Artis Brno. Ve 20 hodin má výkop souboj v Plzně s brněnskou Zbrojovkou. Dnes čekejte převážně oblačno, odpoledne s přehánkami nebo bouřkami. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí nejvýše na 29 až 31 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A nevynecháme aktuální dopravní informace. Na silnicích je poměrně klid, ale přesto buďte velice opatrní. V Benkově ulici v Praze 11. Tak tady se pracuje na silnici, v místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna právě ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením v tomto místě počítejte do 10. září. V úseku Hostivařské náměstí až k ulici k Horkám v Praze 15 se pracuje na silnici, probíhá tady oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař-Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním jízdním pruhem a řízený světelnou signalizací. A ještě důležité doplnění, s omezením v tomto místě počítejte do 21. září. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné sobotní jitro, máme 4,5 minuty po 8 hodině a s vámi je stále ranní Praha. Její součástí se v příštích minutách stane taky Miles Smith. I Eva Farna s kapelou Mirai. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: 8 hodin 15 minut, s vámi je Rádio Praha, přejeme krásný sobotní den, dnes s datem 1. srpna. V Praze dnes můžete opět vyrazit na Rašínovo nábřeží. Legendární farmářské trhy na Náplavce nabízejí vždy v sobotu od 8 do 14 hodin čerstvé potraviny od lokálních farmářů. Atmosféru dokresluje živá hudba a výhled na Vltavu s labutěmi. Na trhu najdete přes 90 prodejních stánků, které nabízejí bohatou teplou i studenou gastronomii. Pro ideální snídaně se můžete vybrat sladké i slané pečivo, čerstvé koláče vyhlášené v dolečky, řemeslné štrůdly, loupáky a křupavý chléb s domácími pomazánkami. Prvotřídní výběrová káva od baristů je v letních měsících doplněná o ledové kávové speciality. Nechybí ani přírodní džusy, mošty a ovocná smoothies, lisovaná přímo na místě. Ochutnat můžete i domácí uzeniny, grilované speciality, slané palačinky nebo vaječné omlety z farmářských vajec. A nechybí ani české jahody, třešně, meruňky nebo lesní plody. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije. Rádio Praha.
1: Petřínská rozhledna stojí na vrchu Petřín už od roku 1891 a patří mezi nejvyšší dominanty hlavního města. Měří téměř 60 metrů a vznikla během pouhých 4 měsíců. Pražané si ji okamžitě zamilovali. Na vrchol vede 299 schodů a za jasného počasí je odtud vidět nejen Praha, ale třeba i Krkonoše. Vznikla po návratu českých turistů ze světové výstavy v Paříži, kde je okouzlila Eiffelova věž. A právě

0: Dnes bude převážně oblačno, od severozápadu se zejména odpoledne vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer čekáme od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů Celsia. A povane ráno slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Během dne se mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu bude měnit na severní a v bouřkách přechodně zesílí, večer zeslábne. No a doplníme také aktuální dopravní informace. V úseku ulice Vítězná až Most Legií v Praze 1 probíhá oprava tramvajové trati. V místě je zachován jednosměrný provoz ve směru k Národnímu divadlu. V opačném směru od Mostu Legií po Vítěznou neprojedou auta ani tramvaje ve směru na Újezd. Provoz je vedený po objízdné trase. Omezení tady potrvá ještě do zítřka. V Ekbelské ulici stále probíhá rekonstrukce vozovky. Provoz je ve směru k Cínovecké, převedený do protisměru v úseku ulic Novopatská-Cínovecká a vedený jedním místním pruhem. Ve směru k Průmyslové v úseku ulic Cínovecká-Novopatská je provoz vedený taky jedním místním pruhem a omezení tady potrvá do 15. srpna. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: To vylepší fungování celé soustavy. Dnes můžete vyrazit na den otevřených dveří v Kramářově vile na Pražských Hradčanech. Prohlídky běžně nepřístupného sídla českých premiérů jsou naplánované od 10 do 16 hodin. Jsou zdarma a bez nutnosti registrace. Zájemci si můžou prohlédnout přes 50 místností, kde běžně bývají klíčová diplomatická setkání a také venkovní zahrady. Policie dnes pořádá s vodními záchranáři u Slabské přehrady akci Bezpečně u vody. Začne v pravé poledne na pláži u Nové Živohošti. Lidem má připomenout, jak se mají správně chovat u vody a předcházet tonutí i úrazům. Německým Hamburkem dnes projde pochod na podporu práv lidí všech sexuálních orientací. Organizátoři festivalu očekávají 250 000 návštěvníků. Po teroristickém útoku v Berlíně z minulého týdne hamburská policie zpřísnila bezpečnostní opatření. Ve srovnání s loňským rokem plánuje nasadit dvojnásobný počet policistů. Bezpečnost na zítřejších queer akcích zvýší také ve Stockholmu nebo v Amsterdamu. Během dneška bude převážně oblačno, později přijdou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer čekejte od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek. Teplotní maxima 29 až 31 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor na 13,5 kilometru D8 ve směru do Prahy. Tady je odstavené porouchané osobní auto v odstavném pruhu, projíždějte proto opatrně. V Novopatské ulici v Praze 9 až 14 je provoz vedený jedním místním pruhem v každém směru. Omezení je v tomto místě kvůli rekonstrukci k Belské ulice a potrvá do 15. srpna. V ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. A ještě doplním omezení na Hlávkově mostě v Praze 7. Tady probíhají práce údržby a neprojedete pravým jízdním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do 31. srpna. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Host Lenky Vahalové. Influencerka Mariana Prachařová. Ještě nedávno se věnovala zpěvu a herectví. V současné době jsou její doménou i živobytím sociální sítě. A protože často inspiruje své sledující různými outfity a miluje styling, rozhodla se absolvovat intenzivní kurz v Londýně. Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Je po 8:30, nádherné sobotní ráno vám všem. Za okamžik vám nabídneme pár tipů pro volný čas a další muziku v ranní Praze přináší kapela The Offspring. Nebo 21 Pilots. Přeji vám pohodový poslech.

0: Na Rádiu Praha dospíval Luis Capaldi, je krátce po 8:45. Pěkné sobotní ráno. I dnes pro vás máme v ranní Praze pražské tipy a jako obvykle za nimi stojí náš kolega Jirka Štefl.
1: Gastronomie, lokální designéři, ale i hudba po celý den, tohle všechno skloubí dohromady Groovy Market Fest v Rýgrových sadech. V sobotu se tam můžete těšit na pečlivě vybrané pražské podniky od bister přes restaurace až po kavárny. Popovídáte si s místními designéry a nakoupíte si od nich pečlivě vyrobené zboží. Do Rýgrových sadů se na tuhle akci můžete vydat mezi 12. a 22. hodinou. Nejlepší to prý bude těsně před západem slunce. A nebo se vydejte do vily prvního československého předsedy vlády Karla Kramáře. Sídlo českých premiérů tvoří bezesporu nepřehlédnutelnou dominantu letenského panoramatu. Díky komentovaným prohlídkám se podíváte do interiéru a navštívíte i rozsáhlé zahrady s vyhlídkou. První prohlídka začíná v 10 hodin dopoledne, poslední v 5 odpoledne. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Dnes bude převážně oblačno, od severozápadu se zejména odpoledne vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer čekáme od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek, nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů Celsia. A pované ráno slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, během dne se mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu bude měnit na severní, a v bouřkách přechodně zesílí, večer zeslábne. A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme tím okolím, konkrétně D8, kde máme varování na 13,5 kilometru ve směru do Prahy. Je tady odstavené, porouchané osobní auto v odstavném pruhu. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Pozor také, pokud jedete z Prahy směrem na Turnov po D10. Na 62. kilometru leží na vozovce plastová trubka dlouhá zhruba 1 metr. Tak velmi opatrně v tomto místě. No a doplním ještě uzavírky či omezení v pražských ulicích. Ve Vídeňské ulici v Praze 4 probíhají stavební práce, kvůli tomu je tady omezení a v místě je nutné počítat se střídavými zábory silnice mezi křižovatkou Vídeňská, u Michalského lesa a u Krčského nádraží. A to až do 31. srpna. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Je 9 hodin, přejeme krásné ráno, je sobota a na Rádio Praha vám přinášíme zprávy s Anou Haškovou.
1: Pěkné dopoledne. Na novou výši superdávky dnes přechází přes 238 tisíc domácností. Nejvíce tipů na vánoční strom pro pražské staroměstské náměstí zatím přišlo z Liberecka. Tipy lze posílat do poloviny září. Rusko v noci opět útočilo na Kyjev balistickými raketami. Zemřelo nejméně 9 lidí. Dnes čekejte oblačno a teploty do 31 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dnes začíná platit nová výše superdávky. Přechází na ní přes 238 tisíc domácností v Česku. Informovalo o tom Ministerstvo práce a sociálních věcí. Superdávka od loňského října nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Nejméně o 500 korun si má polepšit více než třetina příjemců. Skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Lidé stále můžou posílat tipy na strom, který bude o letošních Vánocích zdobit staroměstské náměstí v Praze. Zatím do soutěže přišlo 10 návrhů, především z Libereckého kraje. Tipy může posílat kdokoliv. Musí jít o zhruba 23 metrů vysoký jehličnan rostoucí v Česku. Podněty je možné posílat do 15. září. Vítěz získá finanční odměnu, říká mluvčí pořadatele vánočních trhů Hana Týce.
3: Pravidla zůstávají i v letošním roce stále stejná. Lidé mohou zasílat podněty na stromy, které jsou takzvaně přerostlé nebo začínají být nebezpečné svému okolí, jako jsou parky, zahrady, veřejná prostranství a podobně.
1: U zastávky Dívčí hrady v pražských Radlicích vzniká dětské hřiště a klubovna. Praha 5 nyní jedná s místními spolky o tom, který z nich by klubovnu provozoval. Součástí areálu bude i venkovní posilovna. Obyvatele městské části si projekt za téměř 9,5 milionu korun vybrali v participativním rozpočtu. Podle radního Prahy 5 Lubomíra Brože z hnutí ANO má být hotovo v září.
4: Projekt byl navržen občany, protože v té dané lokalitě chybělo místo pro setkávání místních lidí, pořádání sousedských akcí pro oživení komunitního života.
1: Ruská armáda v noci na dnešek zaútočila balistickými střelami na Kyjev. 9 lidí zemřelo a 23 je zraněných. Uvedly to ukrajinské úřady. Na místě byly slyšet silné výbuchy. Úder způsobil požár v 6 podlažní budově v Solomianské čtvrti. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti kterým jsou účinné jen některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických systémů Patriot. Těch má ale Ukrajina nedostatek. Fotbalisté Sparty v předehrávce druhého kola šance ligy vyhráli nad Zlínem 3-1. Pražané si tak připsali první výhru v nové sezóně. Rozdílový gól dal po hodině hry při svém debutu norský útočník Jonathan Braud Brunes, který přišel na Letnou minulý týden.
5: Hráči i realizační tým mě přijali skvěle. Adaptace byla jednoduchá. Absolvoval jsem s týmem 3 nebo 4 tréninky a už od začátku jsem se cítil dobře. Určitě pozitivní start. Nejdůležitější jsou 3 body a ještě k tomu jsem dal gól. Užít si to s fanoušky byl úžasný pocit a budu si to pamatovat ještě určitě hodně dlouho.
1: Dnes bude v Praze a okolí převážně oblačno. Odpoledne se objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer oblačnosti i srážek ubyde. Nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je čas zkontrolovat aktuální situaci na silnicích. Začneme na D8 na 13,5 kilometru ve směru do Prahy. Dejte pozor, je tam odstavené, porouchané osobní auto v odstavném pruhu. Opatrně také na D10, pokud jdete z Prahy směrem na Turnov. Na 62. kilometru je hlášená překážka na vozovce. Je to plastová trubka o velikosti zhruba 1 metru. Projíždějte proto opatrně tímto místem. V Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici. V místě jsou zúžené jízdní pruhy. Ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněná ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte ještě do 10. září. A přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Rádio Praha.
0: Hezké ráno, je sobota 1. srpna a to nejzajímavější z historie tohoto data nám už za pár minut připomene Petr Jungmann. Přidáme i další vybrané songy. V ranní Praze se k nám tak připojí Kain Dickrod. A taky Taylor Swift. Skvělý poslech vám přeje 5 minut po 9. hodině Vláďa Malošík.

0: Berní den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Začíná druhý prázdninový měsíc, je sobota 1. srpna. Svátek mají Oscar a Kleopatra. Tady je Petr Jungmann. Švýcarsko dnes slaví den vzniku. Podle legendy v roce 1291, to je 735 let, zástupci tří kantonů, Švic, Uri a Unterwalden, uzavřeli na louce Rytli na břehu Lucenského jezera spojenectví. Vznikla Švýcarská konfederace. Archiv hlavního města Prahy byl založen před 175 lety v roce 1851. V jeho čele stál básník Karel Jaromír Erben. První československý automobil Škoda Rapid objel svět v roce 1936. 1. srpna před 90 lety se do Prahy po třech měsících a jednom týdnu trvající cestě vrátili cestovatelé Jan Procházka a Jindřich Kubiás. Ve stejný den roku 1936 začaly v Berlíně olympijské hry. Ty si přisvojili nacisté k propagaci Nového Německa. První mezinárodní filmový festival v tehdejším Československu byl zahájen před 80 lety v roce 1946 v Mariánských Lázních. Souběžně se konal i v Karlových Varech, tam našel později domov. Rakouský pilot Formule 1 Niki Lauda téměř uhořel před 50 lety v roce 1976 při těžké havárii při velké ceně Německa na okruhu Nürburgring. Ve stejný den před 50 lety zahájila výrobu legendárních 105 a 120 mladoboleslavská Škodovka.
4: Technici kontrolují každou část vozu, který bude opět spolehlivě sloužit těm zákazníkům, kteří si oblíbili značku z Mladé Boleslavy.
3: Video Killed the Radio Star, slavná písnička skupiny Bagos o tom, že video zabíjí rádiové hvězdy, otevřela v sobotu 1. srpna 1981, tedy před 45 lety, vysílání nového fenoménu hudební televize MTV. Otík rákosník. Pan Pávek
5: se směl narodit jako kůň původně.
3: Moudrý doktor Skružný.
6: Měl si štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
3: A další postavičky z Křečovic rozehrály poprvé na filmovém plátně svůj příběh.
7: Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktor?
3: Před 40 lety v roce 1986 byla do kin uvedena komedie režiséra Jiřího Mencla Vesničková středisková.
8: Je to zlato!
3: Tenisový pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siňaková přesně před 5 lety dokráčel na tokijské olympiádě pro další zlato pro české barvy.
9: Je to bomba, je to vlastně mega, to je to úplně neskutečný, mám úplně husí kůži.
3: Před 90 lety se narodil slavný francouzský módní návrhář Yves Saint Laurent a já přeju hezkou sobotu.
10: A dnes bude převážně oblačno, od severu západu se zejména odpoledne vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer čekáme od severu západu ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů Celsia. A povane ráno slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, během dne se mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu bude měnit na severní a v bouřkách přechodně zesílí. Večer zeslábne. No a doplníme aktuální dopravní informace. Komplikace zůstávají například v úseku Hostivařské náměstí až k ulici k Horkám v Praze 15. Tady se pracuje na silnici, probíhá tady oprava mostu přes Botič v jednom jízdním pruhu, respektive ve směru jízdy Hostivař Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním jízdním pruhem a řízený světelnou signalizací. S omezením tady počítejte do 21. září. A ve Střelničné ulici v Praze 8 se pracuje na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. Ještě doplním Jičínskou ulici v Praze 3, kde se pracuje na vozovce. V místě je omezení, a to mezi křižovatkami s Olšanským náměstím a Křišťanovou ulicí, potrvá do 31. prosince. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
11: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je půl desáté na Rádiu Praha, čas na další zprávy, které přináší Anna Hašková.
1: Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, tedy o 6 více než loni. Jde o nejtragičtější měsíc v letošním roce. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíce obětí si vyžádalo pondělí 27. července, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku eviduje policie 222 obětí. Lidé v Praze si ode dneška připlatí za jízdu taxíkem. Maximální ceny, které si jejich řidiči můžou účtovat, stanovuje hlavní město. To zvýšilo částku za ujetý kilometr na 42 korun z původních 630 i nástupní za zbus 60 na 70 korun. Lidé v Obděnici na Příbramsku si připomínají 50 let od premiéry filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Do kin vstoupil v září roku 1976. Program dnes zahájila dopolední procházka po filmových místech. Odpoledne bude následovat beseda s některými tvůrci a herci, jako například se Zdeňkem Svěrákem nebo Danielou Kolářovou. Stovky lidí včera protestovali před marockou ambasádou v Madridu proti rostoucí migraci do Španělska. Před velvyslanectvím byly nasazeny policejní složky, včetně vrtulníku a sledovacího dronu. Demonstraci předcházel čtvrteční incident, při kterém přibližně 60 tisíc marockých migrantů překročilo hranici a dostalo se do španělské Seuty na severu Afriky. Dnes čekejte převážně oblačno, odpoledne s přeháníkami nebo bouřkami. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí nejvýše na 29 až 31 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na silnicích stále opatrně. V Žitné ulici probíhají práce na vodovodním potrubí a mezi křižovatkami ulice Mezibranská a Krakovská v Praze 1 neprojedete pravým jízdním pruhem. Omezení tedy platí do 4. srpna. A v ulici Svornosti mezi křižovatkami ulice Vltavská a Pivovarská v Praze 5 probíhají práce na plynovém potrubí. V místě neprojedete pravým místním pruhem, s omezením tady počítejte do 11. srpna. V úseku ulice Vítězná až Most Legií v Praze 1 probíhá oprava tramvajové trati. V místě je zachován jednosměrný provoz ve směru k Národnímu divadlu. V opačném směru od Mostu Legií po Vítěznou neprojedou auta ani tramvaje ve směru na Újezd. Provoz je vedený po objízdné trase, omezení tady potrvá do 2. srpna. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Na prknech hudebního divadla Karlín už druhým rokem exceluje jako Beetlejuice. Kromě činohry a muzikálu se věnuje také režii, koncertování a chystá první sólové album. Jak ho léta v kumštu proměnila a proč o sobě tvrdí, že rád lidi ponouká? I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit Jan Sklenář. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné sobotní ráno. Už v příštích minutách vás vezmeme na jedno místo, kde se v historii hrály míčové hry, které předcházely dnešnímu tenisu. Víc v pražských Nej naší letající redaktorky Sabiny Vosecké. A s další muzikou už v raní Praze čeká Rosalyn. I Post Malone a Sway Lee. Přeji vám dobrou náladu i poslech.

0: Je 9:15, vaším sobotním parťákem je stále Rádio Praha. Možná jste už několikrát prošli kolem a zaujala vás zdobná renesanční architektura. Budova Míčovny na Pražském hradě budí pozornost nejen tím, jak vypadá, ale taky k čemu dřív sloužila. Jsou tu další pražská nejnaší letající redaktorky Sabiny Vosecké.
1: Míčovna nebo taky Velká Míčovna je podlouhlá renesanční budova v Královské zahradě Pražského hradu, která původně sloužila ke hraní míčových her, tedy sportu, který byl mezi tehdejší šlechtou velmi oblíbený a dnes ho můžeme označovat za předchůdce dnešního tenisu. Budovu nechal postavit v letech 1568 Bonifác Wolmut pro císaře Maximiliána II. Habsburského. Společně s celým areálem hradu je od roku 1962 chráněná jako národní kulturní památka. Míčovna je zajímavá svojí zdobnou architekturou a nejde ji prakticky přehlédnout. Fasádu totiž tvoří ornamentální sgrafity. Nad oblouky proto najdete alegorie ctností a sedmi svobodných umění. A je tu ukrytá taky jedna velmi neobvyklá kuriozita. Za druhé světové války byla totiž budova zasažená dělostřeleckým granátem a vyhořela. Při poválečné obnově v 50. letech pak byl do jednoho ze sgrafit doplněný znak komunistické pětiletky, tedy srp a kladivo. A to jako alegorie průmyslu a zemědělství. Budovu může veřejnost obdivovat hlavně zvenku, přesto se dodnes používá k pořádání nejrůznějších akcí.
2: Míčovna Pražského hradu slouží pro kulturní a jiné společenské akce. Takže ta není otevřená neustále, není to návštěvnický objekt, otevíráme ji, když se koná například nějaká konference nebo setkání nebo vystoupení. Míčovnu je rovněž možné si vlastně i komerčně pronajmout dokonce.
1: Doplňuje ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek. Za pozornost stojí taky nedaleký letohrádek královny Anny, který je od Míčovny asi 5 minut pěšky. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dnes bude převážně oblačno, od severozápadu se zejména odpoledne vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer čekáme od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek, nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů Celsia. A povane ráno slabý, jeho západní vítr do 4 metrů za sekundu, během dne se mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu bude měnit na severní a v bouřkách přechodně zesílí. Večer zeslábne. A máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme varováním na D5, a to na 34. kilometru ve směru z Prahy na Rozvarov. Dejte pozor, je tady hlášená srna u středových svodidel. Bez dalších podrobností, tak opatrně. Komplikace máme také například v Žitné ulici v Praze. Probíhají tady práce na vodovodním potrubí a mezi křižovatkami ulic Mezibranská a Krakovská. Jde konkrétně o Prahu 1. Neprojedete pravým jízdním pruhem. Omezení tady platí ještě do 4. srpna. V ulici Svornosti mezi křižovatkami ulic Vltavská a Pivovarská v Praze 5 probíhají práce na plynovém potrubí. V místě neprojedete pravým jízdním pruhem a s omezením tady počítejte do 11. srpna. A dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: V české hromadné dopravě platí ode dneška sleva na jízdné pro lidi pobírající příspěvek na živobytí. Měření elektřiny ode dneška nově zahrnuje i údaje o uložené elektřině v domácích bateriích. Umožní to lepší fungování soustavy. Itálie podle ministerstva zahraničí dočasně zavádí kontroly na letištích a v přístavech pro spoje ze Španělska. Dnes čekejte převážně oblačno, nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lidé pobírající příspěvek na živobytí z takzvané superdávky můžou levněji jezdit pražskou hromadnou dopravou. Měsíční kupon stojí ode dneška pro dospělého 165 korun. Plná cena je 550. Hlavní město tak obnovuje tarif, který skončil minulý rok kvůli změnám ve státním systému dávek. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
2: Zvýhodněné jízdné bude dostupné výhradně v elektronické podobě v aplikaci Lítač nebo prostřednictvím e-shopu, a to na základě potvrzení úřadu práce. Nárok bude nutné prokazovat opakovaně každý měsíc.
0: Dělníci opravují úsek mezi Odolenou Vodou a Panenskými Břežany nedaleko Prahy. Silnice byla ve špatném technickém stavu, měla velké množství hrbolů a děr. Nově bude kromě asfaltu také odvodnění, přibližuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
3: Projekt za 41 milionů společně financuje Středočeský kraj, město Odolená Voda a obec Panenské Břežany. Práce mají skončit do konce letošního roku.
0: Ode dneška se mění část pravidel pro měření elektřiny. Jde o součást vyhlášky, kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ta reaguje na rostoucí počet bateriových úložišť u domácích fotovoltaických elektráren a na to, jak v případě potřeby uvolňují elektřinu do sítě. Úpravy mají toto data lépe zaznamenat a vyhodnotit, říká ředitel sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu René Neděla.
4: Vyhláška proto nově stanovuje požadavky na podružná měření, rozsah a přesnost měřených údajů i způsob jejich předávání. Tato pravidla jsou nezbytná pro spolehlivé vyhodnocování aktivace flexibility a dalších nových služeb, které budou do elektroenergetiky postupně zaváděny.
0: Ode dneška se mění i fungování elektroenergetického datového centra. To dosud sbíralo pouze data o sdílení elektřiny. Nově ale bude domácnostem třeba poskytovat informace o tom, jestli můžou do sítě uvolnit nashromážděnou elektřinu. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani oznámil dočasné obnovení hraničních kontrol vůči Španělsku. Opatření se podle italského ministerstva vnitra nedotkne cestování španělských ani evropských občanů do Itálie. Kontroly na letištích a v přístavech se zaměří pouze na občany mimo evropských zemí přicházejících ze Španělska. Platit mají do konce srpna. Řím tak reaguje na čtvrteční incident, kdy se z Maroka do španělské Seuty na severu Afriky nekontrolovatně dostalo přibližně 60 tisíc migrantů. Většina se jich už ale vrátila zpět. Tenistka Daria Vidmanová bude poprvé v kariéře hrát semifinále turnaje WTA. V americkém Memphisu do něj Češka postoupila po výhře nad domácí Volinecovou 2-1 na sety. Během dneška bude převážně oblačno, později přijdou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer čekejte od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek. Teplotní maxima 29 až 31 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A máme pro vás aktuální dopravní informace. D8, 18,5 km ve směru do Prahy. Dejte pozor, je tady hlášená nehoda dvou osobních vozidel, projíždějte proto velmi opatrně. Komplikace máme taky na D10, a to ve směru z Prahy na Turnov na 56. kilometru. Tam je hlášené mrtvé zvíře na vozovce, tak i tady projíždějte se zvýšenou opatrností. A ještě doplním ulici U Tvrze mezi křižovatkami ulic Pod Táborem a Strnadova v Praze 10. Probíhají tady práce na vozovce a v místě je kyvadlový provoz vedený jedním jízdním pruhem. Práce v tomto místě potrvají do 17. srpna. V Novopatské ulici v Praze 9 až 14 je provoz vedený jedním místním pruhem v každém směru. Omezení je v tomto místě kvůli rekonstrukci k Belské ulice a potrvá do 15. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Rádio Praha.
5: Před 10 hodinami a 6 minutami začal srpen, dnes je tedy 1. a sobotní dopoledne, to je za chvíli taky další téma. Pokud jezdíte v Praze taxíkem, tak si od dneška zřejmě připlatíte. Magistrát zvýšil ceny, které mohou řidiči taxislužeb účtovat za ujetý kilometr a nástup do auta. Víc si k tomu řekneme už za pár minut. Ve víkendové Praze se k nám připojí taky Dverv.

nebo Ed Sheeran. Já jsem Láďa Malošík a přeji vám dokonalý víkend i poslech.

0: Na rádiu Prádo zpíval Ed Sheeran, je 10 hodin 16,5 minuty. V pražské zoo se dnes můžete přidat k oslavám Světového dne strážců přírody. Zjistíte, jak se liší práce strážců přírody v České republice, Kamerunu nebo ve stepích Střední Asie a jak zoo Praha podporuje strážce přírody. Vše se dozvíte během speciálních komentovaných krmení a připravená budou i informační a herní stanoviště. A jak už od nás víte, do zoo se můžete vypravit i lodí a taky se můžete zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. A sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor na D8 na 18,5 kilometru ve směru do Prahy. Je hlášena nehoda, havarovala tady dvě osobní auta. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Pozor také na D10 na 4,5 kilometru ve směru od Turnova do Prahy. Je odstavené porouchané osobní auto v odstavném pruhu. A ještě připojím D10, 56. kilometr ve směru z Prahy na Turnov. Tady je hlášená stále překážka na vozovce, jedná se o mrtvé zvíře na silnici, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio
2: Praha. Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.

0: To byla Rita Ora na Rádio Praha, je po 10:30. Hezký sobotní den vám všem. V Praze si od dneška připlatíme za jízdu taxíkem. Maximální ceny, které si řidiči taxislužby mohou účtovat, stanovuje hlavní město. To zvýšilo částku za ujetý kilometr na 42 korun z původních 630 i nástupní sazbu z 60 na 70 korun.
1: Nám to samozřejmě nestačí a nejhorší je vlastně ta nástupní sazba, která absolutně nepokrývá vlastně naše náklady,
2: říká pan Petr, který dělá taxikáře už 23 let.
1: Cena třeba do 3 kilometrů je pro mě naprosto prodělečná. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci.
2: Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by se cena za kilometr měla zvýšit na zhruba 65 korun.
3: V principu ten vzorec pro ten výpočet té ceny v tom taxíku vychází z ceny litru pohonné hmoty plus 50%.
2: A doplňuje, že zvýšit by se měla i takzvaná nástupní sazba.
3: To by měl být 4x základního jízdného. V našem případě je to 260 korun, kdybych vycházel z ceny 65 za kilometr.
2: Podle Drozdanově zákazníci taxislužeb zaplatí na průměrné 5-kilometrové jízdě o zhruba 30 korun navíc. Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
4: A my jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, ale zejména se jedná o vývoj cenových hladin, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40% v kumulovaném vyjádření.
2: Od srpna cestující v hlavním městě za kilometr jízdy v taxi zaplatí 42 korun místo původních 36 korun. Nástupní sazba se zvyšuje o 10 korun na současných 70 korun. Regulace maximální sazby neplatí pro poskytovatele alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.

0: Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme v Praze ve Slánské ulici. U křižovatky s Karlovarskou dejte pozor, havarovala tady dvě osobní vozidla. Pozor na nehodu, která je na D8 na 18,5 kilometru ve směru na Prahu. I tady se jedná o střet dvou osobních vozidel. Opatrně na D10, 4,5 km ve směru od Turnova do Prahy, je tady odstavené porouchané osobní auto v odstavném pruhu. Na 56. kilometru D10 ve směru z Prahy na Turnov je hlášena překážka na vozovce, jedná se o mrtvé zvíře na silnici mezi jízdními pruhy. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A ještě jedno vzdálenější místo, D11, 70. kilometr ve směru z Prahy. I tady dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT2. Šlechetný rytíř Lagardér se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka, 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Host Lenky Vahalové. Influencerka Mariana Prachařová. Ještě nedávno se věnovala zpěvu a herectví. V současné době jsou její doménou i živobytím sociální sítě. A protože často inspiruje své sledující různými outfity a miluje styling, rozhodla se absolvovat intenzivní kurz v Londýně. Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Hodina 46 minut v Holešovické tržnici vás čeká o tomto víkendu další z tradičních výběrových trhů autorské tvorby. Design Market pravidelně představuje lokální designéry a výrobce nejenom z České republiky, ale taky ze Slovenska, Maďarska, Rakouska nebo Ukrajiny. Jako vždy tu najdete originální módu, šperky, doplňky, dětské zboží, porcelán, papírenské zboží i delikatesy. V sobotu i v neděli od 10 do 18 hodin je vstup zdarma a sebou můžete vzít i čtyřnohé mazlíčky. Podrobnosti pro vás máme opět v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Doplníme ještě aktuální dopravní informace. Začneme nehodou v Praze ve Slánské ulici. U křižovatky s Karlovarskou dejte pozor, havarovala tady dvě osobní vozidla. Nehoda dvou osobních aut je také na D8 na 18,5 kilometru ve směru do Prahy. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor i na D10, 4,5 kilometr ve směru od Turnova do Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto v odstavném pruhu. D11, tam máme komplikaci na 70. kilometru ve směru z Prahy. I tam je odstavené porouchané auto. A připojím ještě D10, konkrétně 58,5 kilometr ve směru z Prahy na Turnov. Osobní auto v tomto místě srazilo srnu, tak opatrně. Vidím ještě komplikaci na D5 na 15,5 kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov. I v tomto místě je odstavené porouchané auto. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topíte.

0: Na dalších autobusových linkách pražské integrované dopravy je ode dneška možné nastupovat všemi dveřmi. Nikde v Česku už neplatí smogová situace. Ruský noční útok na Kyjev zabil nejméně 9 lidí. Odpoledne čekejte oblačno a teploty do 31 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ode dneška můžou cestující na dalších 50 autobusových linkách pražské integrované dopravy nastupovat všemi dveřmi. Nově je to například na Čebrocko-Brodsku nebo Nymbursku a také mezi Prahou a Příbramí, Benešovem nebo Vlašimí. Zároveň ve více než 120 spojích systém po ročním zkušebním provozu funguje trvale, pokračuje středočeský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
2: Díky tomu jsou jízdní řády stabilnější, spolehlivě se daří dodržovat přestupní vazby a uvolnily se přetížené nástupní hrany na velkých pražských terminálech, jako jsou třeba Opatov, Ládví nebo Budějovická.
0: Podíl černých pasažérů od loňského července podle středočeského kraje stoupl na necelých 6%. V autobusech kvůli dalším změnám přibyde 15 revizorů. Lidé v Praze využívali v červenci během horkých dní sdílená kola k cestám na koupaliště častěji. Podle jednoho z provozovatelů směřovalo nejvíce jíst třeba do Podolí nebo Žlutých Lázní. Při tropických dnech tam vyrozhlo zhruba 4x více cyklistů než v jiných dnech, říká ředitel společnosti Václav Petr.
3: Ještě větší skok pak zaznamenala Petinka na Praze 6, kde zaměřilo až 10x více lidí, než vnímáme obvykle. Více se jezdilo i v okolí Pražačky na Žižkově, kde skončilo přibližně o 65% jíst víc, než vidíme přes běžný den.
0: Meteorologové včera odvolali smogovou situaci ve všech českých regionech, kde platila. Týkalo se to Prahy, středních, severních a také východních Čech. Český hydrometeorologický ústav ji tam vyhlásil kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. Tu způsobují i aktuální velmi vysoké teploty. Meteorologové během smogové situace doporučují lidem, aby se venku vyhnuli větší fyzické zátěži. To platí hlavně pro malé děti, seniory nebo lidi s dýchacími obtížemi. Během ruského nočního útoku na Kyjev zemřelo nejméně 9 lidí, dalších 28 je zraněných. Informují o tom ukrajinské záchranné složky. Škody Kyjev hlásí v 5 okresech hlavního města. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že Rusko na Ukrajinu útočilo 27 balistickými střelami. Kyjevu se podařilo zneškodnit jednu z nich. Proti takovým raketám jsou totiž účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany, například americké systémy Patriot. Podle Zelenského má Ukrajina nedostatek střel do nich. Česká fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Národní tým převzal úspěšný mládežnický kouč Španěl Santi Denia, který s domácí asociací podepsal 2letý kontrakt. Odpoledne bude v Praze a okolí převážně oblačno. Později se objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer oblačnosti i srážek ubyde. Nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V Praze máme nehodu ve Slánské ulici u křižovatky s Karlovarskou. Tady havarovala 2 osobní auta. Projíždějte opatrně. Pozor na D10, a to na 4,5 kilometru ve směru od Turnova do Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto v odstavném pruhu. Připomínám také komplikace na D10 na 58,5 kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Osobní auto tady srazilo srnu, projíždějte se zvýšenou opatrností. Problémy máme i na D5 na 15,5 kilometru ve směru z Prahy na Rozvarov. Je tam odstavené porouchané osobní auto v odstavném pruhu. A pozor si dejte i na D11, konkrétně na 70. kilometru ve směru z Prahy je odstavené porouchané vozidlo a na 63. až 64. kilometru ve směru z Prahy D11 je hlášený předmět na vozovce, respektive je to vysypaný náklad na vozovce směrem z Prahy na Jaroměř. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. A my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rádio Praha.
4: Máme téměř 5 minut po 11. hodině a věřím, že si společně s námi užíváte vydařenou první srpnovou sobotu. Na spaní v teplotách přes 20 stupňů Celsia není naše tělo zvyklé. Teď se ale s tím musí vyrovnávat. Poradíme, jak se na večer schladit a vysvětlíme také, kdy a proč se začínáme potit. A další muziku ve víkendové Praze přináší skupina Jelen. Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zas tak moc. Maroon 5 a Marshmallow. A taky Fatboy Slim. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Byli Imagine Dragons na rádiu Praha. Připomínám, že Kramářova vila na Pražských Hradčanech se dnes otevřela pro veřejnost. Běžně nepřístupné sídlo premiéru si tak máte možnost prohlédnout zevnitř i zvenku. Kromě novobarokní architektury se secesními prvky se totiž otevřely k návštěvě i upravené okolní zahrady. Komentované prohlídky začaly v 10 hodin a provádějí zájemce víc než 50 místnostmi, kde se běžně odehrávají klíčová diplomatická setkání. Vstupné je zdarma a není potřeba si předem rezervovat místo. Poslední skupina se na prohlídku vydá v 16 hodin. Další tipy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz. A doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na nehodu v Praze ve Slánské ulici. U křižovatky s Karlovarskou tady havarovala dvě osobní auta, tak opatrně. Pozor taky na D10 na 4,5 kilometru ve směru od Turnova do Prahy je odstavené porouchané auto v odstavném pruhu. Komplikace máme na D10 i na 7. kilometru, a to ve směru od Turnova do Prahy. Je tady hlášený předmět na vozovce, jedná se o poklop od kanálu. Projíždějte tímto místem proto se zvýšenou opatrností. D10 ve směru z Prahy na Turnov na 58,5 kilometru. Tady je nehoda, osobní auto srazilo srnu. Komplikace máme i na D11 na 14,5 kilometru ve směru od Jaroměře do Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto v odstavném pruhu. D11, 70. kilometr ve směru z Prahy. I tady je odstavené porouchané osobní auto, tak opatrně. D11, 63. až 64. kilometr ve směru z Prahy. Tady máme stále hlášený předmět na vozovce, jedná se o vysypaný náklad na silnici, tak projíždějte opatrně. A ještě připojím D5, a to 15,5 kilometr ve směru z Prahy na Rozvarov. Dejte pozor, je tady odstavené porouchané osobní auto v odstavném pruhu. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si

Je 11:30, sobota, 1. srpnový den, krásné odpoledne, krásné dopoledne ještě stále. Zdraví vás Rádio Praha. No a máme pro vás další téma, které je velice aktuální. Extrémní počasí těchto dnů přináší i tropické.

0: Ze třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pro kvalitní spánek o horkých nocích je podle ní důležité schladit tělo tak, abychom se cítili příjemně.
1: Chladit místa, kde máme nejvíc průtoku krve, to znamená podpaží a v tříslech a kolem kotníků, tam jsou největší cévy nejblíž povrchu a když je schladíme, tak schladíme celé tělo.
0: Odborníci doporučují spát v lehčím oblečení a hlavně pod tenčí přikrývkou, protože když je člověku teplo, začne se potit.
2: Pokud je teplota prostředí přece jenom nižší než teplota kůže, tak teplo samovolně odchází z těla do prostředí, ale pokud teplota venku stoupá a přesahuje teplotu mého tělesného povrchu, tak jsem odkázán čistě na pocení.
0: Přibližuje Petr Zouhar z Fyziologického ústavu Akademie věd, že tento princip funguje v noci i ve dne. Teoreticky bychom se tak měli potit až ve chvíli, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 37 stupňů. Všichni ale víme, že ve skutečnosti stačí i teploty nižší.
2: 37 stupňů to je teplota nějakého mého tělesného jádra, ale teplota povrchu kůže bude trošku nižší než je u toho jádra.
0: Při pocení člověk ztrácí nejen vodu, ale především minerály, draslík, vápník a nebo horčík, které jsou důležité pro fungování celého organismu. Jejich nedostatek pak může vést ke svalovým křečím, nevolnosti a nebo dokonce bezvědomí.
3: Tekutiny se musí přijímat po malých doušcích a měly by v optimálním případě obsahovat i dostatečné množství jontů.
0: Podle Kristýny Bardové z Fyziologického ústavu Akademie věd je pak zásadní pozvolné pití tekutin.
3: Jak se přijme velké množství vody a jontů naráz, tak si s tímto tělo nedokáže tak dobře pomoci v tom vnitřním prostředí.
0: V horkých dnech je důležité, abychom pili průběžně a snažili se vyhýbat prostředí, které je teplejší než naše tělo, a to ve dne i v noci. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Víkendová Praha
5: a Vláďa Maloší.
6: A opět pro vás máme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze ve Slánské ulici u křižovatky s Karlovarskou. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Opatrně na dálnici D1, 9,5 km ve směru do Prahy. Tady máme hlášenou nehodu dvou osobních aut, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A komplikace, ty zůstávají i na D11, a to konkrétně na 14,5 km ve směru od Jaroměře do Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto v odstavném pruhu. Ještě doplním Žitnou ulici v Praze, kde probíhají práce na vodovodním potrubí a mezi křižovatkami ulic Mezibranská a Krakovská v Praze 1 neprojedete pravým jízdním pruhem. Omezení tady platí do 4. srpna. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Na prknech hudebního divadla Karlín už druhým rokem exceluje jako Beetlejuice. Kromě činohry a muzikálu se věnuje také režii, koncertování a chystá první sólové album. Jak ho létavku muž tu proměnila a proč o sobě tvrdí, že rád lidi ponouká? I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit Jan Sklenář. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: 11.46, takový je aktuální čas, s vámi je Rádio Praha. V další prázdninové repríze pořadu host Lenky Vahalové přijde do studia influencerka Mariana Prachařová. Ještě nedávno se věnovala zpěvu a herectví, ráda by se k tomu vrátila, ale v současné době jsou její doménou i živobytím sociální sítě. A protože na svých sociálních sítích často inspiruje své sledující různými outfity a miluje styling, rozhodla se absolvovat intenzivní kurz na Vogue College of Fashion v Londýně. Nejen o zkušenostech z Londýna promluví na Rádiu Praha už za pár minut, hned po zprávách v poledne. Dobrý poslech i chuť k 1. srpnovému a dnes taky sobotnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. A doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na nehodu ve Slánské ulici v Praze u křižovatky s Karlovarskou. Tady havarovala dvě osobní auta. Komplikace zůstávají i na dálnici D1 na 9,5 kilometru ve směru do Prahy. I tady se jedná o kolizi dvou osobních vozidel. A připomínám D11, 14,5 kilometr ve směru od Jaroměře do Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto v odstavném pruhu. Projíždějte proto opatrně. V ulici Svornosti mezi křižovatkami ulic Vltavská a Pivovarská v Praze 5 probíhají práce na plynovém potrubí. V místě neprojedete pravým místním pruhem. S omezením tady počítejte do 11. srpna. A šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Dětské tábory jsou podle hygieniků v pořádku, větší problémy při kontrolách nenašly. Pražské služby ode dneška přebraly odpovědnost za svoz odpadu ve městě. V Madridu protestovaly stovky lidí proti migraci z Maroka. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 31 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hygienici při červencových kontrolách letních táborů nenašli žádná větší pochybení. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekla hlavní hygienička Barbora Macková. Během téměř 900 kontrol rozdali hygienici 27 pokut celkově za 84 tisíc korun. Kontroly se zaměřily na nová pravidla, jako je povinné oplachování nádobí pod tekoucí vodou místo v nádobě. Nejčastější nedostatky se podle Mackové týkají stravování.
2: Většinově jdou o pochybení v rámci zajištění stravování, protože my kontrolujeme kromě kvality stravování také pestrost stravování. Pár pokut nebo těch nedostatků bylo zaznamenáno, ale v jednotkách, také v nedostatečné zdravotnické dokumentaci nebo v nějakém problému v rámci ubytování dětí.
0: Komunální a tříděný odpad v metropoli budou dalších 10 let svážet pražské služby. Ode dneška platí nová smlouva mezi společností a hlavním městem. To za 10 let pražským službám zaplatí přes 21 miliard korun. Přímo budou zajišťovat svoz ve 2/3 metropole. Zbytek pro ně zajistí soukromé firmy. Pro lidi se tím nic nemění, říká mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický.
3: Občané Prahy změnu prakticky nepocítí. Nadále bude zachovaný pravidelný svoz komunálního i tříděného odpadu v dosavadním rozsahu i kvalitě. Nová smlouva především mění způsob zajištění služby mezi hlavním městem a pražskými službami.
0: Vedení letiště Praha dnes přebírá podnikatel Radomír Lašák. Jako vhodného kandidáta ho vybralo ministerstvo financí, s výběrem ale nesouhlasí například opoziční ODS nebo odbory letiště. Vadí jim mimo jiné, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie, které pod jeho vedením byly ve ztrátě. Odbory kvůli výběru Lašáka vyhlásily stávkovou pohotovost. Stovky lidí včera protestovali před marockou ambasádou v Madridu proti rostoucí migraci do Španělska. Protestující byli oblečeni v černém a v rukou drželi španělské vlajky. Davem se podle agentury AFP nesla například hesla vyzývající k obraně španělské identity. Před velvyslanectvím byly nasazeny policejní složky, včetně vrtulníku a sledovacího dronu. Demonstraci předcházel čtvrteční incident, při kterém přibližně 60 tisíc marockých migrantů překročilo hranici a dostalo se do španělské Seuty na severu Afriky. Včera se téměř všichni migranti podle španělské vlády vrátili zpátky do Maroka. Kapitánka českého tenisového týmu Barbora Strýcová nominovala na zářijové boje o titul v poháru Billie Jean Kingové wimbledonské finalistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou. V týmu nebude chybit ani Marie Bousková a světová jednička ve čtyřhře Kateřina Siňaková. Kapitánka Strýcová si uvědomuje kvalitu svého výběru.
4: Komukoliv jsem volala, tak hnedka řekl ano, holky byly úplně skvělý, takže nebyly tam jediný žádný komplikace a všechny se na to hrozně moc těší. Jenom když se na to kouknete jako na papíře a ty čísla za těma holkama, kde jsou v tom rankingu, tak je to jeden asi nebo z nejsilnějších týmů, co můžeme mít a já jsem za to strašně vděčná, strašně ráda, že prostě chtěli hrát.
0: Odpoledne čekejte převážně oblačno, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí nejvýše na 28 až 30 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Ještě doplníme aktuální dopravní informace. Ve Slanské ulici v Praze dejte pozor u křižovatky s Karlovarskou. Havarovala tady dvě osobní auta. A podíváme se také do okolí Prahy. D1, 9,5 kilometr ve směru do Prahy. Tady je také nehoda dvou osobních aut, projíždějte opatrně. A opatrně i na D11, a to na 14,5 kilometru ve směru od Jaroměře do Prahy. Tady je odstavené porouchané osobní auto v odstavném pruhu. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Host Lenky Válové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádio Praha. Host Lenky Válové. Host Lenky Válové.
6: Posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli influencerka Mariana Prachařová. Jak vypadá její práce na sociálních sítích a proč absolvovala kurz stylingu v Londýně, tak o tom všem budeme mluvit už za chvíli.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Mariana Prachařová. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak vás přesně můžu označit? Influencerka, herečka, zpěvačka?
1: Já myslím, že poslední dobou mě nejvíc vystihuje asi influencerka. Ta herečka, tomu jsem se věnovala dřív, to bych zase ráda znovu nakopla. Teď jsem nově pod tu média, pod agenturou, takže bych zase chtěla trošičku víc hrát a tomu zpěvu už se věnuju tak jenom vlastně doma. Takže nejvíc asi influencerka.
0: A když jste pod agenturou, znamená to, že vám nabízí víc práce? Nebo jako, jak to víc nakopnout?
1: Určitě. Je to rozhodně jako v dnešní době už strašně potřeba pro všechny jako herce nebo vůbec umělce, který se chtějí nějak prosadit. Tak si myslím, že je strašně důležitý mít prostě nějaký zastoupení, nějakého manažera. Fakt bez toho už to dneska podle mě vůbec jako nejde. Že člověk má potom víc jako nabídek nebo víc příležitostí, protože ho nabízejí víc. Já sama prostě nerozesílám svoje fotky a tak tady jsem, obsaďte mě, ale ty agentury mají vždycky většinou přednostně vědět, co se točí, nějaký castingy, takže je to vždycky jako fajn takhle to zastoupení vlastně mít. No.
0: A mluvíte o natáčení a co divadlo?
1: Ježíš, to mě nikdy nelákalo.
0: Ne.
1: Já jsem jednou hrála v představení s mým tatínkem a s Igorem Chmelou, ale byla jsem tam v roli zpěvačky, takže nebyla jsem tam jako herečka a já jsem se tím uvědomila, že vůbec ty divadelní prkna, to je pro mě takovej stres, že to natáčení tam prostě máte víc těch, jakoby, těch možností. Když se to nepovede. Ano, tam je věště, je všechno prostě vidět a já to hrozně obdivuju, protože pro mě by to vůbec nebylo. No.
0: Takže vlastně obdivujete část vaší rodiny?
1: Jo, velkou část naší rodiny, prostě 90% podle mě.
0: Já jsem si vás pozvala hlavně kvůli Londýnu. To mě neskutečně zajímá, protože když to zjednoduším pro naše posluchače, tak jste tam studovala styling a módu?
1: No, dá se to tak říct.
0: Ano. A na jakých školách nebo v rámci kterých kurzů?
1: Takhle, byl to vlastně jenom jeden jediný intenzivní kurz, protože já jsem si dopředu hledala, že bych tam chtěla, protože jsem věděla, že tam budu půl roku, díl to ani nejde kvůli Brexitu, že bych se na půl roku tam chtěla najít nějaký jako dlouhodobý kurz. Jenomže ty ceny jako anglických škol jsou úplně enormní. To bylo jako strašný. Takže mi bylo jasný, že to asi nebude úplně ta cesta, že prostě na to opravdu ty finance jako nemám. Takže jsem se snažila najít nějakou jako schudnou alternativu a našla jsem právě takový intenzivní kurz na Vogue škole, což prostě jako mi znělo úplně jako sen, že Vogue má vůbec nějakou odnož takovouhle školu, kde se dá normálně právě studovat i jako normálně, jakože to je denní studium, ale právě tam dělají občas i tyhle ty intenzivní kurzy. Takže tím já jsem prošla, to bylo fakt týden, jo, takže nic dalšího tam nebylo, bohužel, kdyby bylo, tak bych to brala, ale bylo to tak intenzivní, že to vlastně úplně stačilo. No a tam jsem se vlastně seznámila s nějakýma lidma a potom jsem vlastně rozeslala CVčko, různě jsem si hledala, prostě seděla jsem v různých časopisech, hledala jsem si e-maily postaru fakt jako na různý editory z různých britských jako časopisů. No a měla jsem teda štěstí, že se mi jedna stylistka ozvala a vlastně ten půl rok jsem tam potom jako pro ní pracovala.
0: Ale musela jste zadarmo pracovat kvůli Brexitu, kvůli
1: přesně
0: těm podmínkám.
1: Přesně tak, to byla taky vlastně jediná věc, kterou jsem tam jako řešila, že snažila jsem se přes ambasádu vyzjistit, jestli když tam mám nějaký to studentský vízum, jestli třeba nemůžu pár hodin jakoby denně třeba legálně pracovat, ale vůbec to nebylo možné. Takže jsem byla taková jako podržtaška opravdu zadarmo. Jako nedostala jsem za to vůbec nic, ale pro mě to byla skvělá příležitost, hrozně jsem se naučila, takže já toho vůbec jako neletu. Vůbec bych to nevrátila bych nic.

0: celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Válové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Mariana Prachářová, takže jednoduše, co jste se naučila v Londýně?
2: Ježíš Maria, myslím, že spoustu věcí, ale asi to nejhlavnější, co bych vlastně řekla, co jsem si z toho odnesla, tak je to, že si mnohem víc všeho vážím. Toho, co
1: tady
2: mám
1: v Česku.
2: Tady. Ano. Že myslím si, že nejvíc, ano, dalo mi to i nějaký věci, co se týká toho stylingu. Já opravdu jsem tam pracovala pro tu stylistku a bylo to pro mě úplně jako nejpřínosnější být takhle vlastně, byla to prostě praxe, doslova v terénu. Ale to nejvíc, co jsem si z toho odnesla, bylo to, že prostě já bych fakt doporučila všem lidem vycestovat ven a zkusit si tam chvíli žít, protože zjistíte, že tady pořád na něco nadáváme, ale my se tady máme jako královsky dobře, ale jako opravdu královské, že to zní jako kliše a říkala jsem to už v několika rozhovorech, ale já jsem si strašně uvědomila, jako mám skvělou rodinu, kamarády, zázemí. Myslím si, že třeba jiný to by to bylo, když bych tam šla v 18, kdy člověk je takovej, jako neví co se sebou, ale tím, jak já už jsem tady měla vybudovaný nějaký zázemí práci, tak jsem vlastně zjistila, že prostě to je úplně nejvíc. A i co se týká prostě zdravotnictví, školství, kvalita života, jako nájmy, tyhle věci, doprava, jako fakt my se máme hrozně dobře tady. Takže ten Londýn byl krásný, já ho miluju, strašně ráda se tam budu vracet, ale už jenom jako turista, jako nechtěla bych tam žít.
1: Takže jste jela do Londýna vlastně proto, abyste zjistila, že tak, jak se máte, že to je dobře, že se máte dobře.
2: Já jsem se právě bála té druhé varianty, že se mi tam bude tak líbit, že tam budu chtít zůstat a to se nestalo. Takže ano, opravdu myslím si, že člověk občas bere hrozně věc jako samozřejmost. Já jsem tady byla fakt taková už jako, no, jako nevím co, jako se sebou a vlastně tohle mě hrozně jako nakoplo a hrozně jsem si jako uvědomila spoustu věcí, takže to bylo jako skvělý.
1: Ale v tom, co děláte, jste úspěšná, tak kde se vzal pocit, že nevíte, co se sebou?
2: Já myslím, že to je hodně velký problém tý mojí generace, ale převážně si myslím tý teďkon s tý mladší, že tím, jak jsou ty sociální sítě a je strašně moc možností, my opravdu máme miliardu možností a myslím si, že na jednu stranu je to skvělý, ale na druhou stranu je to hrozně frustrující a spoustu mladých lidí se fakt potýká s tím, že jsou jako ztraceni a nevědí moc, co se sebou. A to jsem vlastně nějakou chvíli pocitovala i já, že já jsem věděla, že dělám ten influencing, že mě to živí, baví, ale vlastně jsem si říkala, tyjo, a nechci jako něco ještě víc třeba, ale vlastně jsem si uvědomila, že mě to prostě baví, že prostě influencerství je něco, co je moje práce, nechci se za to vůbec stydět, prostě je to tak. Já jsem si to nějakým způsobem vybudovala, fakt to nebylo ze dne na den a tak si teď užívám, že mi to vlastně vydělává ty peníze, je to moje práce a jako zatím to nechci měnit.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Se mnou je stále Mariana Prachařová a když zůstaneme ještě chvíli u té módy, tak vy vlastně na těch sociálních sítích inspirujete lidi, co se týká outfitů, módy, nějakých novinek.
1: No, snažím se. Dřív jsem byla hodně, právě než jsem odletěla do toho Londýna, tak jsem byla hodně taková, si myslím, kontroverznější v tom oblíkání, že jsem se hodně nebála barev a takových hodně podivných jako stylů. A vlastně jsem z toho teď nějak, myslím si, že to je taky s věkem, že člověk hrozně jako utlumuje v barvách i v tom stylu. A já jsem teď hrozně taková jako usedlejší mi přijde v tom oblíkání a vlastně mě to hrozně jako baví. A samozřejmě snažím se, mám i různý spolupráce právě s fashion značkama, takže se snažím tak nějak jako točit nějaký outfitový videa občas.
0: A v rámci stylingu, když jste se vrátila z Londýna, tak oslovili vás třeba kamarádky nebo nějaké klientky, že by chtěli pomoct s oblékáním?
1: Jo, ozvalo se mi pár lidí, dokonce jsem pro jednu kamarádku pomáhala se ní při focení její kolekce. Nikča Čechová má Laco a dělá krásné věci a právě mě oslovila, jestli bych jí jako nepomohla. Takže to pro mě byla jako čest, že mi dá tu důvěru, protože jsem vůbec neměla žádné zkušenosti, kromě toho Londýna teda. A měla jsem nějaké nabídky, ale tím, jak vlastně teď se zase jako navalila spousta té jiné práce, tak upřímně vlastně musím říct, že jsem to docela upozadila teď. Ale je to pořád něco, co jsem tam si ráda takhle třeba odskočím udělat, ale zatím to nevidím a asi to nebude úplně
0: full time. Na full time to úplně nevidíte.
1: To ne.
0: A každopádně sledujete spíš trendy, anebo máte ráda klasiku v tom oblékání?
1: No, dřív jsem hodně sledovala trendy, ale musím říct, že vlastně poslední dobou mi přijde, že je, jako samozřejmě furt sleduju, co se jako nosí a tak, co je in, ale vlastně mi pak přijde, že člověk, když je oblečený podle trendu, tak jsme všichni tak jako stejný a je to trošku jako nuda. Takže já spíš tak nějak jako kupuju to, co mě jako baví a kombinuju to různě a ty trendy už moc vlastně jako neřeším. No.
0: Takže jednoduše, když je třeba éra zvonáčů, kdy všichni chodíme ve zvonáčích, tak jako není potřeba to asi úplně následovat, ten aktuální trend a vzít si klidně široké kalhoty nebo legíny, nebo co máme rády.
1: No, protože ono taky záleží, může ten trend být, ale ne, pro vaší postavu to třeba vůbec nemusí být, že já jsem dřív i byla taková, je to trend, tak prostě dám si to na sebe, i když mi to vůbec nechotí. A teď už jsem v tom taková, že prostě já třeba nemůžu nosit určitý styly oblečení, i když to třeba trend je. Takže si myslím, že strašně záleží na tom, co se člověku líbí, ale zároveň je strašně těžký těm trendům uniknout, protože jdete do obchodu a prostě ty obchody ty trendy mají, že jo. A jdete do Manga, do Zary a prostě všude je to stejný vlastně. Takže těžký tomu uniknout, ale já třeba miluji Vinted, jako z druhé ruky tam ty věci, to je prostě úplně boží.
0: No a když to zjednoduším, třeba zůstanu u těch žen, tak jak žena pozná, co jí sluší a co jí lichotí? Ano, přesně, každá máme jinou postavu a ne každé sluší šortky třeba.
1: No to je hrozně těžký. Já myslím si, že každý se i v tom zrcadle a sám sebe vidíme úplně jinak, než jak nás vlastně vidí ostatní. A já většinou moc nedávám na to, co mi říkají ostatní, jakože tohle ti třeba úplně nesluší, protože fakt každý máme úplně jiný styl. Já mám třeba ráda oversized věci, což vím, že spoustu lidí ráda nemá, takže mi řeknou, to ti to vůbec nesedí. Já říkám, no ale to je právě ono, že mi to nesedí. Ale jako těžko říct, já si myslím, že prostě pokud si stoupnete přes zrcadlo a cítíte se dobře, tak si to prostě jako oblečte. Je to spíš o tom, jak vy jako sebe vizuálně vidíte, vnímáte, jestli je vám to pohodlný, příjemný. Tak.
0: Nebo možná ještě jiný dotaz, kdy je ten správný okamžik třeba oslovit právě nějakou stylistku nebo někoho, kdo tomu jednoduše rozumí?
1: Já myslím, že to bych doporučila všem nám tady v Česku.
0: Fakt?
1: Jo, jako myslím si, že pak, když člověk vyjede do zahraničí, tak tam ty lidi se to vůbec nebojí, hrozně hezky se tam jako šik oblíkají a vůbec to není o penězích, vůbec to není o drahých značkách. Fakt jako člověk si může dělat hezký outfit úplně ze simple, jako jednoduchých, levných věcí. A myslím si, že je skvělý mít ten kapslový šatník, že fakt máte jako úplně obyčejné věci a ty vždycky zkombinujete. To si myslím, že je jako strašně, strašně super a jako stylistu do každé rodiny.
0: Procestovala jste kus světa, kde se umí opravdu dobře oblíknout? A zase klidně zůstaňme u žen. Říká se, že francouzsky to vždycky umí.
1: Mně se asi strašně líbí, jak se oblíkají v Dánsku. nebo ve Švédsku, když jsem byla v Kodani, tam opravdu to mě jako hrozně baví, prostě mají ty volné košile, žabky nosí v létě, mají ty džíny, je tam kole a je to takový hrozně všechno hezký, čistý, estetický, tak to se mi jako líbí.
0: Ale zrovna ty severské země, vím třeba i, že tam spadá Holandsko, oni rádi používají kvalitní materiály, takže ty svetry jsou většinou kašmírové, vlněné.
1: A ono je to hodně vidět, je to hodně vidět. Poznat. Ano, i ty košile, to jako člověk vidí, že opravdu mají jako kvalitní ty kousky a zároveň si právě myslím, že oni jsou takový v tom, že fakt stačí mít pár takových kvalitních kousků a nemusíte mít jako šatnu plnou jako blbostí, ale fakt zainvestovat, mít třeba ty dva kašmírové svetry, protože to vám prostě vydrží navždycky.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Mariana Prachařová. Vy jste zmínila, že jste se k té práci influencerky dostala tak nějak samovolně, organicky. Znamená to, že jste v určitý čas dávala určitý počet, dejme tomu, postů a storyček a ta čísla narostla sama? Nebo jak si to mám představit?
1: No, mě už se na to ptali v nějakých rozhovorech a já si upřímně, abych si strašně ráda jako vzpomněla, jak to vlastně vůbec celý začalo, ale já vůbec nevím. Já jenom vím, že jsem si, když prostě Instagram v Česku, přišel do Česka.
0: Což je 2015, něco takového?
1: Něco takového, myslím. Tak já jsem se ho prostě stáhla a házela jsem tam prostě vše možný jako věci. A pak vím, že si myslím, že protože dneska už je třeba strašně těžký si tu základnu těch fanoušků vybudovat, fakt to už dneska vůbec neroste, strašně to stagnuje. Takže já jsem to ještě chytla v té době, kdy to fakt jako rostlo, což bylo skvělý. A já si myslím, že mě hodně vždycky pomohlo, protože každý léto opakuju seriál Horákovi, kde já hraju a všichni to milujou. A vím, že většinou přes to léto mi strašně jako narostly lidi.
0: 5000 plus?
1: No, myslím si, že to na tom mělo jako velký podíl. A pak nějak jako nějaká ta konzistentnost, že jsem tam fakt jako přidávala věci, ale já si to prostě fakt nepamatuju. Já vůbec nevím, jak jsem se k tomu vlastně jako dostala.
0: Mohlo vám třeba pomoci i to jméno, že jste ze slavného rodu?
1: Je to možný, ale já jsem jako dřív vlastně tu rodinu zase tak ani jako nezdílela, protože rodiče tomu vůbec nerozuměli. Ty jako byly dlouho takový, že jako to vlastně jako dělám na těch sítích. Takže to já jsem tam vlastně jako nedávala, myslím si, že spoustu lidí ani nevědělo, že jsem třeba jako z takovýhle rodiny, že teď třeba jsem si nově založila TikTok a dávala jsem nějaký video s mámou a spoustu lidí mi tam psalo, já jsem vlastně viděla, že to je tvoje máma, to je prostě Lída ze Sluneční a Marcelka z Comebacku a to je boží. Takže oni to jako za stolik lidí vlastně asi neví.
0: A tatínek je prosím vás David Prachař, kdyby
1: ano, nahodou. Ano, ano.
0: Jak vypadá ta práce influencerky? Pracujete od pondělí do neděle, anebo si ten režim tak nějak jako zvolíte podle sebe?
1: No to je úskalí lidí, kteří pracují z domova, že nemám nad sebou takovýho toho bose, který by mi říkal tohle musíš.
0: No a zároveň nemáte od do, pracujete pořád.
1: Ano, to je hrozná svoboda v tom, že já můžu pracovat odkudkoliv, kdykoliv, já si ten čas můžu rozvinout úplně jak chci. Takže můžu i třeba pracovat při cestování, což já miluju. Ale zároveň je to hrozný v tom, že prostě nemám to od do a když to neudělám, to za mě nikdo jiný neudělá a nikdo mi neřekne, měla bys to udělat, ale já musím sama najít tu motivaci k tomu vlastně tu práci jako udělat a samozřejmě je to taky jako kreativní práce, takže to ta hlava vám jde 24/7, to není o tom, že já všet zaklapnu e-mail a jako nashledanou, ale vlastně člověk i když jdu na dovolenou, tak ona to vlastně není úplně dovolená, protože i z dovolený já sdílím věci, takže je to takový jako 24/7 pořád něco, vlastně já se i snažím fakt jako hodně přidávat věci, takže jako od do není.
0: A když jedete s maminkou na dovolenou, s Danou Batulkovou, tak neřekne vám, Marianko, prosím tě, už ten telefon schovej.
1: Ne. Máma už je na to zvykla, i táta už je na to zvykla, ten už má taky Instagram, takže všichni už jako vědí, s čím mají počítat, když se mnou někam jedou, ale občas se samozřejmě snažím
0: Přijede jako Mariana, uklidíte.
1: Jo, přesně. Ne, to zase jako ne, ale já se právě snažím ukázat i tu realitu, prostě, že máme doma ten bordel, to je úplně normální, to naprosto v pořádku, naopak já nemám ráda ty estetické obrázky, kde je všechno uklizený, prostě takhle to nefunguje v životě, takže klidně ať je bordel. Ale rodiče už jsou jako zvyklí, takže, ale já se snažím fakt jako i na tý dovolený, jako já jim nestrkám telefon do obličeje a neotravuju je tím. To sama jako nemám ráda, ani třeba, když cestuju s mýma kamarádama, tak se snažím prostě, aby to bylo příjemné.

0: příjemný pro všechny.
1: Host Lenky Váhalové.
2: Host Lenky Váhalové.
1: Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny
2: na Rádiu Praha.
1: Host Lenky Váhalové.
3: Zóna 90.
4: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
2: Zóna 90.
4: Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nej

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Mariana Prachářová. Z kolika procent je ten obsah ta placená spolupráce a z kolika procent je to ta vaše soukromá iniciativa?
1: Já se hodně snažím, aby to bylo jako vyvážené. Já se fakt snažím jako nebrat každou spolupráci a tím, jak jsem hodně jako aktivní, tak já i přidávám strašně jako spoustu věcí, které vůbec jako placený vlastně nemám. A vždycky, když je to placený, tak to je přiznaný ten obsahný hashtag spolupráce, aby to prostě lidi jako věděli. Takže fakt se snažím jako nebrat všechno a mít to tak nějak hezky rozložené, aby to těm lidem jako nevadilo.
0: V nějakém rozhovoru jste zmínila, že vy jako influencerka, i když já vím, že influenceři to úplně nemají rádi, když je takto označujeme, ale nevím pro to český ekvivalent. Kdybych ho věděla, ráda ho v Českém rozhlase použiju. Ale napadá mě jedině tohle slovo. Každopádně zmínila jste v nějakém rozhovoru, že byste prostřednictvím těch sociálních sítí ráda inspirovala. Mm-hmm. Čím inspirujete nejvíc? Jakou máte třeba zpětnou vazbu?
1: Já si myslím, že určitě to je nějakým způsobem i to oblíkání, že spoustu lidí mi píše, ježišmarja, to je prostě tak skvělý, ty si jako takhle vezmeš ty věci, to já bych vůbec jako neskombinovala, nebo já bych na to neměla odvahu si tohle vzít. Takže myslím si, že třeba v té modě určitě a taky v cestování hodně, protože já i hodně jako cestuju sama a to ty lidi jako je se mnou jako hrozně baví a vždycky inspiruje jako k tomu jezdit na nějaký místa, třeba hodně, jak jsem žila v tom Londýně, já jsem tam hodně i cestovala a sdílela jsem ty věci a tady to úplně milovali a těšili se každý den na to moje jakoby story, na těch stories, co jsem zase viděla, kde jsem všude byla a právě mi psali, že prostě je to pro ně úplně takový jako únik, že díky mě vlastně cestujou. Takže si myslím, že ta móda a to cestování je vlastně nejvíc a i to, že prostě třeba cestuju sama, že to ty lidi kolikrát mi psali, hele, já jsem vlastně se inspirovala, taky jsem vyjela jako sama nebo šli Santiago a tak to mě jako hrozně těší.
0: Nebojíte se někdy?
1: Upřímně ne. Normálně fakt se nebojím. Já to mám prostě hrozně ráda.
0: Ale možná podvědomě vyhledáváte místa, třeba když jste v New Yorku, kde je takzvaně bezpečno.
1: Jo, určitě.
0: Asi nepůjdete pod mě po Harlemu.
1: Rozhodně ne, tam jako tam to rozhodně není bezpečný, ani přes den, jo, to je úplně jedno, jakou dobu tam člověk jde, ale určitě já nejdu jako naproti nějakým nebezpečným situacím, jako, ale hlavně třeba ten New York je paradoxní v tom, že tam snad možná, kdybyste šli večer do toho Harlemu, já se tam vůbec nebojím, protože tam je pořád tolik lidí na ulici a pořád se tam něco děje, furt světla, tohle, že vlastně tam vůbec nemáte pocit, že jste jakoby sami. Tady u nás kolikrát opravdu je ulička, tam nikdo není prázdno. V tom New Yorku prostě je ten ruch, furt jako to tam nějak jako pulzuje, takže já se tam jako vůbec nebojím. Radio Praha 107,1 FM.

0: jsme ve finále. Se mnou je stále Mariana Prachařová, posloucháte Rádio Praha. A když jsme u toho cestování a u New Yorku, tak vím, že jedna z našich influencerek tam žije. Jmenuje se Aneška Chudlíková, tuším. Ano. Říká si nocou fany Ani. Ano. Když ji občas sledujete, máte touhu takhle žít v zahraničí? Vím, že jste zmínila, že ten Londýn asi úplně jako neklapl, ale třeba jinou destinaci?
1: Já jsem shodou okolností, když jsem 2,5 roku zpátky byla v New Yorku na Vánoce, tak jsem se tam s Aneškou a s Márou právě potkala, byla jsem u nich doma, takže to zrovna tam byly právě čerství přestěhovní, to už tam jsou 2,5 roku, já sleduji jejich vlogy na YouTube a neskutečně obdivuju, protože...
0: Je to těžký.
1: Je to těžký. Já, když jsem byla v tom Londýně, tak my jsme si právě i vyměňovali nějaký zprávy, protože prostě není to sranda a já je obdivuju. Jednou jsem se potýkala s tím, že jsem si říkala, to já bych v tom New Yorku jako chtěla žít, ale já když to vidím, nechtěla. Fakt ne, teď jsem byla zase s mamkou na týden a vlastně jako úplně stačilo.
0: Takže v rámci cestování vám spíš vyhovuje opravdu vyrážet a vracet se, než někde dlouhodobě žít?
1: Přesně tak a vlastně vždycky se hrozně ráda vracím domů. Jako fakt se vždycky těším na to cestování, ale zároveň už potom jako já chci jako do domů a pak si vážím té Prahy, jak to tady máme hezký a je to prostě můj domov a nechci žít někde jinde.
0: V rámci cest, co vás teď čeká?
1: Ježíš, teď doufám, že nic, až snad v zimě nějaká Asie, Bali možná s kamarádama, protože já jsem teď cestovala
0: hodně.
1: Tak až moc, že já jsem se teď právě vrátila ze všech cest a vlastně strašně se těším na to, že budu jenom tady.
0: A úplně na závěr mě zajímá jedna věc. Dřív jste se malinko, nechci říct potýkala, ale řešila jste to, že jste dcerou... Omlouvám se jim, nějakých slavných rodičů, tak to prostě je. A že jste potřebovala najít nějakou svoji vlastní cestu, aby vás lidi neodsuzovali, neškatulkovali, neřešili, jestli jste hodně slavná nebo málo slavná, což je stejně zajímavá jako debata tohle řešit. Teď momentálně to cítíte jak?
1: Právě mám pocit, že než jsem odjela toho Londýna, tak jsem byla hodně z toho taková jako frustrovaná, protože neustále vás lidi jako
0: srovnávají,
1: říkají, ty nic neděláš a byla jsem z toho taková prostě vlastně nešťastná. A jak jsem se vrátila, tak najednou úplně mám pocit, že jsem fakt chytla druhý dech a vlastně jsem si uvědomila, prostě já jsem dobrá v tom, v těch sociálních sítích. Já když vidím toho bráku nebo tu mámu, jak to vlastně jako dělají a vůbec tomu nerozumějí a nevědí, tak já si vždycky říkám, ty, ale já jsem, tohle je prostě asi v té rodině to moje
0: privilegie. A brácha starší nebo mladší?
1: No mladší ten...
0: To umí
1: no,
0: asi,
1: ten
0: ne?
1: To nějak jako umí, ale ten starší taky vůbec vlastně jako neví, co s tím. Takže já jsem v tomhle taková v té rodině jako, no já prostě mám ty sociální sítě a jsem v tom dobrá.
0: A obrací se na vás někdy s nějakou radou?
1: Ano, obrací.
0: Obrací.
1: Ano, obrací. Dřív to bylo jako, co to děláš a teď žádaj o radu. A dokonce i s mámou spolupracujeme obě dvě s jednou modní značkou, takže máme i za to placená. Takže máma už je taky placený influencer a jako je šťastná.
0: Je spokojená. Mm-hmm. A vy taky.
1: Ano.
0: Se mnou byla Mariana Prachařová. Moc děkuju. A jste spokojená i nadále.
1: Děkuju.
2: Host Lenky Váhalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové.

0: Na novou výši superdávky dnes přechází přes 238 tisíc domácností. 40 nových digitálních panelů přibude do konce roku na tramvajových a autobusových zastávkách v Praze. Zemětřesení zasáhlo okolí Neapole, padající balvany zranily nejméně 8 lidí. Zbytek dne čekejte převážně oblačno, nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Nejméně o 500 korun si má polepšit více než třetina příjemců. Skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Na vybrané tramvajové a autobusové zastávky v Praze rozmístí technici do konce roku 40 nových digitálních panelů. Cestujícím ukazují například odjezdy spojů a aktuální výluky. Tabule přibydou třeba na Florenci, Štrosmajerově náměstí nebo u polikliniky Modřany. Ve městě jich je zatím asi 200. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
2: Digitální panely budou instalované také na několika zastávkách připravované tunelbusové linky číslo 145. V těchto dnech také testujeme na vybraných zastávkách mírně upravenou podobu zobrazování informací na základě zpětné vazby od cestujících.
0: Lidé stále můžou posílat tipy na strom, který bude o letošních Vánocích zdobit Staroměstské náměstí v Praze. Zatím do soutěže přišlo 10 návrhů, především z Libereckého kraje. Tipy může posílat kdokoliv. Musí jít o zhruba 23 metrů vysoký jehličnan rostoucí v Česku. Podněty je možné posílat do 15. září. Vítěz získá finanční odměnu, říká mluvčí pořadatele vánočních trhů Hana Týce.
3: Pravidla zůstávají i v letošním roce stále stejná. Lidé mohou zasílat podněty na stromy, které jsou takzvaně přerostlé nebo začínají být nebezpečné svému okolí, jako jsou parky, zahrady, veřejná prostranství a podobně.
0: Zemětřesení o síle 4,7 stupně zasáhlo v noci na sobotu oblast západně od Neapole na jihu Itálie. Otřesy, které následovaly desítky dalších slabších zemětřesení, poškodily budovy a způsobily sesuvy skal. Z útesů se uvolnily velké balvany, které dopadaly na silnice i zaparkovaná auta. Úřady hlásí nejméně 8 zraněných. Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantručková získaly na evropském šampionátu na dvojce bez kormedelnice stříbro. V italském Varese nestačily na letošní vítězky světového poháru pouze Rumunky. Během odpoledne bude převážně oblačno, později přijdou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer čekejte od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek. Teplotní maxima 28 až 30 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Krásné odpoledne, po zprávách se vracíme na silnice. V Praze a okolí je prozatím klid, ale mám pro vás informace z dálnice D1. I když je to kus od Prahy, tak je to důležité, protože je tu výrazné zdržení. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Slatinu stojí kolona z 201. kilometru. Na 197. kilometru totiž opravují vozovku a to zdržení je skoro hodinové. Ještě jednou D1 z Ostravy do Brna a ta kolona je za sjezdem na Slatinu. Teď přibyla novinka na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy. Za sjezdem na Chutoviny postojíte v koloně z 65. kilometru. Provoz zpomalila nehoda za koncem dálnice.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Rádio Praha stále s vámi, teď už s Lenkou Vahalovou, máme 4 minuty po 13. a je sobota 1. srpna. Jaká bude muzika?

0: Katy Perry dospívala minutu před čtvrt na dvě na rádiu Praha. Naše letající redaktorka Sabina Vosecká vyrazila k vodě, zjišťovala třeba, jakým způsobem kontrolují čistotu vody v jezeru Lhota. Podrobně už za pár minut.
1: Za zdmi Klementina se ukrývá několik století pražské historie. Klementinum v centru Prahy je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším historickým komplexem ve městě. Rozkládá se na ploše více než 2 hektarů a jeho historie sahá až do 16. století. Najdete tu slavnou barokní knihovnu, astronomickou věž i místo, kde se už více než 250 let sleduje počasí. Klementinum původně sloužilo jezuitům a svého času patřilo dokonce mezi největší jezuitské koleje na světě. Dnes je ale hlavně jedním z nejkrásnějších míst staré Prahy.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: Teď už upřesnění k dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chutoviny. Postojíte v koloně z 65. kilometru. Provoz zpomalila nehoda za koncem dálnice. Provoz řídí hasiči Kyvadlově. Zdržení v tuhle chvíli až 40 minut. Stojí se i v opačném směru. Pro trasu z Prahy na jih i opačně se vyplatí jet po dálnici D4.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Joan Osborne dospívala na rádiu Praha přesně ve 13.30. Ne dnes, ale i v dalších dnech nás čekají opět tropické teploty. A ty je nejlepší přečkat někde u vody k jezeru Lhota, proto vyrazila i naše létající redaktorka Sabina Vosecká, aby zkontrolovala návštěvnost, ale také kvalitu vody.
1: Dneska nás čeká parný den, a tak není divu, že většina lidí proto vyráží k vodě. Já jsem vyrazila v rámci svojí práce k jezeru Lhota a hned jsem tu narazila na pětičlennou rodinku v čele s panem Šimonem.
2: My tady máme rádi to, že je tady hodně stromů, takže i v těch teplých dnech vždycky najdeme kousek stínu. I když přijde hodně lidí, tak se to tady rozprostře, protože tady máme spoustu prostoru. A co je pro nás skvělé, jak jste zmínila, máme 3 děti, tak je pro nás důležitá čistota vody a ta je tady pravidelně kontrolována a díky velké hloubce je tady poměrně čistá voda.
1: Anička a Tonička, tak holky, co se vám tady nejvíc líbí? Tatínek už to teďka zmínil, že tady je čistá voda.
3: Mně se líbí, že tady vždycky chodíme a plaveme.
1: Právě zmiňovaná čistota vody je pravidelně hlídaná speciálním senzorem. Ten je umístěný na plováku uprostřed jezera.
4: Jsme opravdu jedni z mála, kteří vlastně v Čechách tuhletu metodu, prostě ten plovák využívají a my jsme s tím opravdu moc spokojení. A je to taková vlastně speciální metoda, je to vlastně ultrazvukový papesek, který vlastně v jednometrové hloubce má poloměr asi 800 metrů. Což u nás dostačuje do každého centimetru naší vodní plochy. Ten plovák je umístěný v centru jezera a vlastně ty synice, které v určitou dobu, když prostě přesně je vlhkost, teplota, vzduch, světlo, všechno, co jim přesně vyhovuje, což my neumíme posoudit, kdy to prostě přesně je, ale ty synice chtějí jako jít z toho dna nahoru, tak vlastně v tom jednometrové hloubce je ten papesek zabije.
1: Dodává ředitel jezera Lhota Luboš Kořínek. Podle něj dosahuje návštěvnost v horkých letních dnech

0: se stále projíždí Kyvadlově. Na konci dálnice D3 směrem do Prahy kvůli tomu čekejte kolonu na 20 minut. Z Prahy se vyplatí na jih jet po dálnici D4. A znovu připomínám i dálnici D1. Sice je to kus od Prahy, je to u Brna, ale na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z 201. kilometru se táhne fronta k aut až na kilometr 194 a tady to zdržení je až na hodinu.
1: Rádio Praha. Doprava.

0: Krásné odpoledne, kapela U2 dozněla na Rádiu Praha. Dnes je sobota a vy určitě poslouchejte Rádio Praha i dnes večer v 21 hodin. Čeká vás Zóna 90, to nejlepší z muziky z 90. let. Co nás ale čeká mnohem dřív, jsou zprávy se Štěpánkou ve 14 hodin. Dozvíte se třeba to, že pražské služby od dneška přebraly odpovědnost za svoz odpadu v hlavním městě. Podrobnosti za chvíli. Teď na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je nejprve fronta před Benešovem na 20 minut, následně výraznější delší kolona je za Oldřichovcem, táhne se až za Miličín, zdržení 30 minut, po nehodě se stále projíždí Kyvadlově a na konci dálnice D3 směrem do Prahy, kvůli tomu čekejte kolonu na 20 minut, z Prahy na jih se vyplatí jet raději po dálnici D4.
1: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.

0: Krásné odpoledne, Alex Veren dospíval na Rádiu Praha. Teď už pro vás máme zprávy na 14. hodinu a ve studiu je Štěpánka Martanová. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne.

0: pražské služby ode dneška přebraly odpovědnost za svoz odpadu v hlavním městě. Itálie zavedla kontroly na letištích a v přístavech pro cestující ze Španělska. Roztržku mezi zeměmi způsobil příval migrantů do španělské enklávy Ceuta. Sedmiletý Ford Medoc ovládl díky rychlému finiši třetí kvalifikaci na Velkou Pardubickou. A sobotní odpoledne bude v Praze převážně oblačné s možností přehánky nebo bouřky a denní maxima 28 až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Komunální a tříděný odpad v metropoli budou dalších 10 let svážet pražské služby. Ode dneška platí nová smlouva mezi společností a hlavním městem. To za 10 let pražským službám zaplatí přes 21 miliard korun. Přímo budou zajišťovat svoz ve 2/3 metropole, zbytek pro ně zajistí soukromé firmy. Pro lidi se nic nemění, jak říká mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický.
2: Občané Prahy změnu prakticky nepocítí. Nadále bude zachovaný pravidelný svoz komunálního i tříděného odpadu v dosavadním rozsahu i kvalitě. Nová smlouva především mění způsob zajištění služby mezi hlavním městem a pražskými službami.
0: Brněnský soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté. Informoval o tom mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky, podle kriminalistů kradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na podezřelé transakce upozornil vyšetřovatele finanční analytický úřad. Dnes je pro veřejnost otevřená Kramářova vila na pražských Hradčanech. Běžně nepřístupné sídlo premiéru si můžete prohlédnout zevnitř i zvenku. Kromě novobarokní architektury se secesními prvky se totiž otevírají k návštěvě i upravené okolní zahrady. Komentované prohlídky začínají vás provedou více než 50 místnostmi, kde běžně bývají klíčová diplomatická setkání. A poslední skupina se na prohlídku vydá v 16 hodin. Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestující z území Španělska. Řím to odůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Ceuta na severu Afriky. V uplynulých dnech tam ze sousedního Maroka přišlo zhruba 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do Ceuty po moři se utopilo nejméně 67 lidí.
3: Několik hodin potom, co španělské televize přinášely záběry desítek tisíc lidí na plážích Ceuty, ráno už stejné davy lidí obklopovaly hraniční přechody zpět do Maroka. Část jich doprovázela armáda, povolaná vládou na žádost města. Do moře taky instalovala ochranné bariéry. Navzdory návratu většiny migrantů do Maroka, teď Madrid řeší diplomatickou roztržku s Itálií. Její diplomacie zavedení hraničních kontrol pro cestující ze Španělska označila za krok nutný k posílení bezpečnosti. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze to ale porušuje unijní smlouvy. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Sedmiletý Ford Medoc ovládl díky rychlému finiši třetí kvalifikaci na Velkou Pardubickou. Velmi nadějný překážkový kůň absolvoval první start po více než 13 měsících a vybojoval jubilejní 10. vítězství v kariéře. V jeho sedle byl v dostihu žokej Ondřej Velek.
4: Trošku mi udělal chybu na vodě, tak jsem mu upozornil, že takhle to nejde, že už tohle je větší dostih, že tam se musí víc snažit. Pak ukázal to, co v něm je obrovská třída. Běhal proti rozběhaným koním a tohle je jako hodně velká nevýhoda. Ty koně mají třeba 20 dostihů v nohách a on neměl žádný, on běžel skoro, myslím, po roce, jestli se nepletu.
0: Sobotní odpoledne bude v Praze převážně oblačné, možnost přehánky anebo bouřky. Večer čekáme od severozápadu ubývání srážek a částečně i oblačnosti, denní maxima 28 až 30 stupňů. V noci pak bude polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty 17 až 15 stupňů a v neděli očekáváme většinou polojasno a nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Na dálnici D1 mám novinku z Prahy do Brna. Velmi opatrně za sjezdem na Pražský okruh na 15. kilometru zastavilo auto.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a další dobrá muzika. Eva Farná. Kněžinky, co má, se zdá. Doja Cat. Nebo teď Robin Schulz a James Blunt.

0: Eva Farná, neříkej, co má se stát, teď máme minutu před 14:15. Svoz odpadu v hlavním městě zajišťují ode dneška, tedy od 1. srpna podle nové smlouvy Pražské služby. Jestli se něco změní pro obyvatele, to vám řeknu už za chvíli. Na silnicích klid, zatím žádné novinky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
2: Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Benson Boone dospíval přesně o 14:30 na Rádiu Praha. Odpad v metropoli budou dál svážet pražské služby. Dnes 1.8. začala platit nová 10letá smlouva právě mezi firmou a městem. Další podrobnosti už má redaktor Petr Kastner. Hezký den.
1: Hezký den. Pro Pražany se prakticky nic nemění. Společnost Pražské služby bude zajišťovat svoz směsného komunálního i tříděného odpadu, včetně kovů a taky třeba vánočních stromků. Zakázku získala firma bez soutěže, je totiž 100% vlastněná hlavním městem a nebylo tak nutné dělat výběrové řízení. Za 10 let hlavní město pražským službám zaplatí přes 21 miliard korun. Cena zahrnuje nejen svoz, ale taky třídění a další nakládání s odpady a související služby.
0: A co nás určitě dál zajímá, že na část svozu si pražské služby najmuly soukromé firmy. Proč?
1: Kvůli nedostatečným kapacitám. Na svozy zhruba ze třetiny území metropole městská společnost v tendru vybrala a najala sdružení firm Ipodek Čisté město a AVE Pražské komunální služby. Ročně za jejich služby zaplatí 477 milionů korun. To kritizuje náměstkyně primátora Jana Komrsková z uskupení Jsme Praha. Podle ní se pražské služby měly na převzetí svozu odpadu v hlavním městě připravit a být soběstačné.
0: Jak na kritiku reagovala městská společnost?
1: Mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický nám řekl, že v čase od podpisu smlouvy, tedy od prosince 2025, nebylo možné připravit se na svoz odpadu z celého území Prahy. Zároveň podle něj společnost nemohla začít se zvyšováním svých kapacit dřív, než měla jistotu, že zakázku dostane. Podle smlouvy by ale pražské služby na konci desetiletého období měly sami svážet odpad z téměř celého území metropole. Doplním informaci, že v minulých letech Pražané vyprodukovali přes 250 tisíc tun komunálního odpadu a víc než 80 tisíc tun tříděného.
0: O svozu odpadu v Praze a nové smlouvě na dalších 10 let, která platí ode dneška, jsme mluvili s redaktorem Petrem Kastnerem. Děkujeme. Hezký den.
1: Přeji hezký den a naslyšenou.
0: Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chutoviny z 64. kilometru pojedete krokem. Je to už jen provozem. Zpoždění 30 minut, nabouraná auta stojí už víc než půl hodiny mimo jízdní pruhy.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi. Teď máme 3:15. Na vybrané tramvajové a autobusové zastávky v Praze rozmístí technici do konce roku 40 nových digitálních panelů. Podrobnosti ve zprávách přesně v 15 hodin. Ze silnic aktuálně dobré zprávy, zatím žádné novinky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity

0: Krásné odpoledne, kapela Nickelback dozněla na rádiu Praha. Teď pro vás máme zprávy na 15. hodinu a ve studiu už ještě Panka. Hezké odpoledne.
1: Krásné sobotní odpoledne. Nových digitálních panelů přibude do konce roku na tramvajových a autobusových zastávkách v Praze. Maďarská jaderná elektrárna Paks může být podle vlády kvůli nízké hladině Dunaje odstavena už během víkendu. Premiér Maďar oznámil nová opatření. Fotbalisté Baníku Ostrava se ve druhém kole v české nejvyšší soutěži střetnou s pražskou Slavií. A sobotní odpoledne bude v Praze převážně oblačné, možnost přeháňky nebo bouřky a denní maxima do 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na vybrané tramvajové a autobusové zastávky v Praze rozmístí technici do konce roku 40 nových digitálních panelů. Cestujícím ukazují například odjezdy spojů a aktuální výluky. Tabule přibudou třeba na Florenci, Štrosmajerově náměstí a nebo u polikliniky Modřany. Ve městě jich je zatím asi 200. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
3: Digitální panely budou instalované také na několika zastávkách připravované tunelbusové linky číslo 145. V těchto dnech také testujeme na vybraných zastávkách mírně upravenou podobu zobrazování informací na základě zpětné vazby od cestujících.
1: Do specializovaného pracoviště v pražské nemocnici Bulovka míří žena, která se nedávno vrátila z Ugandy. Je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigedorová. Žena byla původně přijata ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, odkud ji teď zdravotníci převážejí a s převozem pomáhají i hasiči. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, tedy o 6 více než loni. Jde zatím o nejtragičtější měsíc v letošním roce. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc obětí se vyžádalo pondělí 27. července, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku eviduje policie 222 obětí. Maďarsko se připravuje na možné odstavení jaderné elektrárny Paks. To by mohlo podle premiéra Petra Maďara nastat tento víkend. Kvůli nízkému průtoku Dunaje už teď elektrárna dosahuje jen zlomku svého běžného výkonu. Maďar dnes oznámil opatření, která mají snížit spotřebu elektřiny i vody. Velké firmy vyzval k úsporám. Podle předsedy vlády Maďara se plánovaná opatření zatím nedotknou domácností.
4: Nejdřív stát, velké firmy, průmyslové podniky a instituce. Domácnosti přijdou na řadu teprve tehdy, až budou vyčerpány všechny ostatní možnosti.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí v 17 hodin ve druhém kole šance ligy na domácím stadionu proti pražské Slavii. Nový trenér Roman Skuhravý už při červencovém podpisu smlouvy přiznal, že kdyby si mohl vybrat soupeře pro svůj první domácí ligový zápas, zvolil by právě Slavii.
5: Jo, já vždycky něco plácnu a samozřejmě potom se mi to vrací jako bumerang. Prostě Slavie je jako hegemon v této chvíli a brutální výzva pro mě jak způsobem hry, tak samozřejmě jakoby brutální dominancí v českém fotbale.
1: Sobotní odpoledne bude v Praze převážně oblačné, možnost přeháňky nebo bouřky. Večer čekáme od severozápadu ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Denní maxima 28 až 30 stupňů, v noci bude polojasno až skoro jasno a nejnižší teploty 17 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne, zpátky na silnice, na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy. Stále připomínám, že za sjezdem na Chotoviny zůstává fronta z 64. kilometru. Před koncem dálnice se zdržíte 20 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Rádio Praha stále s vámi a nezapomeňte na naše víkendové hudební pořady. Dnes večer v sobotu Zóna 90 v 21 hodin a zítra Hit týdne.

0: Krásné odpoledne s Rádiem Praha, přesně minuta nás dělí od 15:45 a za chvíli vás vezmu na výlet. Lidé si dnes v Obdinicích na Příbramsku připomínají 50 let od premiéry filmu Na samotě u lesa. Teď na silnice, já se dívám, jak to vypadá na dálnici D3, kde jsou stále komplikace a stále zdržení. Z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny zůstává fronta od 64. kilometru a je to na 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Na odpoledne, Rádio Praha stále s vámi, teď máme 3:30. Letos je to přesně 50 let od premiéry snímku Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tohle výročí si dnes připomínají lidé v Obděnicích na Příbramsku, v okolí se totiž film natáčel. No a na místě už máme reportérku Lauru Hájkovou, hezké odpoledne.
1: Hezký den. Hned z rána se tu začali scházet lidé, kteří vyráželi na výpravu po filmových místech. Hned asi kilometr od startu mohli vidět první místo, a to dům souseda Kokeše. Bez fotek, které tam jsou předělané na brance, by dům ale poznali jen těžko. Kromě toho, že má omítku a u vchodu mu chybí příkop s lávkou, má taky vchod na jiné straně.
0: A kolik na akci dorazilo lidí?
1: Podle pořadatele Petra Čeháka nelze si s tou říct, kolik lidí na pochod vyrazilo, ale jsou to stovky. Kromě toho, že mnoho lidí hledalo víkendový program, mají k filmu někteří osobní vztah. Třeba paní Michála. Ve filmu vidí svou vlastní zkušenost, do pronajaté chalupy nedaleko odsud s bratrem jezdili od dětství.
0: A zvuk nám teď odjel, ale když mi chviličku vydržíš, tak já ho tam okamžitě dám zpátky. Došlo k menší technické komplikaci, ale už je tam, tak si to pojďme poslechnout.
2: To, co vlastně bylo v tom filmu Na samotě u lesa, my jsme žili. Kromě těch blech teda, ale jinak prostě mytí v lavoru. Na léto jsem dostala králíky od sousedů, o který jsem se starala. Měli jsme tam kočku, která svoje koťata každý rok nerodila jinde než v posteli naší.
1: Pořadatelé měli připravených 600 mapek, které ale už kolem 10. hodiny došly a museli proto tisknout další.
0: Procházka filmovými místy ale není jedinou věcí na programu, je to tak?
1: Je to tak, tady v Obděnicích právě dohrála živá hudba a každou chvilku má začít beseda s tvůrci a herci. Dorazit by měl třeba Zdeněk Svěrák, kameraman Jaromír Šofr nebo herečka Daniela Kolářová. Lidé si tu taky můžou prohlédnout malou výstavu, jednak s fotografiemi z natáčení, ale i s předměty z filmu. Je tu například sekera, kterou chtěl pan Lavička ve filmu pokácet švestku, nebo obrázek, který se neúspěšně snažil přidělat na stěnu. Večer by program měl zakončit promítání filmu.
0: Z Obděnic na Příbramsku, kde si dnes lidé připomínají 50 let od premiéry filmu Na samotě

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT2. Šlechetný rytíř Lagardère se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka, 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Na prknech hudebního divadla Karlín už druhým rokem exceluje jako Beetlejuice. Kromě činohry a muzikálu se věnuje také režii, koncertování a chystá první solové album. Jak ho létavku muž tu proměnila a proč o sobě tvrdí, že rád lidi ponouká? I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit Jan Sklenář. V neděli

0: Kapela Rolling Stones dozněla přesně ve 3:15 na Rádiu Praha. Teď už na silnice. Ze silnic mám novinky. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Humpolec pomalu na 90. kilometru. Zasahují tady hasiči u požáru. Auta jede se krokem levým pruhem, pruce se brzdí před krátkou kolonou. A opatrně i směrem do Brna, je tam hodně kouře a brzdí se. Další novinka na dálnici D11 z Prahy na Jaroměř. Opatrně za sjezdem na Městec Králové na 59. a půltém kilometru leží mezi pruhy větší kus pneumatiky. A dálnice D5 z Rozvadova do Prahy je za sjezdem na Nýřany na 100. kilometru zavřená po střetu dvou osobních aut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Eva Max dospívala na Rádiu Praha, teď už pro vás máme zprávy na 16. hodinu a je tu Štěpánka. Hezký den.
1: Krásné sobotní odpoledne. Žena s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu je ve fakultní nemocnici Bulovka. Druhá španělská enkláva na marockém pobřeží Melilla po více než 630 hodinách znovu otevřela svůj jediný hraniční přechod. Fotbalisté Plzně přivítají v české nejvyšší lize zbrojovku Brno. A sobotní odpoledne bude v Praze převážně oblačné s možností přeháňky nebo bouřky a maxima 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V pražské nemocnici na Bulovce je pacientka s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu. Podle ministerstva zdravotnictví žena pobývala v Ugandě. Převezená byla z fakultní nemocnice v Hradci Králové, která podezření oznámila. Podle mluvčí rezortu Nadi Chatové veřejnost ohrožená není.
3: Celý postup probíhá podle předem připravených a pravidelně procvičovaných postupů za spolupráce nemocnic, hygienické služby i složek integrovaného záchranného systému. Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení vysoce nebezpečné nákazy u pacientky velmi nízká. Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
1: V červenci zemřelo při dopravních nehodách v Praze 5 lidí. Ve stejném období loni se obešli bez obětí. Od začátku roku si nehody v metropoli vyžádaly 8 životů. Údaje zveřejnila policie s tím, že se první prázdninový měsíc v metropoli stalo 949 nehod, což je o 156 víc než v loni. A při nehodách bylo 13 lidí těžce zraněno, 192 lehce. Podnikatel Radomír Hlašák ode dneška přebírá vedení letiště Praha. Ve funkci předsedy představenstva vystřídá dosavadního šéfa Jiřího Pose. Tomu končí funkční období. Radomíra Hlašáka vybralo ve výběrovém řízení ministerstvo financí. Podle Aleny Schillerové z hnutí ANO, hlavně proto, že má zkušenosti z oblasti letectví.
4: Radomír Hlašák je podle informací, ke kterým dospěla výběrová komise, zkušený profesionál z oblasti letectví, finančnictví, řízení lidských zdrojů s nespochybnitelnými top manažerskými zkušenostmi. On rok bude mít smlouvu bez konkurenční doložky, to znamená kdykoliv může být ukončena.
1: S výběrem ale nesouhlasí třeba opoziční ODS a nebo odbory letiště. Ty jsou ve stávkové pohotovosti. Nelíbí se jim, že Hlašák v minulosti stál za úpadkem českých aerolinií a dosud nepředstavil své plány s letištěm. Španělská enkláva Melilla znovu otevřela jediný hraniční přechod, který ji spojuje s Marokem. Kontrolní stanoviště Beni Enzar Španělsko uzavřelo ve čtvrtek po masivním průniku několika desítek tisíc migrantů do druhé španělské enklávy na marockém pobřeží Ceuta. Na hranici s Melillou stálo od čtvrteční noci 600 vozidel. Podle představitele španělské vlády v Melille se hranice znovu otevírá postupně. V jednu chvíli jsou policisté na vjezdu i výjezdu na hranici schopni zkontrolovat 20 aut, pěší procházejí hranici oběma směry plynule. Plzeňští fotbalisté nastoupí ve druhém ligovém kole se zbrojovkou Brno. Duel s nováčkem soutěže z Brna začne ve Štruncových sadech ve 20 hodin. Trenér Viktorie Martin Hilský si chce udobřit fanoušky po nepovedeném vstupu do sezóny a porážce s Libercem.
5: Získáme jedině poctivou prací a úplně diametrálně odlišným výkonem proti zbrojovce. Je to o tom dát hlavy nahoru. Ta sezóna se rozjíždí, když je to pro nás velmi nepříjemný začátek, tak je před náma dostatek zápasů, v kterých musíme vypadat úplně jinak.
1: Sobotní odpoledne bude v Praze převážně oblačné s možností přeháňky anebo bouřky. Večer čekáme od severozápadu ubývání srážek a také částečně i oblačnosti. Denní maxima 28 až 30 stupňů. V noci pak bude polojasno až skoro jasno a nejnižší teploty 17 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách opět na silnice, na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Humpolec na 90. kilometru schořel přívěs s naloženými balíky slámy. Projíždí se pouze levým pruhem, opatrně kolona začíná na dálnici D1 u 96. kilometru.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Nalaďte se na Prahu s dobrou muzikou. Lana Del Rey. Madonna, Shakira a Burna.

0: Rádio Praha, a pokud milujete historická auta, tak určitě zůstaňte s námi, protože jeden takový tip, kde můžete vidět, vám řekne Jirka Štefl. Už za chvíli.
1: Praha je nej. Věděli jste, čím jsou zajímavé hodiny na židovské radnici v centru Prahy? Ručičky na ciferníku se totiž pohybují opačným směrem. Ano, slyšíte dobře. Hodiny mají hebrejské číslice a respektují tak směr čtení zprava doleva. Připomínají tak židovskou kulturu a tradice, které jsou s Prahou spojené po staletí. Budovu radnice najdete v nejmenší pražské čtvrti zvané Josefov.

0: radnice a několik synagog. Praha je nej. Rádio Praha.
1: Zpátky na silnice, na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Humpolec. Na 90. kilometru skořil přívěs s naloženými balíky slámy. Projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona začíná u 96. kilometru a je to na půl hodiny. Další komplikace na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy byla za sjezdem na Nýřany neprůjezdná po střetu dvou aut. Teď už se kolona dává do pohybu, stále ale hustý provoz začíná u 99. kilometru.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů.

0: Rádiem Praha, teď už je tu Jirka Štefl a Jirko, co se děje v Troji?
1: Podívejte se o víkendu do areálu Trojského zámku, kde si můžete prohlédnout stovky výjimečných automobilů od historických veteránů až po moderní sportovní vozy. Máte tam i jedinečnou možnost usednout za volant některých vystavených aut a zažít je z pohledu řidiče. Součástí programu jsou taky ukázky péče o automobily a workshopy zaměřené na jejich údržbu. Rodiny s dětmi mohou taky zamířit do výtvarného ateliéru nebo se vydat objevovat zámecký labyrint. A nebo se podívejte na výstavu, která připomíná, jak důležitou součástí českého života byly chaty a víkendové domy. Těšit se můžete na zajímavé příběhy staveb, kam lidé po desítky let utíkali za odpočinkem i přírodou. Expozice ukazuje, jak se jejich podoba měnila od vzniku Československa až do konce socialismu. Dozvíte se taky, jak architekturu chat ovlivňovaly společenské změny i tehdejší moderní směry. Výstavu navštivte v historické budově Umělecko-průmyslového muzea. A hezký víkend přeje Jirka Štefl a Rádio Praha. Praha je kulturou.
0: Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy je silný provoz před Miličínem a také v okolí Votic a v tuhle chvíli to zdržení je 20-minutové. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov opatrně u 97. kilometru. Vjedete do kolony, po pojíždět budete až na kilometr 90, celé je to na 25 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Hodinek, šut.
1: Krásné odpoledne, pražská integrovaná doprava ode dneška umožňuje nastupovat do autobusů všemi dveřmi na dalších 50 středočeských linkách. Podrobnosti uslyšíte ve zprávách 17 hodin se Štěpánkou. Na Rádiu Praha samozřejmě i nadále sledujeme situaci na silnicích. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov na 97. kilometru vjedete do kolony, popojíždět budete na kilometr 90 a je to na 25 minut. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy je silný provoz před Miličínem a také v okolí Votic po obchvat Olbramovic.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Čerstvost odpadu v hlavním městě zajišťují od dneška podle nové smlouvy pražské služby. V Pákistánu zemřel horolezec, který nejrychleji zdolal všechny 8000 hory světa. Veslařky Flamínková a Šandurčková získaly stříbro na mistrovství Evropy. A sobota bude v Praze převážně oblačná s možností přeháňky nebo bouřky. Později budou ubývat a noční nejnižší teploty 17 až 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Komunální a tříděný odpad v metropoli budou dál svážet pražské služby. Dnes se začala platit nová 10letá smlouva mezi firmou a městem. Pro obyvatele se nic nemění.
2: Pražské služby budou svážet odpad ze 2/3 metropole. Na zbytek si najali soukromé firmy. To kritizuje náměstkyně primátora Jana Komrsková z uskupení SME Praha.
3: Pražské služby se ale na převzetí území nepřipravily. Městská firma má být přitom soběstačná.
2: Ročně pražské služby najatým firmám zaplatí 477 milionů korun. Mluvčí společnosti Alexandr Komarnický kritiku odmítá.
4: Na tuto zakázku jsme se mohli začít připravovat skutečně teprve až poté, co byly jasně dané její podmínky. Až po podpisu smlouvy v prosinci roku 2025.
2: Za 10 let hlavní město pražským službám zaplatí přes 21 miliard korun. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pražská integrovaná doprava od dneška umožňuje nastupovat do autobusů všemi dveřmi na dalších 50 středočeských linkách. Režim, který má omezovat zpoždění způsobené odpováním cestujících. Nástup všemi dveřmi možný je od dneška například na linkách Praha Příbram a Praha Benešov Vlašim, v okolí Brandýsa nad Labem a nebo Říčan. Soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadržela policie. Muž podle ní během práce na brněnské pobočce obcházel interní pravidla, kradl a způsobil tak škodu v řádech desítek milionů korun. Kriminalisté se teď s pomocí obviněného snaží získat ukradené finance zpět. Krajské státní zastupitelství v Brně k žádosti o vazbu přistoupilo kvůli obavě, že se muž pokusí utéct, řekl Českému rozhlasu jeho mluvčí Petr Lužný.
5: Obviněný je ohrožen trestem odnětí svobody ve výši 5 až 10 let. A z tohoto důvodu, i přesto, že nějakou formou spolupracoval, tak zde byla obava jednak, že by mohl ovlivňovat svědky v té počáteční fázi vyšetřování a jednak, že by mohl z důvodu toho vysokého hrozícího trestu uprchnout.
0: V lavině při expedici v Pákistánu zemřel slavný nepálský horolezec. Nirmal Purja vytvořil rekord v nejrychlejším výstupu na 14 nejvyšších hor světa. Purja a dalších 9 lidí se pohřešovalo od čtvrtka po zasažení lavinou na 12. nejvyšší hoře světa Broad Peak. Purja světového rekordu ve vzdolání všech 8000 hor dosáhl za 6 měsíců v roce 2019. Veslařky Pavlína Flamínková s Anou Šantručkovou získaly na evropském šampionátu stříbro na dvojce bez kormedalnice. Ve Varese nestačily letošní vítězky světového poháru jen na Rumunky Adrianu Adamovou a Simonu Radisovou. Nabitý pozávodní program a vyhlášení se kvůli vysokým teplotám v Itálii úplně neužila Anna Šantručková, jak popsala v rozhovoru pro radiožurnál Sport.
6: Ježíš, mě bylo strašně špatně, ale ty závody tady fakt jsou hodně náročné. My vlastně dojedeme závod, hned musíme přistát, tam teda naštěstí dostaneme nějakou vodu. Přišla nám naše týmová doktorka, dostali jsme nějakou chladící vestu, ale pro mě teda upřímně vydržet vlastně to vyhlašování, byť jsem byla jako šťastná, že se nám to podařilo, tak to nebylo úplně jednoduché, protože mi bylo fakt zlé.
0: Sobota bude v Praze převážně oblačná s možností přeháňky nebo bouřky. Později očekáváme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. V noci bude polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty 17 až 15 stupňů. A v neděli bude většinou polojasno a nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
7: Teď na silnice v Praze čekejte silnější provoz v Novopatské směrem na dálnici D8. Zpomalíte za sjezdem na Satalice.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Na Rádio Praha už za chvíli Tomas Robin. One Republic. Callum Scott.

0: Michael Jackson dospíval na Rádiu Praha. Léčba rakoviny plic se dnes dá ušít pacientům přímo na míru. Lékařům v tom pomáhá genetická analýza vzorku plicní tkáně. Jak to funguje, řekneme za chvíli. Pojďme se podívat, jak to v tuhle chvíli vypadá. Na silnicích zdržení je v tuhle chvíli v Praze. Čekejte silnější provoz v Novopatské směrem na dálnici D8. Zpomalíte za sjezdem na Satalice.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Krásné odpoledne, 17.30, posloucháte Rádio Praha a teď už je tu Světový den rakoviny plic, který připomeneme, ten je právě dnes. Ročně v Česku onemocní podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky 6800 lidí. V posledních letech pomáhá pneumologům i moderní cílená léčba. Rozhodují o ní na základě podrobného genetického vyšetření vzorku plicní tkáně. Teď se vydáme do jedné z laboratoří, kde odborníci tyto testy dělají.
1: Tenhle přístroj je mikrotom.
2: Popisuje laborantka Sylvie Vondráková z bioptické laboratoře v Plzni.
1: Krájí parafinové řezy několik mikrometrů tenké.
3: My se teď teda společně díváme na vzoreček té tkáně. No. Posouváte takovou ostrou lištu.
1: Z té žiletky, kterou to krájím, ho přemístím do zkumavky.
2: K rozkrájenému vzorku tkáně laborantka přidá chemikálie, které ho rozpustí.
1: Držím stojánek, ve kterém mám zkumavku. Tu vkládám do našeho přístroje. Vyizoluje DNA.
2: Pro vyhodnocování profilu nádoru plic se tady využívá metoda sekvenování druhé generace. Vysvětluje mi v další laboratoři biolog Tomáš Vaněček.
4: Připravili jsme si takzvané knihovny, to je reakce, které nám z té celkové genomové DNA vytáhnou jenom ty konkrétní geny, které jsou souvisí s plicním nádorovým onemocněním. To naložíme do stroje, kterému se říká sekvenátor druhé generace.
5: Je stříbrný a vypadá podobně jako velká americká lednice.
4: 25 hodin běží ty chemické reakce, nám určí pořadí těch jednotlivých písmenek v tom genomu, tak jak jdou za sebou a my zjišťujeme, jestli ty změny, které tam jsou skutečně a jestli jsou nějakým způsobem cílitelné pomocí cílené léčby nebo pomocí monoklonálních protilátek.
2: V sekvenátoru druhé generace se běžně analyzuje 30 konkrétních genů. Podle přednostky pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice Martiny Koziar-Vašákové pomáhá genetické testování nádorů lékařům čím dál častěji.
6: Je extrémně důležité, aby byl pacient podrobně vyšetřen těch cílů na povrchu nádorových buněk, protože některé léčby pak dokáží prodloužit velmi významně život takových pacientů, které jsme dřív ztráceli velmi brzo.
2: Na základě genetického testování nádoru nasadili pneumologové před 3,5 lety cílenou biologickou léčbu také 51leté Patricii. Nádor se u celoživotní nekuřačky našel až v pokročilém stádiu.
7: Na lidi bych právě apelovala, ať se prostě nebojí k těm doktorům chodit a tím věří. To nemusí být vždycky jenom konečná. Chodím do práce. Na plný úvazek se to dá zvládnout.
2: S včasným odhalením nádoru plic pomáhá v Česku screening. Zapojit se do něj můžou bývalí i současní kuřáci od 55 do 74 let, kteří prokouřili 20 a více balíčko roků. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích a já se dívám, jak to momentálně vypadá na dálnici D1. Z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 97. kilometru se dojíždí do Kolony, půl hodiny se jede na 90. kilometr. Tam schořel přívěs s naloženou slámou. Možná je trasa osobními auty z exitu 104 přes Větrný Jeníkov a zpět najedete u Humpolce.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Sombr, teď už máme 6:15, posloucháte Rádio Praha, krátce po 18. nás čeká pražský update, v 18 hodin zprávy, no a samozřejmě dnes večer v 21 hodin zóna 90. Radio Praha je tu s vámi i proto, abychom společně sledovali situaci na silnicích. Výrazné komplikace jsou stále na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy. Opatrně za sjezdem na Větrný Jeníkov na 97. kilometru se dojíždí do Kolony. Popojíždět budete až na 90. kilometr a to zdržení je minimálně půl hodiny.
1: Radio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Krásný podvečer, Ed Sheeran dospíval v 18 hodin na Rádiu Praha, teď už je čas na zprávy se Štěpánkou Martanovou. Hezký podvečer.
1: Krásný sobotní podvečer.

0: Na pražské Bulovce je hospitalizovaná žena s podezřením na nebezpečnou nákazu. Zemětřesení od síle 4,7 stupně si u Neapole vyžádalo 30 zraněných. Fotbalisté Plzně přivítají v české nejvyšší lize zbrojovku Brno. A večer bude v Praze převážně oblačno, možnost přehánky nebo bouřky, postupné obývání oblačnosti a nejnižší teploty 17 až 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražská nemocnice Bulovka přijala ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji přijali lékaři ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Odtud i zdravotníci s pomocí hasičů převezli na specializované pracoviště v Praze. Záchranné složky mají v takových případech jasně rozdělené funkce. Zásah hradeckých hasičů popsal jejich mluvčí Radek Mencel.
2: My jako hasiči jsme okolo té ambulance příjmové vytyčili nebezpečnou zónu, připravili jsme tam dekontaminační stanoviště a pomohli jsme s transportem té pacientky v bioboxu, ve kterým je převážena do sanitního vozu.
0: Do pražské nemocnice dorazila pacientka kolem 16. hodiny. Jestli se žena nakazila a čím přesně, by měli lékaři vědět do jednoho dne. Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 příspěvek a doplatek na bydlení, na živobytí a přídavek na dítě. Nejméně o 500 korun si má polepšit více než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Praha stále hledá vánoční strom pro staroměstské náměstí. Zatím do soutěže přišlo 10 návrhů, především z Libereckého kraje. Tipy můžou lidé posílat do 15. září, říká mluvčí pořadatele vánočních trhů Hana Týce.
3: Pravidla zůstávají i v letošním roce stále stejná. Lidé mohou zasílat podněty na stromy, které jsou takzvaně přerostlé nebo začínají být nebezpečné svému okolí, jako jsou parky, zahrady, veřejná prostranství a podobně.
0: Téměř 30 zraněných si vyžádalo zemětřesení o síle 4,7 stupně, které v pátek večer zasáhlo oblast u Neapole v jižní Itálii. 5 lidí muselo být hospitalizováno. Kvůli otřesům, které poškodily několik domů, museli úřady evakuovat asi 300 lidí. Dnes o tom informovali podle agentury AFP místní úřady. Podle televize Sky TG24 šlo o nejsilnější zemětřesení v této oblasti za posledních 40 let. Plzeňští fotbalisté nastoupí ve druhém ligovém kole na zbrojovku Brno. Duel s nováčkem soutěže z Brna začne ve Štruncových sadech ve 20 hodin. Trenér Viktorie Martin Hrský si chce udobřit fanoušky po nepovedeném vstupu do sezóny a porážce s Libercem.
4: Získáme jedině poctivou prací a úplně diametrálně odlišným výkonem proti zbrojovce. Je to o tom dát hlavy nahoru. Ta sezóna se rozjíždí, když je to pro nás velmi nepříjemný začátek, tak je před náma dostatek zápasů, v kterých musíme vypadat úplně jinak.
0: Sobotní večer bude v Praze převážně oblačný, od západu se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Během noci čekáme obývání oblačnosti, nejnižší teploty 17 až 15 stupňů. V neděli očekáváme většinou polojasno a nejvyšší teploty v Praze 27 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále zdržení mezi 97. a 90. kilometrem a v tuhle chvíli je to na 30 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Pražský update. Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: V Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
6: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
5: Pokud jezdíte v Praze taxíkem, tak ode dneška si zřejmě připlatíte. Magistrát zvýšil ceny, podrobně už za pár minut.
6: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update. Lidé v Praze si ode dneška připlatí za jízdu taxíkem maximální ceny, které si jejich řidiči mohou účtovat, stanovuje hlavní město. To zvýšilo částku za ujetý kilometr na 42 korun z původních 36 i nástupní sazbu z 60 na 70.
1: Nám to samozřejmě nestačí a nejhorší je vlastně ta nástupní sazba, která absolutně nepokrývá vlastně naše náklady,
2: říká pan Petr, který dělá taxikáře už 23 let.
1: Cena třeba do 3 kilometrů je pro mě naprosto prodělečná. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci.
2: Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by se cena za kilometr měla zvýšit na zhruba 65 korun.
3: V principu ten vzorec pro ten výpočet té ceny v tom taxíku vychází z ceny litru pohonných hmoty plus 50%.
2: A doplňuje, že zvýšit by se měla i takzvaná nástupní sazba.
3: To by měl být čtyřnásobek základního jízdního. V našem případě je to 260 korun, kdybych vycházel z ceny 65 za kilometr.
2: Podle Drozdanově zákazníci taxislužeb zaplatí na průměrné 5-kilometrové jízdě o zhruba 30 korun navíc. Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
4: A my jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, ale zejména se jedná o vývoj cenových hladin, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40% v kumulovaném vyjádření.
2: Od srpna cestující v hlavním městě za kilometr jízdy v taxi zaplatí 42 korun místo původních 36 korun. Nástupní sazba se zvyšuje o 10 korun na současných 70 korun. Regulace maximální sazby neplatí pro poskytovatele alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Teď na silnice v Praze máme čerstvé komplikace. V Libušské u Sokolovny se srazila dvě auta a tvoří se kolony z obou stran.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
0: Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: A reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Krásný podvečer, stále posloucháte Pražský update na rádiu Praha. Odpad v metropoli budou dál svážet pražské služby. Dnes 1.8. začala platit nová 10letá smlouva mezi firmou a městem. Další podrobnosti už má redaktor Petr Kastner. Hezký den.
2: Hezký den. Pro Pražany se prakticky nic nemění. Společnost Pražské služby bude zajišťovat svoz směsného komunálního i tříděného odpadu, včetně kovů a taky třeba vánočních stromků. Zakázku získala firma bez soutěže, je totiž 100% vlastněná hlavním městem a nebylo tak nutné dělat výběrové řízení. Za 10 let hlavní město pražským službám zaplatí přes 21 miliard korun. Cena zahrnuje nejen svoz, ale taky třídění a další nakládání s odpady a související služby.
1: A co nás na rádiu Praha určitě dál zajímá, tak na část svozu si pražské služby najaly soukromé firmy. Proč?
2: Kvůli nedostatečným kapacitám. Na svozy zhruba ze třetiny území metropole městská společnost v tendru vybrala a najala sdružení firm Ipodek Čisté město a AVE Pražské komunální služby. Ročně za jejich služby zaplatí 477 milionů korun. To kritizuje náměstkyně primátora Jana Komrsková z uskupení Jsme Praha. Podle ní se pražské služby měly na převzetí svozu odpadu v hlavním městě připravit a být soběstačné.
1: Jak na kritiku reagovala městská společnost?
2: Mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický nám řekl, že v čase od podpisu smlouvy, tedy od prosince 2025, nebylo možné připravit se na svoz odpadu z celého území Prahy. Zároveň podle něj společnost nemohla začít se zvyšováním svých kapacit dřív, než měla jistotu, že zakázku dostane. Podle smlouvy by ale pražské služby na konci desetiletého období měly sami svážet odpad z téměř celého území metropole. Doplním informaci, že v minulých letech Pražané vyprodukovali přes 250 tisíc tun komunálního odpadu a víc než 80 tisíc tun tříděného.
1: O svozu odpadu v Praze a nové smlouvě na dalších 10 let, která platí od dneška, jsme mluvili s redaktorem Petrem Kastnerem. Děkujeme a hezký den.
2: Přeji hezký den a naslyšenou. Pražský.

0: Krásný podvečer, připravili jsme v pražském updateu další zprávy na 18.30. Je tu souhrn pražských zpráv se Štěpánkou.
1: Podvečer. Komunální a třídní odpad v metropoli budou dál svážet pražské služby. Dnes začala platit nová desetiletá smlouva mezi firmou a městem. Pro obyvatele se nic nemění. Lidé pobírající složku na živobytí státní superdávky mohou ode dneška získat slevu na měsíční kupon na pražskou MHD. Po slevě 70% za něj zaplatí 165 korun. Zájemci o slevu se musí ještě před nákupem kuponu prokázat potvrzením o poskytnutí dávky, které je nutné stáhnout elektronicky a poté nahrát do e-shopu. Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou se ode dneška v metropole zvedla z dosavadních 630 na 42 korun. V platnost totiž vstoupil nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýše 70 korun oproti dosavadním 60 korunám. A v červenci zemřelo při dopravních nehodách v Praze 5 lidí. Ve stejném období loni se obešli bez obětí. Od začátku roku si nehody v metropoli vyžádaly 8 životů a údaje zveřejnila policie s tím, že se první prázdninový měsíc v metropoli stalo 949 nehod a u zastávky Dívčí hrady v pražských Radlicích vzniká dětské hřiště a klubovna. Praha 5 teď jedná s místními spolky o tom, který z nich by klubovnu provozoval. Součástí areálu bude i venkovní posilovna. A sobotní večer bude v Praze převážně oblačný, od západu se vyskytnou přehánky nebo bouřky a během noci čekáme obývání oblačnosti. Nejnižší teploty 17 až 15 stupňů, v neděli očekáváme většinou polojasno a nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Teď na silnice v Praze v Libušské u Sokolovny je střet dvou osobních aut, čekejte zdržení.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
2: Hvězdy indie roku v hlasování.

0: byla pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Začíná druhý prázdninový měsíc, je sobota 1. srpna, svátek mají Oscar a Kleopatra. Tady je Petr Jungmann. Švýcarsko dnes slaví den vzniku. Podle legendy v roce 1291, to je 735 let, zástupci tří kantonů, Švic,

0: cestovatelé Jan Procházka a Jindřich Kubiás. Ve stejný den roku 1936 začaly v Berlíně olympijské hry. Ty si přisvojili nacisté k propagaci Nového Německa. První mezinárodní filmový festival v tehdejším Československu byl zahájen před 80 lety v roce 1946 v Mariánských Lázních. Souběžně se konal i v Karlových Varech. Tam našel později domov. Rakouský pilot Formule 1 Niki Lauda téměř uhořel před 50 lety v roce 1976 při těžké havárii při velké ceně Německa na okruhu Nürburgring. Ve stejný den před 50 lety zahájila výrobu legendárních 105 a 120 mladoboleslavská Škodovka.
1: Technici kontrolují každou část vozu, který bude opět spolehlivě sloužit těm zákazníkům, kteří si oblíbili značku z Mladé Boleslavy.
0: Video Killed the Radio Star, slavná písnička skupiny Bagos o tom, že video zabíjí rádiové hvězdy, otevřela v sobotu 1. srpna 1981, tedy před 45 lety, vysílání nového fenoménu hudební televize MTV. Otík rákosní.
2: Nechturkovi.
0: Pan Pávek.
3: Se směl narodit jako kůň původně.
0: Moudrý doktor Skružný.
4: Měl si štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
0: A další postavičky z Křečovic rozehrály poprvé na filmovém plátně svůj příběh.
5: Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktor?
0: Před 40 lety v roce 1986 byla do kin uvedena komedie režiséra Jiřího Mencla Vesničková středisková.
6: Senzační film. Rumunskej.
7: Je to zlato!
0: Tenisový pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siňaková přesně před 5 lety dokráčel na tokijské olympiádě pro další zlato pro české barvy.
8: Je to bomba, je to vlastně mega to je to úplně neskutečný a úplně husí kůži.
0: Před 90 lety se narodil slavný francouzský módní návrhář Yves Saint Laurent a já přeju hezkou sobotu.
9: Radio Praha.

0: Update. Možná jste už několikrát prošli kolem a zaujala vás zdobná renesanční architektura. Budova Míčovny na Pražském hradě budí pozornost nejen tím, jak vypadá, ale také k čemu dřív sloužila.
1: Míčovna nebo taky Velká Míčovna je podlouhlá renesanční budova v Královské zahradě Pražského hradu, která původně sloužila ke hraní míčových her, tedy sportu, který byl mezi tehdejší šlechtou velmi oblíbený a dnes ho můžeme označovat za předchůdce dnešního tenisu. Budovu nechal postavit v letech 1568 Bonifác Wolmuth pro císaře Maximiliána II. Habsburského. Společně s celým areálem hradu je od roku 1962 chráněná jako národní kulturní památka. Míčovna je zajímavá svojí zdobnou architekturou a nejde ji prakticky přehlédnout. Fasádu totiž tvoří ornamentální sgrafity. Nad oblouky proto najdete alegorie ctností a sedmi svobodných umění. A je tu ukrytá taky jedna velmi neobvyklá kuriozita. Za druhé světové války byla totiž budova zasažená dělostřeleckým granátem a vyhořela. Při poválečné obnově v 50. letech pak byl do jednoho ze sgrafit doplněný znak komunistické pětiletky, tedy srp a kladivo. A to jako alegorie průmyslu a zemědělství. Budovu může veřejnost obdivovat hlavně zvenku, přesto se dodnes používá k pořádání nejrůznějších akcí.
2: Míčovna Pražského hradu slouží pro kulturní a jiné společenské akce. Takže ta není otevřená neustále, není to návštěvnický objekt, otevíráme ji, když se koná například nějaká konference nebo setkání nebo vystoupení. Míčovnu je rovněž možné si vlastně i komerčně pronajmout dokonce.
1: Doplňuje ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek. Za pozornost stojí taky nedaleký letohrádek královny Anny, který je od Míčovny asi 5 minut pěšky. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Na dálnici D10 Turnova do Prahy opatrně za sjezdem na Starou Boleslav na 14. kilometru stojí nabourané auto.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Krásný podvečer, Radio Praha stále s vámi, posloucháte Pražský update a teď ještě pohled na počasí. Sobotní večer bude v Praze převážně oblačný, od západu se vyskytnou přehánky, dokonce i bouřky. Během noci čekáme obývání oblačnosti, teploty 17 až 15 stupňů. A zítra v neděli očekáváme většinou polojasno, teploty 27 až 29 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: pražské hromadné dopravě platí od dneška sleva na jízdné pro lidi pobírající příspěvek na živobytí. Americký prezident Trump podle médií plánuje opět útočit na Irán. Tentokrát by se do bombardování mohl zapojit i Izrael. Veslařky Flamínková a Šantrůčková získaly stříbro na mistrovství Evropy. A večer bude v Praze převážně oblačno, možnost přehánky nebo bouřky a nejnižší teploty 17 až 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lidé pobírající příspěvek na živobytí z takzvané superdávky můžou levněji jezdit pražskou hromadnou dopravou. Měsíční kupon stojí od dneška pro dospělého 165 korun. Plná cena je 550. Hlavní město tak obnovuje tarif, který skončil minulý rok kvůli změnám ve státním systému dávek. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
2: Zvýhodněné jízdné bude dostupné výhradně v elektronické podobě v aplikaci Lítačka nebo prostřednictvím e-shopu, a to na základě potvrzení úřadu práce. Nárok bude nutné prokazovat opakovaně každý měsíc.
0: Vedení letiště Praha dnes přebírá podnikatel Radomír Lašák. Jako vhodného kandidáta ho vybralo ministerstvo financí s tím, ale nesouhlasí například opoziční ODS anebo odbory letiště. Vadí je mimo jiné, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie, které pod jeho vedením byly ve ztrátě. Odbory kvůli výběru Lašáka vyhlásily stávkovou pohotovost. Ode dneška se mění část pravidel pro měření elektřiny. Změny reagují na rostoucí počet bateriových úložišť u domácích fotovoltaických elektráren a na to, jak v případě potřeby uvolňují elektřinu do sítě. Úpravy mají tato data lépe zaznamenávat a vyhodnotit. Podle ministerstva průmyslu a obchodu to vylepší fungování celé soustavy. Spojené státy společně s Izraelem podle amerických médií plánují bombardovat iránskou energetickou infrastrukturu. S odvoláním na své zdroje to uvádí zpravodajský web CBS News i televize CNN. Rozsáhlé údery by podle nich mohly přijít během víkendu, konečný rozkaz ale zatím představitelé státu nevydali.
3: Plán na vojenský úder podle informací CBS News zazněl během páteční schůze kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Camp Davidu. Irán potenciální útoky považuje za bezohledné a je připravený reagovat, píše iránská agentura TASNIM. Tehrán tvrdí, že má podrobný plán reakce. Odpověděl by údery na klíčovou izraelskou infrastrukturu i na americké cíle na území Izraele. Organizace Spojených národů už dřív upozorňovala, že případné úmyslné útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Veslařky Pavlína Flamínková s Anou Šantrůčkovou vybojovali na evropském šampionátu v italském Varese na dvojce bez kormidelnice stříbro. V závodě jen pár týdnů před mistrovstvím světa Češky nestačily jen na suverénní Rumunky Adamovou a Radišovou, o kterých mluvila Flamínková ve vysílání radiožurnálu Sport.
4: Pro Rumunsko je mistrovství Evropy jeden z nejhlavnějších závodů. Mají to trošku jako jinak, hlavně kvůli třeba financování a podobně, a obzvlášť teda Simona Radis je opravdu neuvěřitelná veslařka, takže ta kamkoliv si sedne, tak prostě letí jak blesk. Vlastně jsem ráda, že nám neujeli víc, než se jim to povedlo.
0: Sobotní večer bude v Praze převážně oblačný, od západu se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Během noci čekáme ubývání oblačnosti, nejnižší teploty 17 až 15 stupňů. V neděli očekáváme většinou polojasno a denní maxima 27 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Na dálnici D1 stále opatrně z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Humpolec. Z 97. kilometru je kolona, která se táhne až na kilometr 90. Zdržení 30 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Stále posloucháte Rádio Praha a nás už za pár minut čeká další reportáž. Některé městské části v hlavním městě chtějí, aby přes jejich území létalo v noci méně letadel. Výzvu pražskému letišti už poslala Praha 6 a nebo Praha 17. Podrobně už za chvíli a z muziky Miles Smith. Meduza a James Carter. Nebo teď Tom Grennan.

0: Krásný večer, minuta nás dělí od 7:45. Vedení Pražských Hřeb chce, aby od příštího roku letalo v noci nad městskou částí méně letadel. A od roku 2032, aby zůstal noční provoz úplně bez letadel. Výzvu pražskému letišti schválili tamní zastupitelé. A na Rádiu Praha teď podrobnější reportáž.
1: Velké letadla, které lítají 777 a tak dále v noci ve 2 hodiny ráno vás to zbudí, takže 4x, 5x za noc jsme vzhůru.
2: Říká pan Jaroslav z Hřeb, podle kterého nejde jen o hluk z motoru letadel.
1: Byť máte zavřený okno, prostě třese se celý barák, je to hrozný rachot, tady mají výšku, já nevím, 400 metrů, takže je to nepříjemný, velice nepříjemný a ten spánek není teda úplně dobrý, opravdu.
2: Noční přelety těsně nad domy vadí i paní Marcele.
3: Musíme mít zavřený okna a když je venku horko, tak se nedá vůbec větrat, nebo když jsou otevřené okna, letí letadlo, neslyšíme televizi, takže to je jako velký problém teda.
2: Zastupitelé Pražských Hřeb chtějí, aby letiště Praha od příštího roku začalo každoročně snižovat přelety letadel mezi půlnocí a 5:00 raní alespoň o 20%, říká místostarosta městské části Martin Benkovič z Hnutí ANO.
4: Nejpozději v roce 2032 by pak měly být tyto noční přelety ukončeny, samozřejmě s výjimkou mimořádných a nouzových situací. Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou zdraví a kvality života obyvatel okolních městských částí.
2: Letiště Václava Havla podle své mluvčí Denisy Hejtmánkové zatím ale úplně omezit noční provoz nemůže.
5: Letiště nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra od půlnoci do 5:30 hodin je proto plánována až po zprovoznění paralelní dráhy, která umožní efektivnější rozložení provozu během dne a vytvoří potřebnou kapacitu pro přesun noční.
2: Zahájení stavby druhé dráhy plánuje letiště nejdříve po roce 2030. Omezit noční provoz chce kromě Pražských Hřeb také třeba 6. městská část. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Co se děje v Praze?
7: Každou neděli v 9 večer na Rádiu Praha.

Krásný večer, minuta na tělí od 7:30, Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi a za chvíli tu bude i Jirka Štefl, má pro vás pravidelné tipy. Samozřejmě na Rádiu Praha i sledujeme nejen dopravu, ale také počasí. Sobotní večer bude v Praze ještě převážně oblačný, vyskytnou se přehánky, dokonce i bouřky. Během noci čekáme ubývání oblačnosti, teploty 17 až 15 stupňů a zítra, v neděli, očekáváme většinou polojasno, teploty 27 až 29 stupňů.

0: Camila Cabello, Shawn Mendes dospívali na rádiu Praha krátce před 7:45. Je tu Jirka Štefa. Co se děje v Troji?
1: Podívejte se o víkendu do areálu Trojského zámku, kde si můžete prohlédnout stovky výjimečných automobilů od historických veteránů až po moderní sportovní vozy. Máte tam i jedinečnou možnost usednout za volant některých vystavených aut a zažít je z pohledu řidiče. Součástí programu jsou taky ukázky péče o automobily a workshopy zaměřené na jejich údržbu. Rodiny s dětmi mohou taky zamířit do výtvarného ateliéru nebo se vydat objevovat zámecký labyrint. A nebo se podívejte na výstavu, která připomíná, jak důležitou součástí českého života byly chaty a víkendové domy. Těšit se můžete na zajímavé příběhy staveb, kam lidé po desítky let utíkali za odpočinkem i přírodou. Expozice ukazuje, jak se jejich podoba měnila od vzniku Československa až do konce socialismu. Dozvíte se taky, jak architekturu chat ovlivňovaly společenské změny i tehdejší moderní směry. Výstavu navštivte v historické budově Umělecko-průmyslového muzea. A hezký víkend přeje Jirka Štefl a Rádio Praha. Praha je kulturou.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Krásný večer, Sting dospíval na Rádiu Praha, teď pro vás máme zprávy na 20. a je tu Štěpánka Martanová. Hezký večer.
1: Krásný sobotní večer. Na pražské Bulovce je hospitalizovaná žena s podezřením na nebezpečnou nákazu. Na Kubě kvůli energetické krizi ukončili provoz asi 3/4 hotelů. Hokejisté mistrovských Pardubic mají třetí posun do útoku. Do týmu se vrací z NHL odchovanec klubu Tomáš Nosek. A večer bude v Praze převážně oblačno, možnost přeháňky nebo bouřky a nejnižší teploty 17-15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražská nemocnice Bulovka dnes přijala ženu s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
3: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
4: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
3: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky. O jakou nákazu se jedná, by lékaři měli vědět už zítra.
5: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
3: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: Na vybrané tramvajové a autobusové zastávky v Praze rozmístí technici do konce roku 40 nových digitálních panelů. Cestujícím ukazují například odezdy spojů a aktuální výluky. Tabule přibudou třeba na Florenci, Štrosmérově náměstí a nebo u polikliniky Modřany. Ve městě jich je zatím asi 200. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
6: Digitální panely budou instalované také na několika zastávkách připravované tunelbusové linky číslo 145. V těchto dnech také testujeme na vybraných zastávkách mírně upravenou podobu zobrazování informací na základě zpětné vazby od cestujících.
1: Česká armáda má nového velitele pro operace, generála Jaroslava Míku. Ve funkci nahradil Václava Vlčka, který bude nově působit jako nejvyšší vojenský zástupce Česka při NATO a Evropské unii v Bruselu. Míka převzetí funkce označil za velký závazek, řekl, že chce navázat na dosavadní práci a připravovat armádu na současné i budoucí bezpečnostní hrozby. Už skoro 3/4 hotelů na Kubě museli kvůli americkým sankcím a ropnému embargu ukončit provoz. V souvislosti s energetickou krizí, totiž podle agentury AFP, do země jezdí výrazně méně turistů. Od ledna do června je pokles 60% oproti stejnému období v minulém roce. Kuba v krizi zavádí restriktivní opatření. Začátkem února mimo jiné zakázala zahraničním aerolinkám tankovat palivo na svých letištích. Kvůli tomu některé společnosti na Karibský ostrov přestaly létat. Hokejisté mistrovských Pardubic mají třetí posilu do útoku. Do týmu se vrací z NHL odchovanec klubu 33-letý útočník Tomáš Nosek. V zámořské soutěži strávil 12 sezon a odehrál skoro 600 zápasů. Do přípravy Dynama na nový ročník Tip Sport Extraligy se Nosek připojí později a vysvětluje proč.
7: Musel jsem trošku to upravit. Samozřejmě jsem počítal do poslední chvíle, že budu v Americe, takže ještě tam musím letět zabalit si věci, protože nemáme doma vůbec nic. Vlastně 12 let se vracíme jenom s jedním kufrem domů na léto a nemám ani pořádně zimní věci, takže musím se zaletět do Ameriky ještě proto a pak vlastně od 17. srpna už budu nastálo každý den v kabině s klukama.
1: Sobotní večer bude v Praze převážně oblačný, od západu se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Během noci čekáme ubývání oblačnosti a nejnižší teploty 17-15 stupňů. V neděli pak čekáme většinou polojasno a denní maxima 27-29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Praze ve Strakonické na výjezdu směrem na dálnici D4 opatrně za Pražským okruhem před prvním sjezdem na Lipence se u vozovky pohybuje srna, tak ať ji nesrazíte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Radio Praha stále s vámi a za chvíli do kina. 18 kilometrů filmu, obří ocelový talíř a promítačka, která zvukem připomíná autodílu. Jak se vlastně promítá tříhodinová Odyssea Christophera Nolana? Řekneme už za chvíli. Z muziky Luis Capaldi. Kygo a Donna Summer. Nebo teď Jennifer Lopez a David Guetta. Krásný večer!

0: Backstreet Boys dozněli na rádiu Praha. Bouře, bouře, nestvůry a cesta, která se zdá být nekonečná. Odyssea Christophera Nolana zve diváky na dobrodružnou výpravu po stopách antického hrdiny. Díky obřímu plátnu v IMAX na pražské Flóře a 70mm filmovému pásu můžete mít pocit, jako byste byli přímo na palubě jeho lodi.
1: Na první poslech by podle zvuku mohla promítací kabina IMAXu připomínat autodílnu. Místo motorů a součástek tu ale mezi kovovými válečky visí lehce napnutý 3hodinový film Odyssea Christophera Nolana. Pás leží navinutý na obřím ocelovém talíři, na který jednou rukou sahá promítač Tomáš Višinský.
2: Ta IMAXová filmová kopie je specifická tím, že tím filmovým projektorem prochází horizontálně. Standardní film, ať už to byla klasická 70 nebo 35mm film, má orientaci políčka vždycky kolmo ke směru pohybu té filmové kopie. IMAX právě je specifický tím, že to políčko je otočeno o 90 stupňů a tím pádem to obrazové políčko není omezeno ze stran, ale na výšku, takže ta jeho velikost může být potom takhle ohromná.
1: A velikost filmového políčka není jediné unikum. Celá kopie Odyssey má zhruba 18 kilometrů. Životnost kotouče je díky šetrné technologii téměř neomezená. Přehrát se tak může klidně 500krát. Promítači se ale musí starat o velkou promítačku na kolejnici skoro jako o závodní stroj, který se pravidelně čistí od prachu.
2: To, co je tady slyšet v pozadí, tak to je kompresor, to znamená tlačený vzduch, kterým ofukujeme ty jednotlivé mechanické části a optické části toho projektoru. Při projekci se každé políčko přisaje na takovou malou čočku zakřivenou, která jinak stabilizuje jeho pohyb, aby se filmové políčko nehýbalo v průběhu projekce a zároveň i pomáhá té ostrosti v průběhu projekce. Takže to zakřivení vlastně pomáhá tomu, aby se ten obrázek jevil na promítací ploše jako ostrý. Help me go home.
1: Zájem o projekce Odyssey ze 70mm pásu v IMAXu na pražské Flóře je obrovský. Rezervace mizí v řádech minut. Promítá se tak od rána do večera.
2: Tady je to koncipováno vlastně na dvě směny. Ty projekce jsou teďka celodenní, promítá se 4x až 5x, tak jsme tady vlastně na 2 10hodinové směny. Jsme tady vždycky ve dvou, jeden hlavní promítač, druhý vždycky nějaký support. Je to hlavně z toho důvodu, že u toho média, u té projekce pořád někdo musí být fyzicky přítomen i pro nějaké případy, kdyby se cokoliv dělo. Směna začíná v 8 a ta poslední končí někde ve 4 ráno.
1: Jak dlouho se bude filmový pás v promítačce točit, záleží na návštěvnosti. Například drama Oppenheimer režiséra Christophera Nolana promítali v pražském IMAXu ze 70mm filmového pásu ještě několik týdnů po premiéře. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Praha žije filmy.
4: Praha žije filmy.
5: Somewhere in space.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
5: Give me a beat.
3: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha. Teď máme přesně minutu po půl deváté a za chvíli tu bude Štěpánka, tentokrát Duchková, a má pro vás pozvánku do kina. Počkejte si na ní. Na Rádiu Praha sledujeme dopravu, ale také počasí. Sobotní večer bude v Praze ještě převážně oblačný. Od západu se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. V noci čekáme ubývání oblačnosti a teploty 17 až 15 stupňů. V neděli očekáváme většinou polojasno a teploty 27 až 29 stupňů.

0: classic ass.
1: Krásný večer, 8:45 a je tu slíbená pozvánka do kina. Dovedete si představit, jak probíhá dovolená, naplánovaná jako zátěžová zkouška manželské dvojce v krizi. Vidět to můžete v nové letní komedii Dovolená v českém ráji a pozvánku do kina pro vás má Štěpánka Duchová.
2: Manželství Milana a Týny se po letech soužití proměnilo v sérii nedorozumění. Dokážou se pohádat už téměř o cokoliv. Dovolená se tak jeví jako správná volba k záchraně vztahu.
3: Tak si to udělej sám. Všechno musí být tu na tebe.
2: Jenže právě dovolenou si každý z nich představoval úplně jinak. A navíc zjišťují, že si sebou zabalili i všechny problémy, které chtěli nechat doma. Příjezd do typického kempu v českém ráji se tak stane pro oba spíš než odpočinkem zátěžovou zkouškou.
4: Tohle je takový vrčko kovový, do toho zasunuješ kutičku.
3: Tady je jenom látkový, nevidím kovový o nic.
4: Musí tam být kovová tyčka.
3: Není tu kovová tyčka.
2: Milan má slabost pro českou přírodu a je nadšený z představy s paní pod Širákem, zatímco Týna by se nejraději viděla u moře. Už od příjezdu se i zdánlivě obyčejné věci mění v komické katastrofy. Pak se ale na hradě trošky rozhodnou zkusit něco úplně jiného. Být chvíli od sebe. A díky tomu najednou zjišťují, co je v životě opravdu důležité.
5: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
6: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo? To mi slibte.
2: Režisér Adam Koloman Rybanský do hlavních rolí komedie Dovolená v českém ráji vybral držitele českých lvů Tomáše Jeřábka a Magdalenu Borovou. Hvězdně obsazené jsou i vedlejší role, kde mimo jiné uvidíte Sašu Rašilova, Petra Čtvrtníčka nebo Pavla Nového. Natáčelo se na ikonických místech českého ráje, mezi jinými na zřícenině hradu Trosky nebo v tremské osadě El Toro.
7: Praha žije filmy.
8: Praha žije filmy.
9: Somewhere in space.
7: Topíte se v reklamách.
8: Reklama.
7: Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: 21 hodin, stále posloucháte Rádio Praha a teď už zprávy se Štěpánkou. Hezký večer.
1: Krásný sobotní večer. Pražské taxíky mohou ode dneška účtovat až o 6 korun na kilometr víc. Magistrát zvýšil maximální povolenou sazbu. Výbuch poblíž moskevské kavárny zanechal nejméně 3 mrtvé a 15 zraněných. Slavia Praha vyhrála ve fotbalové lize na hřišti Baníku Ostrava 4-0 a bude převážně oblačno, možnost přeháňky nebo bouřky a nejnižší teploty v Praze 17 až 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé v Praze si ode dneška zřejmě připlatí za jízdu vozem taxislužby. Pražský magistrát navýšil maximální sazbu 42 korun za kilometr z původních 630 korun a takzvaná nástupní sazba se zvýšila o 10 korun na současných 70 korun.
3: Nám to samozřejmě nestačí. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci.
4: Říká pan Petr, který dělá taxikáře 23 let. Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by optimální cena za kilometr byla 65 korun.
5: Ten výpočet vychází z ceny litru pohonných hmoty plus 50%.
4: Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
6: A my jsme k tomu navýšení přistoupili na základě více důvodů, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40%.
4: Regulace maximální sazby se netýká provozovatelů alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: Blesk dnes večer vyřadil v Nedakonicích u Uherského Hradiště z provozu zabezpečovací zařízení na koridorové trati z Přerova do Břeclavy. Provoz vlaku tam byl zastaven, soupravy kvůli tomu mají zpoždění i více než 90 minut. České dráhy zatím nezavedly náhradní autobusovou dopravu. Přes Zlínský kraj aktuálně přicházejí silné bouřky s větrem. Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
7: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Poblíž moskevské kavárny došlo dnes večer k výbuchu. Na místě jsou nejméně 3 mrtví a 15 zraněných. Příčina incidentu podle místní policie zatím není známa. S odkazem na sdělení policie o tom informuje ruská státní tisková agentura RIA Novosti. Další agentura TASS píše, že kavárna se nachází v širším středu hlavního města na Kudrinském náměstí. Zasahuje zde podle ní vyšetřovací tým ministerstva vnitra a složky záchranného systému. Slavia Praha vyhrála ve druhém kole fotbalové šance ligy na hřišti Baníku Ostrava 4-0. Góly vítězů dali Novák, Zima, Sadílek a Alojsi. Hosté dali úvodní dvě branky po rohových kopech v první čtvrthodině. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský si pochvaluje velký výběr obránců se skvělými hlavičkářskými schopnostmi.
8: Když to zjednoduším, tak nemůžete šáhnout vedle, takže je to, jak když máte 8 dobrých lahví vína a šáhnete a vždycky vytáhnete tu dobrou, což je samozřejmě ale práce celý toho týmu, to není samozřejmě, že ty hráči se nahromadí. Je to hodně o té typologii těch hráčů, kteří tady budou, protože ne každý to umí, ta jako útočná hlava začíná být čím dál tím větší vzácnost u hráčů.
1: Sobotní večer bude v Praze převážně oblačný, od západu se vyskytnou přehánky nebo bouřky, během noci čekáme obývání oblačnosti a nejnižší teploty 17 až 15 stupňů, v neděli pak předpokládáme většinou polojasno a denní maxima 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Zóna 90. Zóna 90.

Devadesátky v nejlepším mixu ve městě. To je Zóna 90 na Rádiu Praha. Každou sobotu po 9. večer.

0: 90.
1: To byla Zóna 90 na Rádiu Praha.
2: Zóna 90.
1: Další 90, celých 60 minut, přesně za týden. V sobotu v 9 večer.
2: Zóna 90.
3: Je 22 hodin.
4: Na Pražské Bulovce je hospitalizovaná žena s podezřením na nebezpečnou nákazu. Itálie zavedla kontroly na letištích a v přístavech pro cestující ze Španělska. Roztržku mezi státy způsobil příval migrantů do španělské enklávy Ceuta. Hokejisté mistrovských Pardubic mají třetí posilu do útoku, do týmu se vrací z NHL Tomáš Nosek. Večer bude v Praze převážně oblačno, možnost přeháňky nebo bouřky a nejnižší teploty 17 až 15 stupňů. Zprávy a Štěpánka Martanová.
0: Rádio Praha. Zprávy.
4: Pražská nemocnice Bulovka dnes přijala ženu s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
5: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí Pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
6: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
5: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky. O jakou nákazu se jedná, by lékaři měli vědět už zítra.
7: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
5: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Český rozhlas.
4: Do pražské zoologické zahrady v Troji v červenci zavítalo nejvíce návštěvníků za tento měsíc v její historii, celkem 233 tisíc lidí. Zahrada patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v metropoli a překonala tak dosavadní červencový rekord z roku 2017. Tehdy je během 7. měsíce roku navštívilo 231 tisíc a 231 člověk. Teplotní rekordy dnes padaly na 11 ze 171 stanic měřících déle než 30 let. Všechny byly pokořeny na východě republiky, především na jižní Moravě. Nejvyšší teplotu zaznamenala stanice ve Strážnici, kde bylo 37,5 stupně. V Jihomoravském kraji byly rekordy také v Lednici s hodnotou 36,3 stupně a v Dyjakovicích na Znojemsku, kde naměřili 36,4 stupně Celsia. Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestující z území Španělska. Řím to odůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Ceuta na severu Afriky. V uplynulých dnech tam ze sousedního Maroka přišlo zhruba 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do Ceuty po moři se utopilo nejméně 67 lidí.
8: Několik hodin potom, co španělské televize přinášely záběry desítek tisíc lidí na plážích Ceuty, ráno už stejné davy lidí obklopovaly hraniční přechody zpět do Maroka. Část jich doprovázela armáda, povolaná vládou na žádost města. Do moře taky instalovala ochranné bariéry. Navzdory návratu většiny migrantů do Maroka, teď Madrid řeší diplomatickou roztržku s Itálií. Její diplomacie zavedení hraničních kontrol pro cestující ze Španělska označila za krok nutný k posílení bezpečnosti. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze to ale porušuje unijní smlouvy. Jiří Kordík, Český rozhlas.
4: Hokejisté mistrovských Pardubic mají třetí posilu do útoku. Do týmu se vrací z NHL odchovanec klubu 33-letý útočník Tomáš Nosek. V zámořské soutěži strávil 12 sezon a odehrál skoro 600 zápasů a je také držitelem Stanleyova poháru. Do přípravy Dynama na nový ročník Tipsport Extraligy se Nosek připojí později a vysvětluje proč.
9: Musel jsem trošku to upravit. Samozřejmě jsem počítal do poslední chvíle, že budu v Americe, takže ještě tam musím letět zabalit si věci, protože nemáme doma vůbec nic. Vlastně 12 let se vracíme jenom s jedním kufrem domů na léto a nemám ani pořádně zimní věci, takže musím se zaletět do Ameriky ještě proto a pak vlastně od 17. srpna už budu nastálo každý den v kabině s klukama.
4: Sobotní večer bude v Praze převážně oblačný, od západu se vyskytnou přehánky nebo bouřky a během noci čekáme ubývání oblačnosti, nejnižší teploty pak 17 až 15 stupňů. V neděli předpokládáme většinou projasno a denní maxima 27 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: Můžete sem zajít na koncert, ale taky na hokej. Naši největší multifunkční halu zvanou O2 Arena budete určitě dobře znát. Otevřena byla v roce 2004 právě při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji. Tohle místo je ale spojené taky s hudebními hvězdami světového formátu. Koncertovali tu AC/DC, Elton John, ale taky Billie Eilish nebo Dua Lipa. Seznam je to opravdu dlouhý. Původně nesla název Saska Arena a pojme až 20 000 návštěvníků. Praha je nej. Rádio Praha. Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
0: Praha. Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

A mým hostem bude už za chvíli influencerka Mariana Prachařová. Jak vypadá její práce na sociálních sítích a proč absolvovala kurz stylingu v Londýně, tak o tom všem budeme mluvit už za chvíli.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Mariana Prachařová. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak vás přesně můžu označit? Influencerka, herečka, zpěvačka?
2: Já myslím, že poslední dobou mě nejvíc vystihuje asi influencerka. Ta herečka, tomu jsem se věnovala dřív, to bych zase ráda znovu nakopla. Teď jsem nově pod tu média, pod agenturou, takže bych zase chtěla trošičku víc hrát a tomu zpěvu už se věnuju tak jenom vlastně doma. Takže nejvíc asi influencerka.
1: A když jste pod agenturou, znamená to, že vám nabízí víc práce? Nebo jako, jak to víc nakopnout?
2: Určitě. Je to rozhodně jako v dnešní době už strašně potřeba pro všechny jako herce nebo vůbec umělce, který se chtějí nějak prosadit. Tak si myslím, že je strašně důležitý mít prostě nějaký zastoupení, nějakého manažera. Fakt bez toho už to dneska podle mě vůbec jako nejde. Že člověk má potom víc jako nabídek nebo víc příležitostí, protože ho nabízejí víc. Já sama prostě nerozesílám svoje fotky a tak tady jsem, obsaďte mě, ale ty agentury mají vždycky většinou přednostně vědět, co se točí, nějaký castingy, takže je to vždycky jako fajn takhle to zastoupení vlastně mít. No.
1: A mluvíte o natáčení a co divadlo?
2: Ježíš, to mě nikdy nelákalo.
1: Ne.
2: Já jsem jednou hrála v představení s mým tatínkem a s Igorem Chmelou, ale byla jsem tam v roli zpěvačky, takže nebyla jsem tam jako herečka a já jsem se tím uvědomila, že vůbec ty divadelní prkna, to je pro mě takovej stres, že to natáčení tam prostě máte víc těch, jakoby, těch možností. Když se to nepovede. Ale to mi ještě je všechno prostě vidět a já to hrozně obdivuju, protože pro mě by to vůbec nebylo. No.
1: Takže vlastně obdivujete část vaší rodiny?
2: Jo, velkou část naší rodiny, prostě 90% podle mě.
1: Já jsem si vás pozvala hlavně kvůli Londýnu. To mě neskutečně zajímá. Protože když to zjednoduším pro naše posluchače, tak jste tam studovala styling a módu?
2: No, dá se to tak říct.
1: A na jakých školách nebo v rámci kterých kurzů?
2: Takhle, byl to vlastně jenom jeden jediný intenzivní kurz, protože já jsem si dopředu hledala, že bych tam chtěla, protože jsem věděla, že tam budu půl roku, díl to ani nejde kvůli Brexitu, že bych se na půl roku tam chtěla najít nějaký jako dlouhodobý kurz. Jenomže ty ceny jako anglických škol jsou úplně enormní. To bylo jako strašný. Takže mi bylo jasný, že to asi nebude úplně ta cesta, že prostě na to opravdu ty finance jako nemám. Takže jsem se snažila najít nějakou jako schudnou alternativu a našla jsem právě takový intenzivní kurz na Vogue škole, což prostě jako mi znělo úplně jako sen, že Vogue má vůbec nějakou odnož takovouhle školu, kde se dá normálně právě studovat i jako normálně, jakože to je denní studium, ale právě tam dělají občas i tyhle intenzivní kurzy. Takže tím já jsem prošla, to bylo fakt týden, jo, takže nic dalšího tam nebylo, bohužel, kdyby bylo, tak bych to brala, ale bylo to tak intenzivní, že to vlastně úplně stačilo. No a tam jsem se vlastně seznámila s nějakýma lidma a potom jsem vlastně rozeslala CVčko, různě jsem si hledala, prostě seděla jsem v různých časopisech, hledala jsem si e-maily postaru fakt jako na různý editory z různých britských jako časopisů. No a měla jsem teda štěstí, že se mi jedna stylistka ozvala a vlastně ten půl rok jsem tam potom jako pro ní pracovala.
1: Ale musela jste zadarmo pracovat kvůli Brexitu, kvůli těm podmínkám.
2: Přesně tak, to byla taky vlastně jediná věc, kterou jsem tam jako řešila, že snažila jsem se přes ambasádu vyzjistit, jestli když tam mám nějaký to studentský vízum, jestli třeba nemůžu pár hodin jakoby denně třeba legálně pracovat, ale vůbec to nebylo možné. Takže jsem byla taková jako podržtaška opravdu zadarmo. Jako nedostala jsem za to vůbec nic, ale pro mě to byla skvělá příležitost, hrozně jsem se naučila, takže já toho vůbec jako nelituju. Vůbec bych to nevrátila bych nic.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Válové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Mariana Prachářová, takže jednoduše, co jste se naučila v Londýně?
2: Ježíš Maria, myslím, že spoustu věcí, ale asi to nejhlavnější, co bych vlastně řekla, co jsem si z toho odnesla, tak je to, že si mnohem víc všeho vážím. Toho, co
1: tady
2: mám
1: v Česku.
2: Tady. Ano. Že myslím si, že nejvíc, ano, dalo mi to i nějaký věci, co se týká toho stylingu. Já opravdu jsem tam pracovala pro tu stylistku a bylo to pro mě úplně jako nejpřínosnější být takhle vlastně, byla to prostě praxe, doslova v terénu. Ale to nejvíc, co jsem si z toho odnesla, bylo to, že prostě já bych fakt doporučila všem lidem vycestovat ven a zkusit si tam chvíli žít, protože zjistíte, že tady pořád na něco nadáváme, ale my se tady máme jako královsky dobře, ale jako opravdu královsky, že to zní jako kliše a říkala jsem to už v několika rozhovorech, ale já jsem si strašně uvědomila, jako mám skvělou rodinu, kamarády, zázemí. Myslím si, že třeba jiný to by to bylo, když bych tam šla v 18, když člověk je takovej, jako neví co se sebou, ale tím, jak já už jsem tady měla vybudovaný nějaký zázemí práci, tak jsem vlastně zjistila, že prostě to je úplně nejvíc. A i co se týká prostě zdravotnictví, školství, kvalita života, jako nájmy, tyhle věci, doprava, jako fakt my se máme hrozně dobře tady. Takže ten Londýn byl krásný, já ho miluju, strašně ráda se tam budu vracet, ale už jenom jako turista, jako nechtěla bych tam žít.
1: Takže jste jela do Londýna vlastně proto, abyste zjistila, že tak, jak se máte, že to je dobře, že se máte dobře.
2: Já jsem se právě bála té druhé varianty, že se mi tam bude tak líbit, že tam budu chtít zůstat a to se nestalo. Takže ano, opravdu myslím si, že člověk občas bere hrozně věci jako samozřejmost. Já jsem tady byla fakt taková už jako, no, jako nevím co, jako se sebou a vlastně tohle mě hrozně jako nakoplo a hrozně jsem si jako uvědomila spoustu věcí, takže to bylo jako skvělý.
1: Ale v tom, co děláte, jste úspěšná, tak kde se vzal pocit, že nevíte, co se sebou?
2: Já myslím, že to je hodně velký problém tý mojí generace, ale převážně si myslím tý teďkon s tý mladší, že tím, jak jsou ty sociální sítě a je strašně moc možností, my opravdu máme miliardu možností a myslím si, že na jednu stranu je to skvělý, ale na druhou stranu je to hrozně frustrující a spoustu mladých lidí se fakt potýká s tím, že jsou jako ztracení a nevědí moc, co se sebou. A to jsem vlastně nějakou chvíli pocitovala i já, že já jsem věděla, že dělám ten influencing, že mě to živí, baví, ale vlastně jsem si říkala, tyjo, a nechci jako něco ještě víc třeba, ale vlastně jsem si uvědomila, že mě to prostě baví, že prostě influencerství je něco, co je moje práce, nechci se za to vůbec stydět, prostě je to tak. Já jsem si to nějakým způsobem vybudovala, fakt to nebylo ze dne na den a tak si teď užívám, že mi to vlastně vydělává ty peníze, je to moje práce a jako zatím to nechci měnit.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Jsem stále Mariana Prachařová a když zůstaneme ještě chvíli u té módy, tak vy vlastně na těch sociálních sítích inspirujete lidi, co se týká outfitů, módy, nějakých novinek.
1: No, snažím se. Dřív jsem byla hodně, právě než jsem odletěla do toho Londýna, tak jsem byla hodně taková, si myslím, kontroverznější v tom oblíkání, že jsem se hodně nebála barev a takových hodně podivných jako stylů. A vlastně jsem z toho teď nějak, myslím si, že to je taky s věkem, že člověk hrozně jako utlumuje v barvách i v tom stylu. A já jsem teď hrozně taková jako usedlejší mi přijde v tom oblíkání a vlastně mě to hrozně jako baví. A samozřejmě snažím se, mám i různý spolupráce právě s fashion značkama, takže se snažím tak nějak jako točit nějaký outfitový videa občas.
0: A v rámci stylingu, když jste se vrátila z Londýna, tak oslovil vás třeba kamarádky nebo nějaké klientky, že by chtěli pomoct s oblékáním?
1: Jo, ozvalo se mi pár lidí, dokonce jsem pro jednu kamarádku pomáhala se ní při focení její kolekce. Nikča Čechová má Laco a dělá krásné věci a právě mě oslovila, jestli bych jí jako nepomohla. Takže to pro mě byla jako čest, že mi dá tu důvěru, protože jsem vůbec neměla žádné zkušenosti, kromě toho Londýna teda. A měla jsem nějaké nabídky, ale tím, jak vlastně teď se zase jako navalila spousta té jiné práce, tak upřímně vlastně musím říct, že jsem to docela upozadila teď. Ale je to pořád něco, co jsem tam si ráda takhle třeba odskočím udělat, ale zatím to nevidím a asi to nebude úplně
0: na full time. To úplně
1: to ne,
0: nevidíte.
1: To ne.
0: A každopádně sledujete spíš trendy, anebo máte ráda klasiku v tom oblékání?
1: No, dřív jsem hodně sledovala trendy, ale musím říct, že vlastně poslední dobou mi přijde, že je, jako samozřejmě furt sleduju, co se jako nosí a tak, co je in, ale vlastně mi pak přijde, že člověk, když je oblečený podle trendu, tak jsme všichni tak jako stejný a je to trošku jako nuda. Takže já spíš tak nějak jako kupuju to, co mě jako baví a kombinuju to různě a ty trendy už moc vlastně jako neřeším. No.
0: Takže jednoduše, když je třeba éra zvonáčů, kdy všichni chodíme ve zvonáčích, tak jako není potřeba to asi úplně následovat, ten aktuální trend a vzít si klidně široké kalhoty nebo legíny, nebo co máme rády.
1: No, protože ono taky záleží, může ten trend být, ale ne, pro vaší postavu to třeba vůbec nemusí být, že já jsem dřív i byla taková, je to trend, tak prostě dám si to na sebe, i když mi to vůbec nenechotí. A teď už jsem v tomhle taková, že prostě já třeba nemůžu nosit určitý styly oblečení, i když to třeba trend je. Takže si myslím, že strašně záleží na tom, co se člověku líbí, ale zároveň je strašně těžký těm trendům uniknout, protože jdete do obchodu a prostě ty obchody ty trendy mají, že jo. A jdete do Manga, do Zary a prostě všude je to stejný vlastně. Takže těžký tomu uniknout, ale já třeba miluji Vinted, jako z druhé ruky tam ty věci, to je prostě úplně boží.
0: No a když to zjednoduším, třeba zůstanu u těch žen, tak jak žena pozná, co jí sluší a co jí lichotí? Ano, přesně, každá máme jinou postavu a ne každé sluší šortky třeba.
1: No to je hrozně těžký. Já myslím si, že každý se i v tom zrcadle a sám sebe vidíme úplně jinak, než jak nás vlastně vidí ostatní. A já většinou moc nedávám na to, co mi říkají ostatní, jakože tohle ti třeba úplně nesluší, protože fakt každý máme úplně jiný styl. Já mám třeba ráda oversized věci, což vím, že spoustu lidí rádo nemá, takže mi řeknou, to ti to vůbec nesedí. Já říkám, no ale to je právě ono, že mi to nesedí. Ale jako těžko říct, já si myslím, že prostě pokud si stoupnete přes zrcadlo a cítíte se dobře, tak si to prostě jako oblečte. Je to spíš o tom, jak vy jako sebe vizuálně vidíte, vnímáte, jestli je vám to pohodlný, příjemný.
0: Tak. Nebo možná ještě jiný dotaz, kdy je ten správný okamžik třeba oslovit právě nějakou stylistku nebo někoho, kdo tomu jednoduše rozumí?
1: Já myslím, že to bych doporučila všem nám tady v Česku.
0: Fakt?
1: Jo, jako myslím si, že pak když člověk vyjede do zahraničí, tak tam to lidi se to vůbec nebojí, hrozně hezky se tam jako šik oblíkají a vůbec to není o penězích, vůbec to není o drahých značkách. Fakt jako člověk si může dělat hezký outfit úplně ze simple, jako jednoduchých, levných věcí. A myslím si, že je skvělý mít ten kapslový šatník, že fakt máte jako úplně obyčejné věci a ty vždycky zkombinujete. To si myslím, že je jako strašně, strašně super a jako stylistu do každé rodiny.
0: Procestovala jste kus světa, kde se umí opravdu dobře oblíknout? A zase klidně zůstaňme u žen. Říká se, že francouzsky to vždycky umí.
1: Mně se asi strašně líbí, jak se oblíkají v Dánsku. nebo ve Švédsku, když jsem byla v Kodani, tam opravdu to mě jako hrozně baví, prostě mají ty volné košile, žabky nosí v létě, mají ty džíny, je tam kole a je to takový hrozně všechno hezký, čistý, estetický, tak to se mi jako líbí.
0: Ale zrovna ty severské země, vím třeba i, že tam spadá Holandsko, oni rádi používají kvalitní materiály, takže ty svetry jsou většinou kašmírové, vlněné.
1: A ono je to hodně vidět, poznat. Ano, i ty košile, to jako člověk vidí, že opravdu mají jako kvalitní ty kousky a zároveň si právě myslím, že oni jsou takový v tom, že fakt stačí mít pár takových kvalitních kousků a nemusíte mít jako šatnu plnou jako blbostí, ale fakt zainvestovat, mít třeba ty dva kašmírové svetry, protože to vám prostě vydrží navždycky.
2: Radio Praha 107,1 FM.

0: Posloucháte Rádio Praha, se mnou je Mariana Prachařová. Vy jste zmínila, že jste se k té práci influencerky dostala tak nějak samovolně, organicky. Znamená to, že jste v určitý čas dávala určitý počet, dejme tomu, postů a storíček a ta čísla narostla sama? Nebo jak si to mám představit?
1: No, mě už se na to ptali v nějakých rozhovorech a já si upřímně, abych si strašně ráda jako vzpomněla, jak to vlastně vůbec celý začalo, ale já vůbec nevím. Já jenom vím, že jsem si, když prostě Instagram v Česku přišel do Česka.
0: Což je 2015, něco takového?
1: Něco takového, myslím. Tak já jsem se ho prostě stáhla. Házela jsem tam prostě vše možný jako věci. A pak vím, že si myslím, že protože dneska už je třeba strašně těžký si tu základnu těch fanoušků vybudovat, fakt to už dneska vůbec neroste, strašně to stagnuje. Takže já jsem to ještě chytla v té době, kdy to fakt jako rostlo, což bylo skvělý. A já si myslím, že mě hodně vždycky pomohlo, protože každý léto opakuju seriál Horákovi, kde já hraju a všichni to milujou. A vím, že většinou přes to léto mi strašně jako narostly lidi.
0: 5000 plus?
1: No, myslím si, že to na tom mělo jako velký podíl a pak nějaká ta konzistentnost, že jsem tam fakt jako přidávala věci, ale já si to prostě fakt nepamatuju. Já vůbec nevím, jak jsem se k tomu vlastně jako dostala.
0: Mohlo vám třeba pomoci i to jméno, že jste ze slavného rodu?
1: Je to možný, ale já jsem jako dřív vlastně tu rodinu zase tak ani jako nezdílela, protože rodiče tomu vůbec nerozuměli. Ty jako byly dlouho takový, že jako to vlastně jako dělám na těch sítích. Takže to já jsem tam vlastně jako nedávala, myslím si, že spoustu lidí ani nevědělo, že jsem třeba jako z takovýhle rodiny, že teď třeba jsem si nově založila TikTok a dávala jsem nějaký video s mámou a spoustu lidí mi tam psalo, já jsem vlastně nevěděla, že to je tvoje máma, to je prostě Lída ze Sluneční a Marcelka z Comebacku a to je boží. Takže oni to jako za tolik lidí vlastně asi neví.
0: A tatínek je prosím vás David Prachař, kdyby
1: ano, ano, ano.
0: Jak vypadá ta práce influencerky? Pracujete od pondělí do neděle, anebo si ten režim tak nějak jako zvolíte podle sebe?
1: No, to je úskalí lidí, kteří pracují z domova, že nemám nad sebou takovýho toho bose, který by mi říkal tohle musíš.
0: No a zároveň nemáte od do, pracujete pořád.
1: Ano, to je hrozná svoboda v tom, že já můžu pracovat odkudkoliv, kdykoliv. Já si ten čas můžu rozvinout úplně jak chci. Takže můžu i třeba pracovat při cestování, což já miluju. Ale zároveň je to hrozný v tom, že prostě nemám to od do a když to neudělám, to za mě nikdo jiný neudělá a nikdo mi neřekne, měla bys to udělat. Ale já musím sama najít tu motivaci k tomu vlastně tu práci jako udělat a samozřejmě je to taky jako kreativní práce, takže to ta hlava vám jde 24/7, to není o tom, že já všet zaklapnu e-mail a jako nashledanou, ale vlastně člověk i když jdu na dovolenou, tak ona to vlastně není úplně dovolená, protože i z dovolený já sdílím věci, takže je to takový jako 24/7 pořád něco, vlastně já se i snažím fakt jako hodně přidávat věci, takže jako od do není.
0: A když jedete s maminkou na dovolenou, s Danou Batulkovou, tak neřekne vám, Marianko, prosím tě, už ten telefon schovej.
1: Ne. Máma už je na to zvykla, i táta už je na to zvykla, ten už má taky Instagram, takže všichni už jako vědí, s čím mají počítat, když se mnou někam jedou, ale občas se samozřejmě snažím...
0: Přijede jako... Mariana, ukliďte.
1: Jo, přesně. Ne, to zase jako ne, ale já si právě snažím ukázat i tu realitu, prostě, že máme doma ten bordel, to je úplně normální, to naprosto v pořádku. Naopak, já nemám ráda ty estetické obrázky, kde je všechno uklizené, prostě takhle to nefunguje v životě, takže klidně ať je bordel. Ale rodiče už jsou jako zvyklí, takže, ale já se snažím fakt jako i na té dovolené, jako já jim nestrkám telefon do obličeje a neotravuju je tím. To sama jako nemám ráda, ani třeba když cestuju s mýma kamarádama, tak se snažím prostě, aby to bylo příjemný pro všechny.
2: Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Váhalové. Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Mariana Prachářová. Z kolika procent je ten obsah ta placená spolupráce a z kolika procent je to ta vaše soukromá iniciativa?
1: Já se hodně snažím, aby to bylo jako vyvážené. Já se fakt snažím jako nebrat každou spolupráci a tím, jak jsem hodně jako aktivní, tak já i přidávám strašně jako spoustu věcí, které vůbec jako placený vlastně nemám. A vždycky, když je to placený, tak to je přiznaný ten napsaný hashtag spolupráce, aby to prostě lidi jako věděli. Takže fakt se snažím jako nebrat všechno a mít to tak nějak hezky rozložené, aby to těm lidem jako nevadilo.
0: V nějakém rozhovoru jste zmínila, že vy jako influencerka, i když já vím, že influenceři to úplně nemají rádi, když je takto označujeme, ale nevím pro to český ekvivalent. Kdybych ho věděla, ráda ho v českém rozhlase použiju. Ale napadá mě jedině tohle slovo. Každopádně zmínila jste v nějakém rozhovoru, že byste prostřednictvím těch sociálních sítí ráda inspirovala. Mm-hmm. Čím inspirujete nejvíc? Jakou máte třeba zpětnou vazbu?
1: Já si myslím, že určitě to je nějakým způsobem i to oblíkání, že spoustu lidí mi píše, ježišmarja, to je prostě tak skvělý, ty si jako takhle vezmeš ty věci, to já bych vůbec jako neskombinovala, nebo já bych na to neměla odvahu si tohle vzít. Takže myslím si, že třeba v té modě určitě a taky v cestování hodně, protože já i hodně jako cestuju sama a to ty lidi jako je se mnou jako hrozně baví a vždycky inspiruje jako k tomu jezdit na nějaký místa, třeba hodně, jak jsem žila v tom Londýně, já jsem tam hodně i cestovala a sdílela jsem ty věci a ty lidi to úplně milovali a těšili se každý den na to moje jakoby story, na těch stories, co jsem zase viděla, kde jsem všude byla a právě mi psali, že prostě je to pro ně úplně takový jako únik, že díky mě vlastně cestujou. Takže si myslím, že ta móda a to cestování je vlastně nejvíc a i to, že prostě třeba cestuju sama, že to ty lidi kolikrát mi psali, hele, já jsem vlastně se inspirovala, taky jsem vyjela jako sama nebo šli Santiago a tak to mě jako hrozně těší.
0: Nebojíte se někdy?
1: Upřímně ne. Normálně fakt se nebojím. Já to mám prostě hrozně ráda.
0: Ale možná podvědomě vyhledáváte místa, třeba když jste v New Yorku, kde je takzvaně bezpečno.
1: Jo, určitě.
0: Asi nepůjdete pod mě po hrlem.
1: Rozhodně ne, tam jako tam to rozhodně není bezpečný, ani přes den, jo, to je úplně jedno, jakou dobu tam člověk jde, ale určitě já nejdu jako naproti nějakým nebezpečným situacím, jako, ale hlavně třeba ten New York je paradoxní v tom, že tam snad možná, kdybyste šli večer do toho Harlemu, já se tam vůbec nebojím, protože tam je

0: ve finále. Se mnou je stále Mariana Prachařová, posloucháte Rádio Praha. A když jsme u toho cestování a u New Yorku, tak vím, že jedna z našich influencerek tam žije. Jmenuje se Aneška Chudlíková, tuším. Ano. Říká si Not So Funny Annie. Když ji občas sledujete, máte touhu takhle žít v zahraničí? Vím, že jste zmínila, že ten Londýn asi úplně jako neklapl, ale třeba jinou destinaci?
1: Já jsem shodou okolností, když jsem 2,5 roku zpátky byla v New Yorku na Vánoce, tak jsem se tam s Aneškou a s Márou právě potkala, byla jsem u nich doma, takže to zrovna tam byly právě čerství přestěhovní, to už tam jsou 2,5 roku, já sleduji jejich vlogy na YouTube a neskutečně obdivuju, protože...
0: Je to těžký.
1: Je to těžký. Já, když jsem byla v tom Londýně, tak my jsme si právě i vyměňovali nějaký zprávy, protože prostě není to sranda a já je obdivuju. Jednou jsem se potýkala s tím, že jsem si říkala, to já bych v tom New Yorku jako chtěla žít, ale já když to vidím, nechtěla. Fakt ne, teď jsem tam byla zase s mamkou na týden a vlastně jako úplně stačilo.
0: Takže v rámci cestování vám spíš vyhovuje opravdu vyrážet a vracet se, než někde dlouhodoběji žít.
1: Přesně tak a vlastně vždycky se hrozně ráda vracím domů. Jako fakt se vždycky těším na to cestování, ale zároveň už potom jako já chci jako do domů a pak si vážím té Prahy, jak to tady máme hezký a je to prostě můj domov a nechci žít někde jinde.
0: V rámci cest, co vás teď čeká?
1: Ježíš, teď doufám, že nic, až snad v zimě nějaká Asie, Bali možná s kamarádama, protože já jsem teď cestovala
0: hodně.
1: Tak až moc, že já jsem se teď právě vrátila ze všech cest a vlastně strašně se těším na to, že budu jenom tady.
0: A úplně na závěr mě zajímá jedna věc. Dřív jste se

0: malinko, nechci říct potýkala, ale řešila jste to, že jste dcerou, omlouvám se jim, nějakých slavných rodičů, tak to prostě je, a že jste potřebovala najít nějakou svoji vlastní cestu, aby vás lidi neodsuzovali, neškatulkovali, neřešili, jestli jste hodně slavná nebo málo slavná, což je stejně zajímavá jako debata tohle řešit. Teď momentálně to cítíte jak?
1: Právě mám pocit, že než jsem odjela toho Londýna, tak jsem byla hodně z toho taková jako frustrovaná, protože neustále vás lidi jako
0: srovnávají,
1: říkají, ty nic neděláš, a byla jsem z toho taková prostě vlastně nešťastná. A jak jsem se vrátila, tak najednou úplně mám pocit, že jsem fakt chytla druhý dech a vlastně jsem si uvědomila, prostě já jsem dobrá v tom, v těch sociálních sítích. Já když vidím toho bráku nebo tu mámu, jak to vlastně jako dělají a vůbec tomu nerozumí a nevidí, tak já si vždycky říkám, ty, ale já jsem, tohle je prostě asi v té rodině
0: a
1: to moje privilegie.
0: A brácha starší nebo mladší?
1: No, mladší ten...
0: To umí,
1: no,
0: asi
1: ten
0: ne?
1: To nějak jako umí, ale ten starší taky vůbec vlastně jako neví, co s tím. Takže já jsem v tomhle taková v té rodině jako, no, já prostě mám ty sociální sítě a jsem v tom dobrá.
0: A obrací se na vás někdy s nějakou radou?
1: Ano, obrací.
0: Obrací.
1: Ano, obrací. Dřív to bylo jako, co to děláš a teď žádej o radu. A dokonce i s mámou spolupracujeme obě dvě s jednou modní značkou, takže máme i za to placená. Takže máma už je taky placený influencer a jako je šťastná.
0: Je spokojená. Mm-hmm. A vy taky.
1: Ano.
0: Se mnou byla Mariana Prachařová, moc děkuju a jste spokojená i nadále.
1: Děkuju.
2: Host Lenky Váhalové.
3: Host Lenky Váhalové.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu
3: najdete na můj rozhlas.cz.
2: Host Lenky Váhalové.

0: Jirkov na Chomutovsku, sichravý únorový večer roku 2017. Je krátce po 18. hodině, když obyvatelé panelového domu v ulici Na Borku ucítí první závan vzduchu se stopami kouře. O chvíli později jsou to už i sousedé z protějšího domu a náhodní kolemjdoucí, kdo také volají na linku 112. Z bytu vysoko nad nimi stoupají sloupy černého dýmu a je téměř jisté, že uvnitř něco hoří. V zápětí se rozezní tísňové linky všech operátorů v Ústeckém kraji a kvůli jejich přetížení se zoufalí volající ocitají i na operačních linkách nejbližších krajů.
1: Jirkov na Borku, tady hořelo v paneláku. Někde nahoře, prosím vás, přijďte.
2: A tam nehoří, nebo tam ještě hoří?
1: Hoří strašně hodně.
2: Vyndejte ho ven.
1: Ne, babička ho tam hlídá, prosím vás, ho rychle.
2: Jirkov na budova.
1: Sedmipatrovej panelovej dům.
2: A hoří v tom sedmým patře, nebo v kolikátě?
1: Já nevím, někde ve výtahu a mě to sotva se už začalo pomalu dusit.
2: Tak hlavně jdete ven, ano?
1: Já jsem před barakem, jo.
2: Ano, nashledanou, jedeme tam. Nashledanou.
3: Dobrý den, potřebuji nahlásit zřejmě požár bytu v paneláku, v ulici Na Borku. Ježišmarja, tak nevím přímo číslo barák. Máte, zaběhnu se tam podívat a na číslo popisný.
2: A vy tam vidíte nějak kouř nebo plameny, nebo?
3: Přímo černý kouř se valí z pátého patra.
2: A vy voláte přímo z toho domu, nebo z jinýho?
3: Ne, my bydlíme naproti, ale právě teď jsme přijeli a vidím, že lidi nad nima koukají z okna.
2: No, oni už to mají hlášený, už pojedou na místo, už jedou, ale vy nevíte nic bližšího, vy na to koukáte prostě z protějšího domu, jo, je to tak?
3: Já jsem tady přímo na parkovišti, je tam...
2: Vidíte kouř nebo plameny, nebo co vidíte?
3: Černý kouř.
2: A přímo z nějakého okna jako, nebo...
3: Ježišmarja, prej tam jsou lidi, volají, že nemůžou dejchat.
2: Ani, já jsem vám ale říkala, že už jedou jednotky na místo, já jenom zjišťuju podrobnosti, ano, tak se uklidněte. Už to mají hlášený místní hasiči, už tam vyjíždí, ano. Já se vás
3: ptám
2: na podrobnosti, jestli víte něco bližšího, aby jsme zjistili.
3: Ne, tak nic bližšího.
2: Jako požár ve výtahu, tak se vás ptám, kde vy se nacházíte, jestli jsme schopni zjistit něco bližšího.
3: Je to přímo byt, tohle co vypadá, že je to přímo byt, je to z kuchyně se valí se černý kouř.
2: Souhlasí, jo?
3: Ježišmarja, no. Máťo, jeden, dva, tři. Ano, je to pátý patro.
2: A nad tím jsou ještě dvě patra teda, jo?
3: Ano.
2: Dobře, tak jo, tak vám děkuju.
4: Dobrý den.
5: V
4: Jirkově na Borku stojím tady pod panelákem a tady hoří jeden byt.
5: Řekněte mi kde?
4: Na Borku, Jirkov.
5: Jirkov, tak to už máme hlášeno, požár ve výtahu domů. A je to vedle školy, jo?
4: Přímo byt, to stoupá dým normálně z okna bytu. Žádný výtah.
6: Celý případ začal oznámením na tísňovou linku 112, že hoří panelový dům v Jirkově, ulice Na Borku. Jednalo se o požár někdy ve 4. nebo 5. patře a bylo to 18. února 2017.
0: Vyšetřovatel kriminálky Ústeckého kraje Jiří Vopravil vzpomíná na začátek případu, který se normálně ke krajským kriminalistům vůbec nedostane. A to přesto, že z nahlášeného požáru ve výtahové šachtě se v zápětí stal požár bytu. Operátoři tísňových linek hasičů, policie i záchranné služby tehdy předávali informace z telefonátů svým záchranářům. Aktuální zjištění o situaci na místě ale řešili i mezi sebou navzájem.
7: Operační hasiči Ústí.
8: Tady Kladno 112, ahoj.
7: Jirkov, ano, na Borku, no, už tam jedem, no. Řešíme to, jo?
8: Chceš spojit ještě toho oznamovatele k tomu, nebo ne?
7: Hele, jedem tam, asi nepotřebuju spojit toho oznamovatele, jestli není, no.
8: Já jsem jenom, on to vidí naproti, přesto, jenom jsem se chtěla zeptat tady, že máte požár ve výtahu domu, ale on něco tvrdil, že tam
7: No, původně to bylo jako ve výtahu, ale už volali jiný, že to je byt, jakoby, jo. Úplně první bylo ve výtahu. Je to úplně to stejný, ale úplně první udání bylo ve výtahu. Ale pak přišlo tohle z toho. Jo, víme, řešíme, jedem tam, jo?
8: Dobrý, já to řeknu, děkuju, jo? Ahoj.
7: Ahoj.
0: V ulici Na Borku oheň nabývá na síle a byt v 5. patře už je v plamenech. Neuvěřitelně rychle se šíří i kouř, který zamořuje okolní byty i vyšší patra. Lidé propadají panice a znovu volají hasiče.
9: Na Borku hoří tady pode mnou a to je hrozně, já nemůžu dejkat, to je jedný místnost, já otevřený, že patno.
10: No, tak si zavřete okno a uzavřete se, to k vám nejde.
9: No, no. To právě, že jde, ono to já mám všude kouř už, to je všude v bytě.
10: No, tak zkuste, jestli máte okno na druhé straně, hasiči už o tom ví a už se tam jedou, jo?
9: To je hrozný.
10: Je mi to jasný, už tam jedeme, ano?
9: Ano.
11: Dobrý den, mě volala tchyně, že hoří na Borku, nemůže dejkat.
10: Jsme na cestě.
11: Jste na cestě, výborně, dobrý.
10: Cestě.
11: Je jinak v šestém patře a nemůže prej dejkat, nevím, v kterém podlaží.
10: Jestli zkuste jí zavolat zpátky, ať si navlhčí nějaký ručník, útisní dveře, co jdou do bytu, přesune se někam nejdál od těch dveří a má vás okna něčím světlým. Ale to okno tak neotvírá úplně, jenom ať to jsou pozorní hasiče, jo?
11: Dobře, zavolám jí.
0: Přestože hasiči i záchranáři už jsou u bytového domu a probíhá hašení a evakuace lidí, na místě je obrovský zmatek. Policejní hlídky pomáhají předávat informace a poprvé se od svědků z domu dozvídají, že požáru předcházel nějaký výbuch. Jeden z evakuovaných sousedů pak začne tvrdit, že v bytě bydlí s rodiči mladík, který měl problém s drogami.
6: To byla taková ta prvotní informace pak, jakože slyšeli ty lidi, že to je výbuch vlastně a že by se mohlo jednat o varnu.
0: Když se ze zakouřeného domu podaří evakuovat i obyvatele vyšších pater a požární jednotky uhasí oheň, konečně mohou zkontrolovat i spálený byt. Hasiči zjistí, že dva jeho obyvatelé kouři a plamenům neunikli.
6: Po provedení záchranných akcí uhašení požáru se provedlo vlastně první ohledání, kde bylo zjištěno, že v tom bytě se nacházejí dvě osoby, které jsou mrtvé. Jednalo se o otce a syna.
0: 24letého syna nalezli v pokoji u okna a jeho pohybově handicapovaný otec byl v ložnici. Smrt obou mužů bylo potřeba důkladně prověřit a vyšetřovatel hasičů Ústeckého kraje Radek Hampl popisuje první okamžiky při ohledání bytu a těla mladíka.
12: To tělo se našlo v obývacím pokoji, který vlastně navazoval na tu vstupní chodbu té bytové jednotky. A bylo vidět, že vlastně se pohyboval ve směru od těch vstupních dveří, když teda byly nalezeny krevní stopy, které byly na posteli a on byl vlastně nalezen v nejzaším rohu u rotopedu pod uzavřeným oknem. Ale bylo vidět, že se ho snažil rozbít, protože měl vlastně zakrvácené ruce a to okno bylo prasklé. Ta výplň toho okna byla popraskaná. A nebylo to teplem, teda nebylo to žárem požáru.
0: Mladý muž se tedy ohni snažil utéct. A to, v jakém stavu jeho tělo bylo, znamenalo, že musel být vystaven silnému žáru.
12: Viděli jsme, že měl z čelní části popálený obličej, poškozené oblečení, ponožky, myslím, že měl kraťasy a nějaké tričko, všechno neslo stopy degradace a to přímo z té čelní části. Pro nás to znamenalo, že skutečně se nacházel v místě toho ohniska požáru.
0: Prohořelé vchodové dveře ústily do chodby bytu hned vedle bytového jádra. A právě tady bylo místo s největší devastací ohněm. Pravděpodobně se tu navíc o vchodové dveře vzpříčily sousední dveře z koupelny a znemožnili tak otci a synovi dostat se z bytu.
12: Neotevřel dveře ze dvou důvodů. Za prvé teda v oblasti těch dveří bylo to největší teplo, ten požár, to hoření. A za druhé, z toho hledání bylo patrné, že byly otevřené dveře do koupelny. To znamená, že by mu i bránili otevřít ty dveře fyzicky.
0: Vyšetřovatel hasičů, který jako jeden z prvních prohledával byt těsně po požáru, nalezl možné ohnisko. Vlevo, hned za vchodovými dveřmi, bylo umakartové bytové jádro a dvoje dveře do koupelny a na toaletu. Právě za prvními dveřmi do koupelny se nacházela pračka. Mohla tedy oheň způsobit technická závada? Tato verze měla podstatný háček.
12: dokázala by takhle zapálit, jenom že by nedokázala takhle rychlý průběh. My jsme dovozovali z toho, že by ti lidé byli schopni ten byt opustit. To znamená, přestože by došlo iniciaci ze strany té pračky, tak ti lidé by měli dostatek času k tomu, aby ten byt opustili. Začala by hořet koupelna, oni by slyšeli praskání, cítil by kouř a byl by ho schopni opustit.
13: Jinými slovy, pračka byla vyloučená. Potom jsme se k tomu dostali my a my už jsme dál pracovali vlastně s tou verzí, že se nejednalo o žádnou nehodu ani nedbalost, ale o úmyslný trestný čin.
0: Vyšetřovatel hasičů Radek Hampl se proto s vyšetřovatelem krajské kriminálky Jiřím Vopravilem sešel ve shořelém bytě, aby probrali možnosti. Kriminalistům se totiž začala scházet podezřelá svědectví o neznámém muži, který se pohyboval v domě, a operativci už prověřovali kamerové záznamy z domu i okolí. Na spáleništi pak pomohl pes se speciálním výcvikem.
13: V rámci toho ohledání místa byl na místo povolán psovod se služením psem na vyhledávání akcelerantů hoření a zjistili vlastně, že máme akcelerant u vchodových dveří do toho bytu. Zajistila se ta stopa, která se neprodleně vlastně poslala na vyhodnocení do chemické laboratoře v Třemošní. Bylo to více obratem, fakt jako na počkání. Udělali to hned a zjistili, že se jedná o automobilový benzín.
0: Vypadalo to, že obyvatele bytu se někdo pokusil upálit. A z případu se tak rázem stalo vyšetřování dvojnásobné vraždy. Propojení týmu kriminálky s vyšetřovatelem hasičů Radkem Hamplem znamenalo zabývat se každým detailem a důkazy mít podložené neprůstřelnými fakty.
12: Je důležité opravdu skutečně prověřit všechny ty verze, které jsou reálné, které jsou možné v rámci té bytové jednotky, a postupně je vylučovat. Vždycky je potřeba sbírat důkazy na místě tak, aby jsme nic nezanedbali, aby jsme skutečně potom mohli pracovat s tou verzí, která už je potom stanovená, a měli jsme k ní veškeré podklady.
0: Kriminálka zatím pracovala se svědky. Přímo v domě viděli neznámého mladého muže v bundě dva obyvatelé. Jedna žena potkala mladíka ve vstupní chodbě, když šel po schodech nahoru. Ona sama prý vyjela výtahem ke svému bytu a asi za 5 minut uslyšela ránu, prý něco jako výbuch. Druhá nájemnice popisovala, že asi v 18.20 potkala nějakého feťáka, jak odchází z jejich domu. Ve výtahu pak ucítila kouř a bezpečnostním tlačítkem kontaktovala obsluhu a společně přivolali hasiče. Byli tu ale ještě další svědci s vazbami na drogové podsvětí v Jirkově. A ty okamžitě obešli a vyslechli chomutovští kriminalisté.
13: Tady tou cestou se policie dostala k tady té konkrétní osobě a byla už pak jenom otázka času, než ho někde seženou venku, protože se jednalo o osobu, která se pohybovala venku, neměla trvalý bydliště, přebývala někde u Růžového hrádku v nějakém prostoru. Takže nakonec se ten člověk ten den ještě sehnal. Byl zadržen, u výslechu jako podezřelý teda k té věci uvedl, že asi 10 let nitrožilně užívá pervitin, nemá žádný příjem a živí se tím, co najde v popelnicích.
0: 13krát soudně trestaný, drogově závislý Václav Morava byl v Jirkově známá firma. Pravidelně se zastavoval u známých, kteří se mu snažili pomáhat, a ti potvrdili, že o zapálení bytu předchozí den skutečně mluvil. Zemřelý mladík mu prý dlužil několik set korun a on se je rozhodl vymoci pod pohrůžkou zapálení bytu. Všichni to ale brali jako další jeho silácké řeči, kterých prý měl vždycky plnou pusu. Policii ale Morava odvyprávěl svou verzi návštěvy bytového domu na Borku a v ní o žádném zapálení nemluvil.
13: Nejdřív samozřejmě popíral, že zapálil byt. Morava však měl říct, že ho rozmačetuje a že mu ten byt zapálí. Dále potvrdil teda, že je pravdou, že kolem té 6. hodiny toho dne šel za tím d***em, šel po schodech k jeho bytu a ještě než došel k tomu bytu, tak něco v horních patrech bouchlo, byl to záblesk, ucítil toluen a otočil se a šel pryč z baráku.
0: Podezření, že vše proběhlo jinak, tedy, že Morava došel až k bytu a mezi oběťmi a útočníkem probíhala komunikace kvůli vymáhání dluhu, potvrzoval i předpoklad vyšetřovatele hasičů, který zkoumal dvě ohniska požáru hned u vstupních dveří.
12: To umakartové jádro má dva vstupy. Jeden má na WC a jedno měl do koupelny. Když se otevřely dveře do koupelny, tak byli v takové poloze, že nešli otevřít vstupní dveře. Oni vlastně byli zrcadlo i postaveny proti nim. A my jsme víceméně tím skládáním a tím vyšetřováním těch jednotlivých fragmentů zjistili, že skutečně v době vzniku toho požáru ty dveře byly otevřené a tím nalitím toho akcelerantu byla nejenom zasažena ta chodba, ale vlastně i ten prostor za těmi dveřmi. To znamená, on nám to udělal takový jakýsi komínek, komínový efekt. Ty dveře se stáhly a uzavřely se úplně a my nám udělali komínek a proto se nám vlastně vyskytly ty dvě ohniska. Jedno za těmi dveřmi a jedno v tom protilehlém rohu, protože ten komínek působil přes strop, ty horké plyny vlastně proudily v rámci toho komínového efektu na protilehlou stranu toho objektu.
0: Vyšetřovatel hasičů a vyšetřovatel kriminálky se v prvních dnech stále vraceli do shořelého bytu. Čekalo se na výsledky expertíz, ale už existovalo podezření, že muž byt zapálil úmyslně. A pokud věděl, že uvnitř jsou lidé, mohlo jít o vraždu.
13: A pracovali jsme s verzí vlastně, že k tomu bytu přišel už s tím úmyslem, že mi ten byt zapálí. My jsme teda zahájili trestní stíhání na zločin vražda v jednočinném souběhu se zločinem obecného ohrožení.
12: Protože jsme se víceméně snažili poskládat to torzo, co zbylo na té chodbě. To znamená torzo vstupní dveří, torzo vstupních dveří do té koupelny, polohu kliky, kdy jsme ji našli, abychom si poskládali ten příběh víceméně celý. Pracovali jsme s fragmenty podlahy, která byla v rámci zásahu víceméně rozházená, protože tam ta jednotka zasahovala. Jako Lego jsme skládali lino, zbytky lina degradovaného, tak aby jsme je poskládali a viděli jsme tam ty ohniskové příznaky na té podlaze.
0: Vyšetřovatelé hasičů i kriminálky se proto společně rozhodli připravit vyšetřovací pokus. Klíčové přitom bylo dozvědět se více o průběhu a šíření požáru v bytě, určit místo, kde začalo hořet, množství hořlavé kapaliny, kterou podezřelý zřejmě použil, a také zjistit, jakým způsobem se oheň v bytě šířil.
12: V rámci toho vyšetřovacího pokusu se nám podařilo zajistit nebo mít k dispozici identické vstupní dveře. Měli jsme identické bytové jádro, akorát, že bylo postaveno obráceně, to znamená zrcadlově oproti té bytové jednotce. A ten zbytek té vstupní chodby jsme dotvořili OSB deskami. Využili jsme stejné plastové podhledy, využili jsme podlahovou krytinu, tak aby jsme vlastně udělali identickou podlahu, udělali jsme práh a víceméně jsme zkoušeli objevené množství té látky, té hořlavé kapaliny.
14: K vyšetřovacímu pokusu je připravena část bytového jádra, která je autentická k bytovému domu. Jsou zde vstupní dveře, dále stěna do koupelny bytového jádra s dveřmi do prostoru koupelny a WC.
0: Po nalití 150 ml odlakovače na rohošku a jeho zapálení trvalo jeho hoření 1 minutu a 43 sekundy. Nedošlo přitom k rozšíření požáru. Stejně tak ani po nalití 0,5 litru hořlaviny nedošlo k jejímu prohoření za dveře bytu.
14: Vyšetřovacím pokusu dále bude použit dle vysvětlení pachatele odlakováč číslo 1, registrované jako jednička, a číslo 2, toulen, který byl nalezen a ustanoven na základě expertizy.
12: Začali jsme skutečně rozpouštěčem, potom jsme zvolili množství 500 ml toho toulenu, kdy teda nedošlo k tomu prohoření do té bytové jednotky, k tomu prohoření došlo až když jsme použili 1 litr. Takže musel tam nalít minimálně 1 litr tady té hořlavé kapaliny.
0: Nalitím celého litru takzvaného matečního roztoku, což je hořlavina používaná při výrobě drog, začalo okamžitě intenzivně hořet nejen před vchodovými dveřmi, ale i na chodbě bytu.
12: Ten problém nastane na té chodbě, kdy dojde tomu prohoření. Ono totiž začalo hořet venku a jakmile to prohořilo do té bytové jednotky, tak tam došlo tomu explozivní hoření. A díky tomu, jak tady bylo zmíněno, těch stop, které vlastně měl na sobě ten poškozený, tak z toho bylo zřejmé, že v té době skutečně musel za těmi dveřmi stát. To znamená, že tam poměrně dlouho stál.
13: Vlastně jsme mu vyvrátili tu jeho verzi s tím, že nalil jenom 20 ml nějakého odlakovače na gumovou rohošku. Což se nám neschorovalo ani s tím, vlastně složení toho odlakovače je jiný než složení toho matičního roztoku. Takže to jsme postupně vlastně vyvracovali, ale pak i připustil teda to, že tam nalil ten matečák, ale nikdy vlastně nepřiznal to, že by tam ty lidi byli.
12: Myslím si, že teda se snažil komunikovat celou dobu s tím pachatelem, že vlastně byli v nějakém kontaktu, ne pochopitelně fyzickém, že to bylo přes dveře, ale určitě v nějakém verbálním kontaktu mezi sebou. Myslím si, že mu nechtěl otevřít nebo nechtěl mu vyjít stříc ničím. Asi pravděpodobně se díval, co udělá, nebo jestli to skutečně udělá. No a když to zapálil, tak už vlastně bylo pozdě na cokoliv. Řekl bych, že tím rychlým průběhem, tím rychlým prohořením a tím místem té iniciace prostě nebyla možnost těch lidí tu bytovou jednotku opustit.
13: V době zadržení toho pachatele měl v sobě tak vysokou dávku toho amfetaminu, že ani nestačila stupnice toho analyzátoru, který je do 2 mikrogramů na mililitr, takže on měl ještě vyšší tu hodnotu. Ten člověk prostě byl klasický uživatel drog a bylo na něj vidět, že mu nic není cizí prostě.
12: Tady to bylo tak, že jsme tu časovou osu dělali společně. My jsme měli nějaké prvotní informace, které jsme dostali, to znamená pohyb toho člověka na kamerách. Do toho jsme vsunuli nějakou informaci, kdy na těch kamerách nebyl, kdy teda byla nějaká vzdálenost, kdy byl naposled na kamerách. Od místa toho bydliště, toho poškozeného, tu jsme dopočítali výpočtem rychlosti chůze, běžné, průměrné. A měli jsme nějakou svědeckou výpověď, to znamená, měli jsme ohlášení. A z toho jsme stanovili dobu iniciace toho požáru. Plus minus máme tam toleranci tuším 2 minuty.
0: Domněnky vyšetřovacího týmu tak potvrzovala i zjištěná fakta. Dovodit se dalo i to, co nejspíš následovalo po jeho příchodu k bytu do 5. patra.
12: Přišel nahoru přebytovou jednotku, z mého pohledu komunikoval s tím poškozeným, pravděpodobně mu nevyhověl v tom, co po něm požadoval, nalil ten akcelerant, zapálil a odešel. Pak došlo prohoření toho požáru do té bytové jednotky k explozivnímu hoření a těm následkům, které vlastně vznikly, to znamená usmrcení těch 2 osob.
13: Po tom, co se zadržel, tak se u něj udělala vlastně domovní prohlídka v tom místě, kde přebýval a zajistil se i ten matiční roztok, takže se to pak porovnalo i s tou chemií, vlastně, která nám vyšla v té Třemošné a zjistili jsme, že se jedná o stejný roztok, takže tam už to pak bylo jasný.
0: Navíc na bundě, kterou popisovali svědci, že měl Morava na sobě v době zapálení bytu, našli kriminalističtí technici splodiny hoření totožné s místem, kde začalo před bytem hořet. Jeho pohyb na místě zaznamenali i kamerové systémy. Jiří Opravil za policii i Radek Hampl za hasiče se společně snažili prokázat, že byl v kritické chvíli v kontaktu s obyvateli bytu a se synem domácích komunikoval. Chybělo ale štěstí.
12: Tvrdil, že na ně zvonil a oni mu neotevírali, tak policie chtěla odebrat DNA z toho zvonku. Bohužel díky té tepelné degradaci těch plastových částí toho zvonku to nebylo možné.
13: Zásadní na té věci je to, že se nám vlastně nepovedlo prokázat, že věděl, že tam ty lidi jsou. Ačkoliv jsem o tom bytostně přesvědčen, že to prostě věděl.
0: Nedomyšlený a zákeřný útok 32-letého recidivisty Václava Moravy připravil o život 2 lidi a znamenal ohrožení 10 dalších v bytovém domě.
12: Ten požár potom probíhal i na tu chodbu, což teda zamezilo těm lidem odejít z těch horních patr, proto vlastně byla tady ta evakuace. To znamená, ti, co zůstali doma, otevřeli si dveře nebo okna na druhou stranu toho plného domu, tak ty tam zůstali. Ti potom byli vyvedeni hasiči a ten zbytek těch osob vlastně byl zachráněn za pomocí výškové techniky. Bylo to hlavně na úrovni toho podlaží, kde hořilo.
13: Bohužel můžeme si myslet, co chceme, ale v rámci obhajoby teda se hájil tím, že nevěděl, že tam ty lidi jsou. Podali si stížnost proti trestnímu stíhání za vraždu, kde mu hrozil až výjimečný trest. A nakonec teda státní zástupce byl nucen, bohužel, tu vraždu z toho zrušit a nakonec se to stíhalo jenom jako obecní ohrožení.
0: V lednu roku 2018 byl Václav Morava definitivně odsouzen krajským soudem v Ústí nad Labem. Ten ve svém verdiktu připomněl zbytečnou smrt dvou lidí i životní ohrožení nevinných obyvatel domu. S ohledem na znalecké posudky z oboru psychologie a psychiatrie, které téměř vylučovaly možnou nápravu delikventa, pak stanovil maximální možný trest. Morava stráví ve vězení 15 let a po propuštění ho čeká ústavní ochranná léčba.
13: Ten soudce byl stejného názoru, ale bohužel prostě nemohl dostat vyšší trest, než který dostal, a aspoň to je, si myslím, takový zadosti učinění, že nedostal třeba 10 let, 12 let a dostal opravdu těch 15, který dostat mohl.
12: Jde hlavně o ten rychlý průběh. Skutečně to explozivní hoření, my tady máme tu rychlost nějakých 1000 cm za sekundu, což je skutečně veliká rychlost pro hoření těch hořlavých plynů. A i ta intenzita toho plamenného hoření, ta tepelná radiace a ta tlaková vlna vlastně působí na to všechno, co je v tom bytě. Ta tlaková vlna se vlastně projevila i v bytech nad a pod.
13: Podle mě se opravdu jednalo o úkladnou vraždu. Jo. On si to prostě rozmyslel. Přines si na to místo věci, které byly důležité pro to, aby to provedl ten čin. A tím, že mu neodevřel, tak je prostě popravil ty lidi doma.

0: protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
1: Rádio Praha.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Dnešní téma bude celoživotní vzdělávání. Podle průzkumu agentury Ipsos z června roku 2026 patří polovina ekonomicky aktivních Čechů k takzvaným kutilům, tedy lidem, kteří se učí za pochodu, ale ne vždy dotáhnou věci do konce. Jen 3% z nás jsou hybatelé vlastního rozvoje. Co ta čísla říkají o naší společnosti? Jak si stojí Česká republika v porovnání s dalšími evropskými státy? A co ovlivňuje to, zda se budeme vzdělávat po celý život? Hostem je teď sociolog Jan Kalenda z Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati, kde vede Centrum výzkumu. Hezký den.
3: Dobrý den.
1: Leonardo Plus.
2: Když zmíním celoživotní vzdělávání, lidé si možná často představí rekvalifikaci, kurz angličtiny nebo třeba firemní školení. Je to správná představa?
3: Je to správná představa, ale trochu neúplná. Jo. A jedna z těch fascinujících věcí ohledně celoživotního vzdělávání je to, že ho vlastně najdeme skoro všude, ale zároveň on nemá jakoby nikde domov, takže zároveň nikde, protože není žádné ministerstvo celoživotního vzdělávání, úřad celoživotního vzdělávání. To znamená, vlastně ono má mnoho tváří. A v tom je jeho obrovská výhoda, protože může sloužit vlastně nejrůznějším lidem, nejrůznějším cílům a tak dál. Na druhou stranu v tom spočívá jeden z těch jako největších problémů jeho podpory, koordinace rozvoje, protože když někomu nepatří, tak je velmi obtížné vlastně všechny tyhle prvky nějakým způsobem spojit. Někdy vlastně říkáme, že celoživotní vzdělávání má dvě takové jakoby dimenze, okolo kterých se můžeme vlastně představit, kterými je vlastně vymezujeme. Na jedné straně je to vlastně to, co už je vlastně z hlediska toho názvu, co znamená, to je jako celoživotní osa, to znamená, je to vlastně vzdělávání a učení, které začíná doslova do písmene od kolébky a pokračuje až doslova do písmene do hrobu. A v tomhle se vlastně zásadním způsobem mění od toho tradičního školního modelu vzdělávání, protože ta vlastně škola nám vlastně vzniká, nebo ten model vlastně edukace, rozvoje gramotnosti nám vlastně nejprve vzniká vlastně pro, řekněme, velmi úzkou vlastně část té život dráhy pro děti do 12-15 let, když půjdeme zpátky do 18. 19. století. Později se v průběhu organizované modernity rozšiřuje, až vlastně dnes nám končí ten systém formálního, toho úvodního vzdělávání u velké části populace, téměř u více jak poloviny populačního ručníku v případě vysokoškoláků, někde okolo 25 let. Ale vlastně ta celoživotní osa nám vlastně říká, že vlastně ani poté vlastně ta potřeba, nejenom potřeba lidí si doplňovat znalosti a dovednosti, ale vlastně i ty aspirace, které můžou mít v oblasti toho, že si chci osvojit nějaké znalosti a dovednosti, nekončí. A naopak vlastně proměny společnosti, zejména technologické změny, když se budeme bavit o těch nejvýznamnějších z nich, těch pachatelích, těch důvodů pro celoživotní vzdělávání, tak vlastně vedou k tomu, že se lidé prostě v čím dál větší míře, minimálně od těch 80. 90. let, prostě zkrátka zapojují do, nejenom se vrací do školy, ale vlastně zapojují se vlastně do toho rozvoje těch svých dovedností v průběhu celého života. A ta druhá osa, to by byla ta celoživotní osa, která někdy nazýváme celospolečenská, tak ta právě navazuje vlastně na to, že to celoživotní vzdělání se děje v různých kontextech. Není to právě jenom to vzdělávání v té školní lavici. Jo? Není to jenom ten návrat právě do těch školních lavic, to, čemu někdy se historicky říká vlastně vzdělávání druhé šance, že mám možnost si v pozdním věku nebo ve středním věku jít doplnit maturitu nebo doplnit vysokoškolské vzdělání, ale je to právě v těch různých prostředích, ať už je to zejména vlastně oblast pracovního vzdělávání, je to oblast zájmového vzdělávání, jsou to všechny ty nejrůznější kurzy, kterými si rozvíjíme to, čemu vlastně říkáme, co jsou pro nás vlastně ty koníčky. A je to ve větší a větší míře dneska vlastně i oblast učení, které se děje v digitálním světě, prostřednictvím online platform a mnohých
2: dalších. Tam je velká síla. A než se podíváme na konkrétní čísla, učíme se my Češi rádi?
3: To je moc dobrá otázka. To je, jestli se učíme rádi, většina dat říká, že ne. Máme, protože když se podíváme na postojové vlastně výzkumy v kontextu českého vlastně vzdělávání, tak lidi mnoho, a tady zase nemůžeme úplně paušalizovat, ale najdeme vlastně přibližně 50% populace, která má spíš negativní vlastně emoční asociace spojené se vzděláváním a učením. A samozřejmě jsou celá řada teorií, která to vysvětluje z hlediska. Některé říkají, že už to má vlastně příčinu. Spousta teoretiků říká, že vlastně problém se vzděláváním v průběhu životní dráhy souvisí vlastně už s problémy, které jsou v tom úvodu, to znamená, jsou to ty negativní stereotypy a vzpomínky na školu.
2: To sezení v lavicích,
3: přesně tak.
2: Můžete říct, proč je důležité se vzdělávat a jak nás absence vzdělávání právě může diskvalifikovat na pracovním trhu?
3: Jedna z těch základních aspektů, které jsou pro jedince, víme, že nebo ta situace, která se změnila pro tuto generaci na trhu práce, je ta, že my sice strávíme na trhu práce, ne, když to srovnáme třeba se situací někde v polovině 70. let, ne 30, ale 40 let v průměru, což je prodloužení zhruba o 33%, ale ten hlavní rozdíl vlastně v kontextu toho vzdělávání je ten, že velkou část té kariéry strávíme po 50. roce života. Oproti člověku, který žil v 70. letech, ten, který žije dneska, vlastně stráví 15 let vlastně po 50. roce života na trhu práce, což je strojnásobení délky ve skutečnosti, ten nárůst o 150%. A v tom je bohužel ta biologická danost neúprostná. Vlastně je to v období kognitivního úpadku. To znamená, to vzdělávání významným způsobem vlastně je schopné kompenzovat. My víme zase z mnoha prostě studií, které jsou dělány vlastně na mezinárodních datech, jako je třeba šetření gramotnosti dospělých mezinárodních a další, dokáže kompenzovat část tohohle úpadku. Je to stejné, i ten náš mozek potřebuje mít stimuly, aby byl v kondici, stejně jako naše tělo, a když my ho mu odpíráme, tak vlastně s ním chřadne. Což není jenom vlastně ten aspekt, řekněme, zdravotní, ale má to ten aspekt i toho, že vzdělání dosažené funguje určitým způsobem jako signalizační efekt v úvodu kariéry, z hlediska toho, jakou práci můžu vykonávat a kde na trhu práce. Ale pak vlastně tu klíčovou, zase odborně sociologové říkají, signalizační funkci pro toho potenciálního zaměstnavatele nebo pro to ohodnocení, se vlastně víc a víc právě sehrávají dovednosti, které máme. A problém s dovednostmi v posledních 20 letech je spojený s tím, že ty dovednosti, které vlastně zase dávají to, čemu se říká takzvané jako prémium, co jsou ty bonusové na tom trhu práce, tak oni se nesmírně rychle proměňují a jediný způsob, jak se k ním dostat je, my už je nemáme z té školy, jak bychom mohli před těmi 10-15 lety, je zkrátka se je naučit. To znamená, není to jenom vlastně obrana proti nějaké nezaměstnanosti, ale vlastně i té možnosti mít vytváření většího palety možností na tom trhu práce.
2: Je běžné, že člověk, který pracuje v IT, se vzdělává, dejme tomu, v marketingu, v jiném oboru, anebo se vzdělává v tom svém oboru, jestli mi rozumíte, co tím myslím.
3: Většinou velká část, pokud se vlastně děje pracovně orientovaného vzdělávání v kontextu České republiky, tak vlastně používám většinou členění přesně na dva typy dovedností. Jeden vlastně říkáme specifické dovednosti, které čistě souvisí s výkonem té dané profese, to znamená používání nějakého právě softwaru, nějaký způsob programování a tak dál v případě toho IT pracovníka. A pak máme obecné dovednosti, to znamená ty dovednosti, které najednou my jsme schopni použít vlastně v rámci nějakých dalších podoblastí, nejenom v rámci té profese. A mnohem typičtější je samozřejmě ta investice do těch specifických dovedností. Jeden z důvodů toho je ten, že samozřejmě zaměstnavatelé mají v mnohem větší míru, ve větší míře právě podporují právě rozvoj těch specifických dovedností. A zároveň se taky mnohem častěji vlastně podílejí na hrazení toho tréninku. Mnohem méně častěji vidíme vlastně tu podporu, řekněme, těch obecnějších dovedností. Ale i v a v tom je to fascinující. V tom se mezi sebou, ku příkladu země, velmi významně liší, nakolik vlastně podporují vlastně ty obecné dovednosti.
2: Vy pracujete s termíny jako formální, neformální a informální vzdělávání. Připomeňte posluchačům, co si pod tím představit.
3: Formální vzdělávání je vlastně, pod tím si můžeme představit, že v tom kontextu té celospolečenské dimenze těch různých prostředí, v kterém se to vzdělávání odehrává, tak formální vzdělávání je vlastně to, které se děje ve vzdělávacím systému a pro nás je důležité, že je zakončené vlastně nějakým uznaným certifikátem. To znamená, je to vzdělávání, které končí ku příkladu výučním listem, cukrář, kuchař, nebo maturitním vysvědčením, nebo vysokoškolským titulem. V kontextu vlastně toho, kolik lidí se zapojuje do formálního vzdělávání, tak v České republice je to vlastně relativně málo. Je to dlouhodobě okolo 2-3 % dospělých mezi 25 a 64 lety se nám vlastně vrací doslova do písmen. To jsou ti, kteří se nám vrací do těch lavic z nějakého důvodu. To znamená, to by byl ten nejvíc formalizovaný a vlastně typ toho dalšího vzdělávání. Ale on je důležitý, protože on stále má jediný, zaručený a poměrně významnou signalizační funkci pro ty zaměstnavatele. Pak máme vlastně obrovský a strašně pestrý svět toho neformálního vzdělávání, což je veškeré organizované záměrné učení, do kterého dospělí vlastně vstupují. To jsou všechny naše školení na pracovišti. To jsou organizované kurzy. Ale může to být vlastně i individuální lekce angličtiny, italštiny, na kterou chodím jednou týdně s lektorem. A ta je poměrně široká. A tenhle segment je opravdu velmi výrazný v České republice. Každoročně se do něj zapojí okolo 40 až 45% dospělých mezi 25 a 64 lety, což je, když to převedeme na celá čísla, 1,8 milionů obyvatel se ročně takhle vlastně zapojí do tohle typu neformálního vzdělávání, což je prakticky téměř stejný objem, který odpovídá tomu, kolik máme dětí na základní, střední škole a kolik máme vysokoškoláků dohromady. To znamená, ten segment je velký, samozřejmě ta doba strávená, to je počítání hlav, ale ta doba strávená tím učením je samozřejmě mnohem menší mezi těmi dospělými, protože plní ještě mnoho dalších rolí. A pak máme tu třetí oblast, která je samozřejmě taky jako strašně fascinující a to je vlastně ta oblast informálního učení, která vlastně vznikla vlastně historicky trošku v těch klasifikacích a měřeních trošku jako zbytková kategorie, protože se nám nikam nehodí, ale vlastně víme, že lidé se odjakživa učí i sami. Tím, že něco napodobují s růstem gramotnosti, tím, že si čtou, později experimentují a tak dále. To znamená, informální učení je vlastně jakékoliv neorganizované, ale záměrné učení, kde se sám snažím naučit podle tutoriálu na YouTube, na kytaru a podobně.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Teď už se podrobněji podíváme na průzkum agentury Ipsos, který realizovala pro nadaci České spořitelny s názvem Celoživotní učení, jak k němu Češi přistupují. Průzkumu se účastnila ekonomicky aktivní část populace, lidé ve věku od 18 do 65 let, jak zaměstnanci, tak OSVČ, ale i lidé nezaměstnaní anebo na rodičovské, kteří se budou na pracovní trh vracet. Sběr dat proběhl v dubnu 2026. A než okomentujeme ty konkrétní výsledky, tak za vás bylo něco, co překvapilo?
3: Určitě to, co si myslím, jako co je nejvíc překvapivý fakt z těch dat, jsou vlastně postoje, které se týkají vlastně adopce vlastně generativní umělé inteligence mezi dospělými. A jak moc vlastně jsou Češi, když to pak společně rozebereme, bychom řekli stále technopesimisté než technooptimisté.
2: Průzkum agentury Ipsos rozděluje, než se podíváme na AI, tak rozděluje Čechy do 4 typů. Hybatel, stratég, kutil, průzkumník. Největší skupinou je kutil. Zkouší, experimentuje, ne vždy věci dotáhne do konce. V české populaci je to 51% kutilů. Tak co to o nás vypovídá?
3: Vypovídá to přesně, odpovídá to na jednu z těch otázek, kterou jste mi dávala. Kdy se vlastně ti dospělí začnou učit? No většinou tehdy, až když jsou tomu vystaveni a musí. Není to příliš jako proaktivní typ učení, vzdělávání právě, který by byl plánovaný, který by byl spojený s tím, že tu strategii, že tu kariéru opravdu chápu tak jako strategii, pečuji o tom a k tomu sbírám ty certifikáty a rozvím ty dovednosti, ne. Je to opravdu takové opravdu jako ad hoc a je to něco, co ten průzkum vlastně kvantifikuje, vlastně jeden z kvalitativních výzkumů, který se v České republice udával už před nějakými 3 lety, který vlastně říká o tom, že Češi vlastně se začínají učit, zejména a dominuje tomu jejich učení právě to informální učení. V okamžiku, kdy něco neví, tak spoléhají právě na ty informální kanály a to, že se budou schopni, když něco potřebují, vlastně sami doučit, ale vlastně není to příliš organizované, provázané a zase tím pádem to odpovídá i tomu, co pak vidíme třeba v těch větších datech, a které jsou spojeny právě s tou účastí a neúčastí v tom neformálním vzdělávání, protože ten průzkum velmi hezky vlastně ukazuje, že když se podíváme právě na ty strategie a hybatele, tak ti tvoří zhruba okolo těch 40% té české populace, což je zhruba ti 4 lidé z 10, kteří se nám vlastně každoročně nějakým způsobem dostávají do toho neformálního vzdělávání.
2: A neodráží tedy ten průzkum trošku tu naši českou mentalitu, kdybyste třeba to porovnal i s dalšími evropskými státy?
3: Tam je v něčem samozřejmě ano, protože to vychází a tady je, ale bych si dával pozor na to, abychom to jenom jako neindividualizovali, že jsou to jenom postoje, individuální postoje těch lidí, protože samozřejmě ten průzkum i odráží vlastně, a on to má v mnoha dalších datech, odráží vlastně to, že ty moje postoje můžou být taky obraz i do určité míry vlastně i mého pracovního místa. Jo, pokud já budu mít rutinní práci a nebude mi vlastně to běžné pracovní prostředí vytvářet žádné stimuly nebo dávat mi příležitosti k tomu, abych se rozvíjel, tak mít v něm nějaké růstové nastavení mysli je jako sedět v zaparkovaném autě a prostě šlapat na plyn, ale nikam nedojedu. Takže tam je vlastně, je potřeba vždycky jakoby číst, že ty dvě věci vlastně jsou vzájemně propojené. A to je vždycky to ale, vidíme vlastně v tom kontextu minimálně toho českého rybníka nebo toho tuzemského rybníka se vzděláváním, že vlastně mnohem častěji narážíme vlastně na spíše řekněme jako pesimistické nebo méně pozitivní přístupy k těm organizovaným formám vzdělávání a vlastně velmi silnému přesvědčení o tom, že když přijde na problém, my se s ním vypořádáme. Což není vždycky pak vidět v těch datech, protože když se třeba podíváme na to, jakým způsobem se nám vyvíjí jeden vlastně jediný objektivní měřák vlastně dovedností, které mají Češi vlastně z hlediska dat od roku 2010 do současnosti vlastně z mezinárodního šetření vlastně dovedností dospělých, který provádí OECD každých 10 let, tak zjišťujeme, že téměř, že v té kategorii vlastně dospělých z nejnižší úrovní třeba matematické nebo nejnižší úrovní textové gramotnosti, co znamená, to jsou lidé, kteří mají problém porozumět textu, který je složitější nebo je v trochu jiném kontextu, než který běžně znají. Dám příklad. Složitá hypoteční smlouva. Jo, nebo dezinformační zpráva a tak dál, tak ten počet vlastně v proporce těch lidí v té populaci narostla z 12 na 25% za posledních 10 let. To znamená, to jsou vlastně věci, kde my na jedné straně můžeme na úrovni těch postojů být, být sebevědomější, ale z druhé strany vidíme, že vlastně spousta těch dat hovoří vlastně proti tomu.
2: A který evropský stát třeba, ku příkladu, je tou vlajkovou lodí celoživotního vzdělávání, kde to zkrátka umí?
3: Mm-hmm. Tu vlajkovou lodí určitě, kdybychom se na to dívali takhle, tak momentálně jako v té flotile v kontextu Evropy třeba dominují vyloženě tři země, každá z jiných důvodů. Je to historicky Švédsko, protože Švédsko už vlastně někdy od 70. let vlastně zahájilo už reformu svého vzdělávacího systému právě s velkým důrazem na podporu neformálního vzdělávání a neformálního třeba vzájemného informálního učení dospělých. To znamená, tohle je jedna z nich. V posledním desetiletí pak velmi Holandsko, které vlastně se tím snaží vlastně zejména používá to vzdělávání dospělých jako velmi významný integrační nástroj, který se týká oblasti migrace a vyrovnávání se vlastně šancí lidí, kteří přicházejí do Holandska. A třetí vlastně mezi těmi zeměmi, které byť to vlastně v těch absolutních číslech není tak vidět, tak vlastně jejich zlepšení oproti roku 2010-12 jedním z těch největších skokanů je vlastně Německo. Ne ani tak v těch absolutních číslech, to znamená v té maximální míře účasti, ale ve schopnosti, jakým způsobem jsou schopni vlastně třeba podporovat nízkokvalifikované pracovníky a tak dále.
2: Když se vrátíme do České republiky, tak bychom měli se podívat i na data, která ukazují, o jaké vzdělávání je největší zájem. Na výběr byly jazyky, osobní rozvoj, dovednosti v oblasti právě AI, odborné znalosti v oboru, finanční gramotnost a tak dále a tak dále. O co je největší zájem a proč tomu tak je? Dokážete to říct?
3: Určitě. Já jen ještě bych doplnil, že vlastně ta otázka je vlastně sformulovaná vlastně v tom šetření Ipsosu a nadaci České spořitelny tak, že se vlastně ptá, o co by měli největší zájem.
2: Ano, přesně.
3: To znamená, měříme tam v úvozovkách přání, ne realitu. To znamená, přání Čechů, vlastně, když bychom se na to dívali takhle, tak vždycky, ale to vidíme i v datech dlouhodobě od 90. let, pokud se dospělí primárně učí, tak se učí zejména ve svém volném čase cizí jazyky. To je něco, co s námi jde pořád a je to dlouhodobě číslo jedna. To druhé nás nepřekvapí, protože jsme taky na to dneska už narazili. To jsou ty specifické pracovní dovednosti. To znamená něco, co já přímo využiju v kontextu té svojí práce a dám mi to před tím svým zaměstnavatelem nějakou, řekněme, výhodu.
2: Motivací jsou finance.
3: Přesně. A třetí bod, který tam je, tak se samozřejmě objevuje, to je něco, co bychom tam ještě asi před 5 lety vůbec neměli, tak jsou to znalosti a dovednosti v oblasti používání umělé inteligence. Tam vidíme, že to patří na ten wishlist téměř čtvrtiny vlastně dospělých Čechů. Když to srovnáme s posledními daty třeba z velkého šetření CDFOPu, které se vlastně dělo, zaměřilo na to, jakým způsobem opravdu se používá umělá inteligence ve firmách a jak moc vlastně zaměstnavatelé opravdu poskytují školení a podporu v tomhle vzdělávání, tak zjistíme vlastně, že ta data přesně v těch přáních zaměstnanců jsou úplně stejná, jsou někde okolo 25%, ale zaměstnavatelé jenom ve 12% případů opravdu doručují vlastně nějaký trénink a rozvoj dovedností v těmhle. Takže tady vidíme jako velký nepoměr mezi nabídkou a skutečnou poptávkou i na tom českém vzdělávacím trhu.
2: Finálová otázka, klidně stručně, co je tou největší motivací dospělých vzdělávat se? Jsou to finance?
3: Nejsou to finance. Je to v České republice a zase empiricky je to, protože musí. 50% Čechů se zapojuje do vzdělávání prostě protože musí. A ta druhá polovina z kombinace dvou důvodů, protože to považuje důležité pro jejich kariérní dynamiku, ale nejsou v tom jenom ty peníze. Je v tom i seberealizace v rámci té práce a nějaký profesní růst obecně. A pak je to vlastně ta oblast seberealizace.
2: Hostem pořadu Leonardo Plus byl Jan Kalenda z Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Moc děkujeme. Naslyšenou.
3: Moc děkuji za pozvání.
2: Další otázky probereme v dalším vydání pořadu Leonardo Plus. Poslouchat můžete na webu plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Vahalová.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
4: na Rádiu Praha.
0: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10.

0: Vlaštovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Když se řekne bičík nebo řasinka, většina z nás si představí něco z hodin biologie. Malinkatý mechanismus, kterým se pohybují mikroorganismy. Jenže tahle nenápadná buněčná anténa má zásadní význam i pro nás, lidi. Jak to? To nám poví můj dnešní host Filip Šlapal, který zkoumá právě tyto fascinující struktury, jejich proteiny a role v buňce. Ať už jde o lidské buňky, nebo o jednobuněčné parazity, jako jsou trypanozomy. Filipe, vítej.
3: Ahoj, díky za pozvání.
0: Žárovky.
2: Filipe, tvůj výzkum se točí kolem bičíku a řasinek. Ve škole jsme o nich asi všichni slyšeli, ale proč jsou vlastně tak důležité?
3: Ano, nejznámější roli bičíků a řasinek, což morfologicky je vlastně stejná organela, je generování pohybu. To, že vlastně buď se může hýbat samotná buňka, jednobuněčné organismy využívají bičíky k pohybu, nebo třeba spermie používají bičík k pohybu, nebo ten pohyb je důležitý pro pohybování třeba hlenu v našich plicích, ale bičíky a řasinky toho umí daleko víc.
2: Jak ses k takovému, řekněme, hodně specifickému tématu vlastně dostal?
3: Úplně nejdřív mě na střední zaujalo video, kde jsme viděli kineziny, což jsou takové proteiny, které jsou schopné chodit po mikrotubulech, což jsou takové, dejme tomu, buněčné kolejnice. Tohle video nám právě ukázal náš učitel Radim Ondra, učitel biologie a chemie. A tohle mě fascinovalo. Potom na vysoké škole, na přednášce profesora Jana Černého, jsme se dozvěděli o tom, jak klíčové jsou tady tyhle organely a jak jakákoliv odchylka, jakákoliv mutace v proteinech, které souvisí s bičíky nebo řasinkami, můžou způsobit velké množství problémů. A právě moje švagrová žije s ciliopatí, což je souhrnný název tady těchto onemocnění. Takže tady tyhle faktory mě dovedly k tomu, že jsem se začal zajímat o bičíky a řasinky.
2: Ty jsi zmínil, že bičíky má velké množství organismů. Jak je možné, že něco takhle prastarého vlastně zůstalo relativně nezměněné po tak dlouhou dobu?
3: Ano, my skutečně víme, že bičíky jsou strašně stará věc. Když si představíme v podstatě všechny organismy, které tu máme jako strom života, tak se můžeme dostat až úplně do začátku. To znamená k takzvané lece. Leka, last eukaryotic common ancestor, neboli poslední společný eukaryotický předek, je vlastně buňka, ze které pochází absolutně všechno. Všechny naše buňky, všechny moje buňky, tvoje buňky, buňky všech posluchačů, jejich fikusy i jednobuněčné bizarní řasy, které třeba plavou v oceánu. A vzhledem k tomu, že když si znova představíme ten strom, který se rozvětuje na další a další větve až do nejmenších větviček, tak vlastně všechny tyhle větvičky u nich, u těchto buněk, které jsou nám třeba i strašně vzdálené, furt můžeme najít tady tuhle organelu. Takže víme, že je důležitá, jinak bychom se jí zbavili. A jednou z důležitých rolí je právě pohyb, který je umožněný tady těmito bičíky, ale zároveň jde o důležitou organelu v rámci mezibuněčné signalizace.
2: Dá se tedy říct, že buňky si mezi sebou těmi bičíky a řasinkami mávají, nebo je to nějak složitější?
3: Trošičku složitější. Jde o to, že každá buňka má kolem sebe obal. Cytoplazmatickou membránu, což je vlastně takový tukový obal, ve kterém se ale nachází spousta proteinů. To znamená, že je tam spousta různých částic, které umožňují vnikání a vpouštění třeba různých iontů do buňky, které jsou strašně důležité v buňce. A dokážou teda regulovat, jestli se dovnitř dostane cukr, jestli se dovnitř dostane vápník. A právě kolem řasinek a bičíků se nachází ještě trošičku jiná membrána, ciliární membrána, která obsahuje trochu jiné proteiny, které umožňují ještě jinou komunikaci. A právě tahle specificita je to, co dodává bičíkům takovou důležitost.
2: Ty zkoumáš právě tyto proteiny. Dá se říct nějak jednoduše, co vlastně dělají a jak ta komunikace probíhá? Jestli to chápu dobře, tak dochází k nějaké jako výměně molekul napříč tou membránou, nebo možná naši posluchači a posluchačky by ocenili nějaké zjednodušené vysvětlení.
3: Pojďme se teda podívat na to, jak vlastně cílie vypadá. Můžeme si představit takové dvojce mikrotubulů, dvojce kolejniček a 9 takových dvojic vytvoří válec. A uvnitř toho válce se nachází ještě 2 takové kolejnice. Mezi nimi jsou spoje. Ty spoje umožňují, že když si vlastně představíme jednu stranu toho válce, který je propojený s tím středem, a ten střed zase vede úplně na druhou stranu. Tím pádem, pokud dojde k tomu, že se zvedne jedna část toho válce, tak ta druhá poklesne a cílie se může ohnout. to vede k tomu, jak je generován ten pohyb. A právě spousta různých proteinů nebo ty samotné kolejnice jsou strašně důležité a strašně specifické. A právě po těch kolejnicích chodí protein, který jsem tady už zmínil, kinezin, které jsou schopné vlézt do cílie a táhnout náklad. Ten náklad právě může být buď něco, z čeho se skládá ta samotná axonema, ten válec, který vlastně dorůstá pouze na vrchu, takže je potřeba ho transportovat nahoru, anebo právě můžou nést některé proteiny, které potom jsou následně z té cílie dostávány ven a můžou předávat informace dál. A ještě nás strašně zajímají proteiny, které tohle umožňují. To je pořád poměrně záhadné.
2: To je dobře, že zmiňuješ tu záhadu. My se nacházíme v Olomouci, v prastarém místě, kde se vědění koncentrovalo, protože jsme v konviktu. A proč je pro vědu důležité tuhletu záhadu, jak ty proteiny fungují, vlastně rozplést?
3: Protože bičíky, lépe řečeno řasinky, se nachází skoro na každé buňce našeho těla. Sice ne na každé, dochází k nějakému pohybu, to jsou třeba, jak jsem zmínil, spermie, nebo kdekoliv, kde je potřeba pohybovat nějakou tekutinou v mozku, v plicích. A většina našich buněk má řasinky, kterým se říká primární cílie. To znamená, že oni nemají ten střední mikrotubulový pár, který umožňuje pohyb, takže oni nejsou pohyblivé. Co ale můžou ty cílie dělat, je získávat a odesílat signály. A to je právě ta strašně důležitá věc, ta signalizace. A to je třeba extrémně důležité v průběhu vývoje. Buňky našeho embrya potřebují vědět, co mají udělat, protože jsou v takzvaném kmenovém stavu, kdy se z nich můžou stát absolutně cokoliv, buňka oka, buňka srdce. Ale nějak se musí dozvědět, co přesně se s nimi má stát. A právě tyto signály získávají skrz cílie.
2: Takže ta komunikace skrz ty tubusy probíhá tak, že tam tedy něco v úvozovkách foukne, nějaká ta molekula projde dovnitř, anebo naopak ta buňka vyšle něco ven, aby komunikovala s těmi ostatními buňkami?
3: No, konkrétně jde spíš o tu ciliární membránu. Má specifické receptory, skrz které může procházet nějaký tady tenhle signál. A on buď projde jen tak, že dojde přímo do cílie a potom skrz tu cílii kolem těch tubusů projde do těla buňky, anebo se může navázat na kinezin, který potom tady tyhle informace vlastně dotáhne zpátky do těla buňky.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: Filipa Šlapala se ptá, jak to vlastně funguje při vývoji buněk a jakou roli přitom hrají bičíky a řasinky. Zároveň jsme taky narazili na to, že bičíky a řasinky můžou pomoci nám lépe pochopit, jak vývoj, tak taky léčbu nemocí. Mohl by si nám přiblížit, jak tohle může fungovat?
3: Obecně se nemocím, které nějakým způsobem souvisí s bičíky a řasinkami, říká ciliopatie. A to je na nich to strašně zajímavé, protože mutace nebo nějaká změna ve funkci jednoho proteinu souvisejícího s vývojem bičíků a řasinek může vést ke širokému spektru projevů. U těch mírnějších může docházet k chronické rýmě, k častějším zánětům, také může docházet k tomu, že se zcela obrátí orgány, že srdce se nachází na pravém místě, místo levého, což samo o sobě nespůsobuje nějaké velké problémy, ale je to právě spojeno s dalšími. A mezi ty závažnější můžou patřit sklony k obezitě, vývojové vady, třeba končetin, polydaktylie, to znamená, že člověk se narodí s větším množstvím prstů, a nebo ještě k těm závažnějším, k poruchám zraku, sluchu, čichu či k mentálním problémům.
2: Dá se říct, jak hluboko jsme v téhleté výzkumné cestě, jak se nám tohle bádání daří?
3: Problém je, že ještě donedávna jsme úplně neměli mechanismy na to se na cílie dívat. Mohli jsme se na ně podívat jenom tak nějak staticky, že jsme je vyfotili a viděli jsme, že je tam buňka a z ní něco trčí. Mohli jsme se třeba podívat na to, že se skládá z kolejnic, ale nemohli jsme se na ně dívat tak nějak v pohybu, což je strašně důležité. A teprve asi před 15-20 lety jsme najednou se mohli dívat na ně jednak v pohybu a jednak ve 3D. A tím, jak se nám dostávají do rukou další a další nástroje, jako třeba nástroje pro modifikaci DNA, nebo třeba nástroje, kdy můžeme na nějaký protein přilepit fluorescenční protein, který, když na něj pod mikroskopem posvítíme, svítí, tak najednou můžeme zjišťovat, kde jsou ty proteiny, jak se chovají, s jakými proteiny interagují, odkud kam se pohybují, jak rychle, a tohle nám vlastně umožňuje získávat další a další informace, jak tahle organela funguje.
2: Mně se moc líbí to, že jsi řekl slovo nedávno a hned na to si dodal před 15 až 20 lety. Tak to jsou trošku jiná měřítka, s kterými vědci a vědkyně pracují. Filipe, tvoje vlastní vědecká kariéra už tak nějakou dobu trvá, ale já bych se chtěl vrátit na úplný začátek. Zmiňoval jsi, že tvoje švagrová je jedním z motivátorů, proč se do něčeho takového pustit. Ale mě by zajímalo, jestli v rodině máš nějaké vědce nebo vědkyně, nebo jsi třeba úplně první.
3: Jsem úplně první. Moji oba dva rodiče učí češtinu a dějepis na základní škole a to mě vlastně dovedlo obecně k tomu, že se zajímám o informace. Baví mě číst, měl jsem doma spoustu knih týkající se dějepisu, konkrétně děsivou historii a děsivou vědu. Chvilku mě bavil středověk, chvilku starověk, chvilku botanika, chvilku geologie a tak nějak jsem furt pendloval, až jsem nějak dopendloval k té biologii. A když jsem se potom dostal na Karlovu univerzitu, na bakaláře, tak jsem postupně zjišťoval, kam přesně chci jít, co mě konkrétně zajímá, ale nikdy jsem tak nějak nepřestal se zajímat i o ostatní části vědy, ať už jde o jiné oblasti biologie, nebo i o tu historii.
2: My se nacházíme v parku poblíž Olomoucké univerzity Palackého, což asi není úplně typické prostředí, v kterém by ses pohyboval. Myslíš si, že by si nám mohl přiblížit, jak vypadá prostředí, v kterém běžně svůj výzkum vykonáváš?
3: Naše laboratoř je dost plná všech možných mašin a všech možných přístrojů.

0: Dostaneš se někdy do terénu? Já jsem si vždycky představoval, že když někdo zkoumá bičíky a řasinky a třeba nějaké parazity, tak to vyžaduje taky čas od času sebrat nějaký vzorek v terénu, nebo to je něco, co si ti nepoštěstí?
1: Nepoštěstí. My pracujeme s trypanozomami, které už byly před desítkami let přivlečeny do laboratoří a byly trochu upraveny, aby se jim lépe žilo v laboratořích, aby daleko lépe přijímali cizrodou DNA, kterou do nich chceme vpravit, abychom mohli třeba pozorovat změny procesů uvnitř buněk v případě, že tam ten protein trošičku upravíme nebo ho třeba něčím nabarvíme. A je to vlastně otázka, protože v laboratoři, kde děláme, tak vyšla studie, která popisuje, že některé mikroorganismy se můžou změnit, že si vlastně tak nějak navyknou na to, jak to chodí v laboratoři, že k ním dáváme velmi výživná média. A může teda dojít k tomu, že se možná i trošku změní. To znamená, že vlastně každý takovýhle výzkum musí počítat s tím, že třeba naživo venku by to mohlo fungovat trošku jinak.
0: My jsme naživo a venku. A tak mě napadá, jestli když ne v laboratoři a v rámci své práce trávíš taky čas venku, jak si vědec jako ty čistí hlavu? Vyráží do přírody nebo má nějaké jiné koníčky?
1: Je to právě vyrážení do přírody, protože já pocházím z Pobeskycka, to znamená každý den, pokud to časové možnosti dovolí, se snažíme vyrážet právě s mojí ženou, s mojí švagrovou a švagrem do kopců, do lesů, ještě s naším psem. I když už je třeba posetmění, tak se skutečně snažíme každý den si zajít aspoň na nějakých 6-8 kilometrů, kde je to právě úplně jiné, protože v mojí práci a v podstatě kdekoliv jsem zahlcený informacemi a tam, kde vlastně není ani signál, ani žádná Wi-Fi, tak nejsem ničím rušený a jsem schopen vnímat takové množství věmů, na jaké byli naši předci zvyklí. To znamená, vnímám přírodu, vnímám šustění stromů, vnímám zpěv ptáků, stejně jako tady. A myslím si, že přesně tady tohle je to, co člověk potřebuje, aby tak nějak mohl vypnout a potom se zase čerstvý vrátit do práce a pracovat s tím obrovským kvantem dat, s jakým musíme pracovat.
0: To zní, že tedy s rodinou a blízkými trávíš docela dost času. Mě by zajímalo, jak se ale tváří na to tvoje vlastní vědecké bádání.
1: Vykládám mi o tom velmi často, možná někdy až moc. Tímto bych se mi chtěl omluvit za to, že možná o své práci mluvím až moc dopodrobná, i když to někdy může zacházet až do pro spoustu lidí nudných detailů. Nicméně mi přijde, že obecně se věnuji biologii a že se zajímám o přírodu, je často zajímá a že jsou rádi, že můžou občas získávat i informace ať už o lidském zdraví nebo o světě kolem nás, protože si myslím, že člověka jen tak nemůže nezajímat to, co vidí v přírodě a to, co je uvnitř něj.
0: Filipe, co by tě bavilo dělat, kdyby se zvědě ale nevěnoval?
1: Vzhledem k tomu, že mě dost baví příběhy, a vlastně nezáleží na tom, jestli to je kniha, nebo film, seriál, počítačová hra, tak bych možná zkusil psát nějakou fikci, nějaké fikční příběhy. Případně bych chtěl dělat něco, co bych mohl dělat i v přírodě, v lese.
0: Napadá tě, co by si na sebe ještě mohl prozradit, co by lidé o tobě neuhodli?
1: Myslím, že taková překvapivá věc jsou zvířata, která chovám. Kromě psa Dory, kterou už jsem zmínil, se kterou chodíme na procházky, máme doma ještě 5 potkanů, kteří jsou často nepochopenými tvory. Jsou velmi čistotní, velmi příjemní a strašně chytří. Jsou schopni se naučit i některé tričky a jsou dokonce schopni se naučit i svoje jméno a potom přiběhnout na zavolání. Konkrétně naši se umí na povel točit dokola, případně umí skákat z gauče na nás. Někteří daleko disciplinovanější potkani jsou třeba schopni vzít i balonek, odnést ho do miniaturního basketbalového koše a potom ho zase vrátit.
0: No, tak to bych tedy vůbec neřekl, ale ukazuje to, že o zvířatech se ještě máme hodně co učit a že naše všeobecné znalosti možná nejsou tak hluboké, jako bychom si sami přáli.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
0: S Filipem Šlapalem si povídáme nejen o jeho vědeckém výzkumu, ale taky o tom, že vychází docela pravidelně do Beskydských hor a že tráví čas v přírodě tak jako my dnes v zahradách Olomoucké univerzity Palackého. A když se budeme bavit o těch znalostech, kdyby si mohl cestovat do minulosti a sledovat nějaký vědecký objev naživo, jaký by to byl, co by si spřál zažít takhle znovu?
1: Podle mého zaměření si myslím, že nejdůležitější objevy máme v rámci biologie, a to třeba objevy penicilinu, antibiotik nebo vakcín, protože očkování si myslím, že je absolutně geniální vynález, kdy pomáháme našemu velmi složitému a fikanému imunitnímu systému k tomu, aby ještě efektivněji bojoval s patogeny. Ale osobně si myslím, že by to nebylo až

0: tak efektivní, takže kdybych si mohl vybrat, tak bych chtěl něco efektního, jako třeba vynález střelného prachu, to si myslím, že by bylo lepší.
1: Nicméně ty se taky věnuješ psaní nejrůznějších článků v rámci pořadu Týden ve vědě, který vzniká pro olomoucký Vědátor. Co ti takovéto psaní dává za zážitek nebo za potěšení než tvoje klasická práce v laboratoři?
0: Projekt Vědátor, založený Jeronem Tomaštíkem a Láďou Lokotou, se zakládá na tom, že bychom vědu, která je ze své podstaty poměrně složitá, složitě psaná, že bychom ji měli přiblížit i širšímu publiku. To znamená, že bychom neměli tu vědu nechávat jenom pro nějaké vědátoři, kteří si sedí někde v laboratořích, jak to dělávám já, ale zároveň o tom mluvit s dalšími lidmi. To znamená výjít ven, mluvit s lidmi, zjednodušovat to a už to samotné zjednodušení nám často pomáhá nám samotným lépe pochopit, na čem vlastně děláme. Protože když se na to podíváme z širšího pohledu, vložíme to do nějakého širšího kontextu a dodáváme tam vlastně ten důvod, proč děláme to, co v laboratoři děláme, tak se sami vlastně můžeme jednak motivovat k tomu v tom pokračovat a jednak tuhle informaci šířit. A já osobně věřím tomu, že když ty informace, nejen toho, co zrovna děláme, ale jak fungují základní buněčné mechanismy, dostaneme i mezi lidi, kteří nemají čas číst složité anglicky psané vědecké články, takže se nám tady bude žít trochu lépe. To znamená, že lidé budou padat méně do dezinformací a budou prostě chápat přírodu takovou, jaká je.
1: No a jak lidé na takováto témata reagují? Máš nějakou zpětnou vazbu ke tvým článkům a textům?
0: Ano, jednak k těm textům, které zveřejňujeme na sociálních sítích a na webu vědátor.org a zároveň v pořadech, jako jsou Vědátoři na pivu nebo Týden ve vědě, kdy každé pondělí shrneme to nejdůležitější z vědy, co se událo za poslední týden. A v rámci komentářů naši diváci a čtenáři často ukazují jednak, že vědě skutečně rozumí a že se o ní hlavně zajímají, což mě strašně těší, že i něco tak složitého a abstraktního, jako je to, co se děje uvnitř našich buněk nebo to, co se děje v nejzdálenějších koncích naší galaxie, skutečně lidi zajímá a chtějí se dozvídat víc.
1: My se nacházíme na půdě vlastně už prastaré univerzity. Jak se díváš na ten dnešní, řekněme trošku varovný trend, kdy lidé mají tendenci vědu a vědecké poznání zpochybňovat?
0: Trochu mě to děsí a trochu mě to štve. My tady máme spoustu problémů, které musíme řešit. Klimatickou krizi, musíme řešit problémy s narůstající rezistenci bakterií vůči antibiotikům. Musíme řešit čím dál pravděpodobně častější přenosy virů ze zvířat na lidi s tím, jak vlastně plundrujeme pralesy a přicházíme více a více do kontaktu s těmito zoonotickými onemocněními. A do toho jsou tady lidé, kteří třeba tvrdí, že nic jako globální oteplování neexistuje, že buňky neexistují. Přitom máme velmi široké informace, velmi hluboká data, že se to tak děje. Já třeba ty buňky každý den vidím v práci a musíme vlastně vysvětlovat, že ty buňky skutečně existují, že to není náš výmysl a to zabírá poměrně dost času a energie, který bychom mohli právě věnovat tomu, jak řešit ty skutečné problémy, které tu máme.
1: To je, myslím, výborný postřeh a kdybych mohl z dnešního dílu něco podtrhnout, tak tohle bych podtrhl dvakrát. Takže, milí posluchači a posluchačky, tohle si prosím zapamatujte. Nicméně, mě k tomu napadá ještě jedna otázka. Myslíš si, že tedy popularizace vědy může ovlivnit, jak lidé vědce a vědkyně vnímají a změnit pohled lidí na to, čemu se vědci a vědkyně věnují?
0: Rozhodně. Pokud budeme komunikovat s lidmi a ukážeme, že nejsme jenom nějací blázni v bílých pláštích, v nějakých slonovinových věžích, kteří si jako nad něčím bádáme, ale že za peníze daňových poplatníků skutečně děláme něco, co najde využití u každého člověka, tak si myslím, že je to správný krok. Taky si myslím, že když budeme vysvětlovat, jak fungují buněčné mechanismy, třeba jak funguje DNA, jak funguje RNA, že pokud budeme schopni srozumitelně vysvětlovat takovéto poměrně složité a abstraktní věci, že lidi nebudou mít takovou obavu z věcí, jako je třeba mRNA očkování, pokud jim porozumí, tak si myslím, že se nám tady bude žít daleko lépe.
1: Moc děkuju za tenhle postřeh a tenhle pohled na věc. Povídáme si s Filipem Šlapalem z Ostravské univerzity, biologem, který zkoumá bičíky a řasinky.
2: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
1: Spíš laboratoř nebo s mikroskopem do terénu?
0: Laboratoř.
1: Spíš RNA nebo DNA?
0: RNA.
1: Káva nebo čaj?
0: Káva.
1: Popularizační článek nebo vlastní vědecká publikace?
0: Popularizační článek.
1: Velký vesmír anebo mikrosvět?
0: Mikrosvět.
1: Podcast anebo video?
0: Podcast.
1: Hory anebo moře?
0: Hory.
2: Žárovky.
1: Filipe, když se koukneš trošku dál do budoucnosti, kam by ses vlastně chtěl ve svém výzkumu posunout? Máš nějakou výzkumnou otázku nebo něco, na čem pracuješ a čemu by si chtěl přijít na kloub?
0: Daleko hlouběji bych chtěl porozumět proteinům, na kterých dělám. Jsou to proteiny, u kterých předpokládáme, že nějakým způsobem souvisí s bičíky. Ale nevíme přesně jak a nevíme přesně, jaké další proteiny by se v tomhle procesu mohly objevovat a být klíčové. A rád bych tady tyhle proteiny zasadil do nějakého hlubšího kontextu. Třeba přijít na to, že tady tyhle proteiny ovlivňují přesně tímhle daným mechanismem, přesně tady tuhle část bičíku a zároveň se třeba podílí na nějaké zatím neobjevené proteinové dráze, která tak nějak kaskádovitě ovlivňuje další mechanismy, třeba tvorbu rakoviny nebo další způsoby buněčné signalizace.
1: Kde si myslíš, že tvoje objevy můžou pak najít využití a jakým způsobem tvůj obor může vlastně přispět zlepšení života nás všech?
0: Protože pracuju na afrických trypanozomách, tak hypoteticky by mohlo jít třeba o způsob, jak pochopit, jak přesně fungují tady tyto parazité a jak s nimi případně bojovat. A nebo, protože jak ty bičíky, tak i ty proteiny, na kterých pracuju, jsou velmi konzervované a ve velmi podobné formě se nachází i v lidských buňkách, tak bych byl velmi rád, kdyby můj výzkum nějakým způsobem přispěl k tomu, že bychom věděli, jak třeba vznikají další možné patologie cílí, protože v současné době jsou ciliopatie neléčitelné. Lépe řečeno nevyléčitelné, ale dá se s nimi pracovat, protože tým doktora Uhlíka z Motolské nemocnice tady lidi, kteří mají nějakou poruchu v těchto proteinech, združuje a snaží se jim pomáhat. Pomáhá jim vlastně pomocí různých léků, pomocí různých terapií, pomocí inhalace, cvičení. A čím dříve takový pacient je diagnostikován a dostane se vlastně k takovéhle léčbě, tím daleko lepší má vyhlídky na kvalitní život. A tím, že budeme vidět, jaké proteiny můžou způsobit tyto patologie, tak bychom hypoteticky mohli tyto lidi diagnostikovat ještě dříve, než se třeba narodí. A i když tohle už je trošku sci-fi a trošku se bavíme spíše o dekádách, v budoucnu bychom hypoteticky ještě před narozením mohli tyto proteiny upravit, změnit je do jejich původní formy a genetickou modifikací vlastně zabránit rozvoji tady těchto chorob. Ale to naráží na spoustu etických problémů a také na biologické problémy, protože každý protein může být zároveň zakomponovaný i v dalších drahách, takže musíme zjistit, jestli třeba náhodou tím, že bychom změnili toto na tomhle konkrétním proteinu, by neudělalo velký nepořádek v nějaké jiné signalizační dráze.
1: Uvidíme, kam se to vyvine. Budeme ti držet palce. Lidé jako Filip Šlapal z Ostravské univerzity jsou naše zářivá budoucnost. Filipe, děkuju.
0: Děkuju.
1: A já se loučím s vámi, milí posluchači a posluchačky. Jan Lukačevič se s vámi uslyší zase u příštích Žárovek.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.